0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit

0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl: je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Haló, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: Tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Kdo je tady někde byl? Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
1: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
1: No tak...
0: Hlavně, když mi ho dáte.
1: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
1: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal? No.
1: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
1: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
0: No a no. To je všecko.
1: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
1: Jaký ptáček, hoď.
0: Ptáček.
1: Vedoucí ptáček, vy to
0: nežel. No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, no, prosím.
0: Jo a počkejte, ono, no. Vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
1: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
1: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
1: Mně to pomáhá, no. Tak...
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, prosím.
0: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrusalej drobek.
1: Jo, mi to vám, samozřejmě to vám trošičku.
0: No ale počkejte, na mě to nemusíte
1: smetávat.
0: Ne, to
1: smetávat, je v pořádku, no. Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste
1: no, to tady zase tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
1: To je To je jenom pár čistých vajglů, to je v pořádku. Podešte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
0: to trochu stačí,
1: takhle
0: to.
1: Ne, já to udělám takhle. Dobrý. Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
1: z téhle
0: stačí,
1: strany,
0: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
0: Jedno pivo by to.
1: Pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě, ne to bude.
0: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
1: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu, ne to, no. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, nepak kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Vrchní, jo, takhle, prosím vás, to pivo.
1: V uších jako, no jo.
2: Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
1: No to bys si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si... Já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
2: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
1: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
0: No, to je dost.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
0: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se hned do toho pustit.
0: No, děkuji.
1: Tak.
0: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
0: No, to vám povím.
1: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
0: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice. No.
0: No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
0: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
0: no ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
2: No tak je snad trochu unavenej, že jo, no ale to řízek.
0: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
0: Ale pane vrchní, to je úplně studený.
2: A co je studený?
0: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh.
0: Ale
2: no.
0: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
0: No ovšem.
2: Ten je teplý, šáhněte si, no teplý
0: řízek. Teď mě tu masku
2: čistý, jo, masku, no.
0: No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No, hrové, jíte mi to, no, naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
0: No, ale to nejde vůbec ani ukrojit. No, pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No, no jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle vohnul.
0: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
0: No, podívejte se, jak to maso je tuhý. To nejde vůbec ani ukrojit.
1: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
0: ale
1: vidět,
0: ne,
1: to bude...
0: Ale když tam mi přineste jiný přívo.
1: Nebojte se, ten bude... Nebojte se.
0: U
1: nudle.
0: 20 korun.
1: Restaurace u nudle. Že pak to jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude, šefe, jak břitva, budete koukat. Šefe!
2: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát strávíme hodinku s Jirkou Schmidtem a jeho muzikou.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Hele, dobrý den, dědo.
1: Dobrý.
0: Horko, víte.
1: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane.
0: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
1: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
0: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady dostanu na křivoklád.
1: Na křivoklád, tadyhle tudy, pak to jdete úplně špatně, člověče, pak tadyhle tudy na křivoklád.
0: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
1: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
0: To nevím.
1: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
0: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
1: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte.
0: Jo?
1: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
0: Jo.
1: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
0: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
1: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
0: Jo.
1: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
0: Tak to je zajímavý, dobře, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
1: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
0: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
1: Dobře znám.
0: Já jsem totiž z Prahy, víte?
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
0: Jsem?
1: No.
0: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale... Já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
0: No,
1: no nic vezlím, nic
0: tak
1: vezlím.
0: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No
0: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se
1: tam
0: dostanu.
1: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
0: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěl na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
0: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
0: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. I když jak znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
0: Kde, prosím?
1: Broumovice, Čech. Broumovici.
0: To nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kudy se dostanu na křivoklád.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
0: Bude bych vám nebyl povědomý.
1: Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
0: Budeš bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
0: Kruci,
1: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
0: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
0: Vy máte nervy ze železa,
1: ze železa.
0: Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
0: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jdete.
0: Co to povídám? Na křivoklád.
1: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, tak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
0: Já, Já chci na Křivoklát.
1: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
0: Já chci na Křivoklát.
1: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Žve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár hrálo pokr, ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu,

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sláh, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo nad ně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné. Jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům a tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všecko začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru
To všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutrů. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové, a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Jsem starej Tomšur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho přiblaful jeden hráčácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho přiblaful jeden hráčácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starej vagabund obchází.

si svůj sen, když to chceš. Jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Jaké výluky na vás čekají v hromadné dopravě v Praze a v Ostravě i o tomto svátečním dni? Tak nejezdí linka metra C v úseku Pražského povstání Chodov a je nahrazena autobusy. Dále se také nejezdí v úseku Palmovka ke Stírce tramvajemi a stále trvá výluka na Olšanské ulici. V Ostravě se ještě dneska nebude do 16.50 jezdit linkou číslo 5. Linky 15, 17 a 18 už dneska jezdí podle pravidelných tras. Šťastnou cestu i o tomto svátečním víkendu. Jo, a ještě nenakoupíte v supermarketech. Country Radio.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

láska tvá má krásu zám, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát.

den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

psej mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy jen ty.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

Poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem

0: Zpíval Johnny Cash.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jaké výluky na vás čekají v hromadné dopravě v Praze a v Ostravě i o tomto svátečním dni? Tak nejezdí linka metra C v úseku Pražského povstání Chodov a je nahrazena autobusy. Dále se také nejezdí v úseku Palmovka ke Stírce tramvajemi a stále trvá výluka na Olšanské ulici. V Ostravě se ještě dneska nebude do 16.50 jezdit linkou číslo 5. Linky 15, 17 a 18 už dneska jezdí podle pravidelných tras. Šťastnou cestu i o tomto svátečním víkendu. Jo, a ještě nenakoupíte v supermarketech.

se klid. Zdá jsem bohužel. Náš odvětu toulá se po vlacích a zpívá na pravách.

0: jedné.
1: Hudební klub Riko pod Hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin a 30 minut, čili jakmile mládenci naladí.
2: Jo, ještě o nás holka uslyší.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec a tady je několik pozvánek. Národní svatováclavská pouť svým prvním ročníkem v roce 2003 navázala na staleté tradice velkých staroboleslavských poutí a slavností svatováclavského milénia v roce 1929. Poutní slavnost, která se koná v centru Staré Boleslavy každoročně, se stala hlavní událostí státního svátku, tedy Dne české státnosti. Do Staré Boleslavy spolu s představiteli církve a státu přivádí tisíce poutníků. Duchovní program potrvá až do večera. Folklorní festival krojů, tanců, písní a řemesel z Hané. To znamená stovky tanečníků a muzikantů a hlavně Hanáků v hanáckých krojích, kteří se sešli právě dnes v Zábřehu, tedy nejsevernějším městě regionu Haná. Navštívit můžete vystoupení folklorních souborů a bohatý doprovodný program na Masarykově náměstí. V obci Opatovice nad Labem v místní části Pohřebačka se dnes koná už 14. pohřebačský jarmark. Těšit se můžete na více než 100 stánků a bohatý kulturní program. Patronem 14. pohřebačského jarmarku je herec Miroslav Táborský a po celý den bude možnost si prohlédnout a vyfotit závodní speciál Tatra z týmu Loprice. Milovníci výškových pohledů si mohou zpestřit dnešní sváteční den návštěvou těžních věží Ševčinského a Vojtěžského dolu a vyhlídkové věže památníku Vojna. Vystoupat na ně můžeme v rámci Dne věží a rozhleden. Atmosféru bývalého pracovního tábora mohou návštěvníci nasát v památníku Vojna Lešetice. Z věže je krásný výhled na část Příbramy v okolí Žežic. Dnes se koná spousta zajímavých akcí, ať zaměřených duchovně nebo sportovně. Stačí si jen vybrat. A pokud prahnete po muzice, tak si poslechněte naše country pozvánky. Ať je dnešní sváteční den jen ten nej, vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ice Jim Beam.
1: Krásné pondělní ráno. Máme 28. září, to znamená, že dneska je den české státnosti, to znamená, že dneska je svátek. Dneska mají mnozí z vás volno, pokud chodili do práce nebo chodí do práce, tak věřím, že si ho užíváte. Nezapomeňte na to, že obchody jsou dneska zavřené na petlici, dneska se tam rozhodně nedostanete, takže máte alespoň spoustu času trávit ho podle svého. To znamená, že teda nemusíte chodit nikam nakupovat, můžete si prostě trávit čas na zahrádce, na výletech. Můžete někam vyrazit autem, protože vřele doporučuju, silnice jsou volné, někdo už toho využil na prodloužený víkend, takže vyrazit někam je dneska prostě značka ideál a nezapomeňte si sebou vzít Country Radio, protože my po celý dnešní den budeme hrát písničky jenom na vaše přání. Takže linka 210 323 333 je vám k dispozici, stejně jako SMS-kové číslo 720 00 11 11. Můžete ale také napsat e-mail na studio@countryradio.cz a nebo třeba nahrát hlasovku skrze aplikaci Country Radio, kterou doufám, že máte staženou ve svých mobilních telefonech. A jestli ne, tak se dneska docela určitě dostaneme k tomu, kterak na to. Je to jednoduché, zvládne to úplně každý. Paběrky toulám se, tak to je muzika, kterou vám nabízím, abyste se mohli pěkně rozepsat a abyste mi napsali nějakou pěknou vaši oblíbenou píseň. Zdraví vás Country Radio Katka Čepelíková, tak hezké pondělí.

0: Za klobouk si vrásky dej, a to byla Olga Blechová, Valda Matoška a kamarádi Táborových ohňů. A my už teď budeme hrát nějaké ty písničky na vaše přání. Tak měli jsme tady telefonát od Mirka, který si chtěl zahrát písničku Konečná od Pavla Brimera. Tak neboj, Mirku, všechno bude dobré. Budeme si hrát i Petru Černockou Odchází den, tak tu si chce nechat zahrát Jirka, protože ho dneska čeká velká práce na střeše. No a na lince už je Iva. Ivo, slyšíme se, hezké ráno.
1: Hezké ráno přeju tobě i všem ostatním a chtěla bych od Karla Gotta Zpívejte písně mé pro všechny, aby si dneska mohli taky zpívat.
0: Zpívejte písně mé, tak to se obávám, že tady úplně nemáme teda Zpívejte písně mé.
1: Ale já ji znám z country rádia.
0: No vidíš, Zpívejte písně mé, úplně přesně možná tento název takhle není. Může se to jmenovat trošku jinak?
1: Ne, takhle se to jmenuje. Tak dej od něj.
0: No to bohužel tady teda určitě nemáme. Tak od Karla Gotta něco jiného. Tak od Karla Gotta něco jiného zkusíme.
1: A třeba Amazing Grace. To je taky hezká.
0: Dobře, ale to je prostě zkouška teďka, jako jo, protože ani tohle tady teda nevidím. Dobře, já zkusím zahrát něco od Karla Gotta, něco pěkného, co se ti bude líbit. Komu to pošleme?
1: A nebo Alžbětinskou serenádu, tu bys našla?
0: Tu bysme možná našli. Ta tady určitě je. Tak vidím ale jí a komu jí pošlem?
1: Všem, kdo jsou zrovna už u aparátu.
0: Co, všichni, co poslouchají, a prozrať nám, co ty děláš během svátečního rána.
1: No tak vzhledem k tomu, že mi 1,80, tak už si užívám důchod a dělám jim to, co je nezbytně nutné.
0: Dobře, tak předpokládám, že třeba už máš za sebou snídani, odpočíváš a teď jsi si řekla, a teď jsou ty písničky na přání, tak já si nechám něco pěkného zahrát, abych měla ten den, který je pro dnešní den tedy velmi slunečný, abych ho měla ještě lepší.
1: Vzhledem k tomu, že mi nesloužejí zadní zlapky tak, jak bych chtěla, tak jsem zalezla ve své noze a jsem uvázaná u rádia.
0: No paráda, tak věřím, že ti budeme hrát pěkné písně i nadále. Měj se krásně, přejeme ti hezké pondělí.
1: Vyberu, country rádio je bez vás.
0: Děkujeme, Ivuško, hezký den, ahoj.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Patníky, obledlý sníny, nad nima mlhavej stan, v pangejtu sníh plnej špíny.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Půl deváté je tady, tak se mrkneme na výluky vlaků. Cheb, Luby u Chebu, Blatno, Bečov nad Teplou a nebo Holubice, Sokolnice, Telnice. To jsou výluky platné nejenom pro ten dnešní sváteční den, ale i pro několik nadcházejících dnů, tak počítejte s tím, že pojedete autobusovou dopravou. Co se děje na silnicích, je tam relativní klid, tedy až na D7 mezi Prahou a Chomutovem, 39. kilometr. Mezi pruhy tam leží sražená srna, tak dávejte pozor, dokud ji nikdo neodklidí, tak to tam bude trošičku komplikace, rychlé vybočování a tak podobně, však to znáte. Za chviličku Pavel Bobek a Robert Křesťan, Ještě není tma, a pak budeme pokračovat i v písničkách na vaše přání. Tak si zavolejte o tu svoji.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
7: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: 28. zářijový den je tady, to znamená, že je před námi krásný sváteční den, který bude plný slunce a plný vašich přání. Na lince už je Václav, moc vás zdravím, hezké ráno. Halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Halo, moc vás zdravím, Václave, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, co si zahrajem.
2: Jestli byste byli tak hodní a šoupli mi tam od Pavla Dobeše Noční přívahové vyhlášky 90. A bylo by to pro všechny Václavě, hlavně pro řidiče, kterýho jsem dělal celý život.
1: No paráda. A co jste řídil? Prozraďte nám.
2: No dá, paní. Já jsem řídil od Garanta, to byly DCNDR, nákladáky, přes kamion, autobus. Prostě všechno.
1: Všechno, no takže vás
2: vyloženě,
1: teď jsem to chtěla říct, vás svedlo prostě na vaše životní tak nějak pracovní dráhu všechno, co mělo volant. Takže to vás všechno bavilo. A kolik jste měl třeba aut, řekněte mi, jako za svůj život, kolik jste jako vystřídal automobilu? Jestli i tohle vás bavilo?
2: No, já nevím, kolik, tak z povolání to bylo určitě takových 5-10 a svoje osobní auto jsem měl 3.
1: No vidíte, no paráda. No tak dobře. A teď aktuálně ještě řídíte? Ještě pořád vás to baví?
2: No tak občas, no takhle. Už dneska už je to jenom po doktorech. V mým věku, no takže.
1: Ale i tak se rád povozíte.
2: Ale jo, to víte, že jo.
1: Tak Václave, přeju vám krásný sváteční den. Tady posíláme Pavla Dobeše Noční přílohu. Přeju všechno nejlepší. Mějte se pěkně.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Tak vidíte, tak to byl jeden Václav, který dneska slaví svůj svátek a ještě pro všechny Václavy nechal zahrát. A taky vlastně pro všechny řidiče. Hrát si budeme i Modřínu High, což je nejpísnička, kterou si přeje nechat zahrát Lenka. A docela určitě si zahrajeme i Pátý kafe od Michala Horáka, protože tu by zase chtěla slyšet Lenka z Kopřivnice. Tak hezké ráno vám všem v tento sváteční pondělní den.
3: Ty se jen zajímáš, co v televizi dávají a vůbec nevíš, kam se chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou. To radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslýma pěčech a Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmal, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinker, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžký nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty smohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíli nevedou, ty musíš umět věřit profíkovi před sebou. Je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, znáš jen obrysová světla a reflektorů zář a jak listí z větví stromů v serpentínách češe jeho trak. Můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, vyrazit dopředu z krajnice, urvat hlínu a všemi čtyřmi blinkry zablíkat mu na pozdrav, nebo jen tak. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmel, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr, pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi z pomývé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy, tihle muži budou inkognito vzadu stát. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.

Posloucháte Country Radio, kde na vlnách všech, které máme, vysíláme písničky na vaše přání. A vy nám voláte, píšete a chcete si ten dnešní sváteční den něčím zpříjemnit. Tak třeba stánky, ty budeme hrát za malý okamžik pro radost všem. Zdraví nás Hanka, tak Haně taky zdravíme, tak věřím, že se máte krásně a až vám zahrajeme tuhle tu vaši oblíbenou písničku, že se budete mít třeba ještě lépe. Krásné sváteční ráno, Kačko, jedu zrovna do práce s Country Radiem, prosím, zahrát něco krásného všem skvělým lidem, takže i vám z Brna zdraví a děkuje Petr. Tak Petře, co kdybychom si dali třeba nějakého Johnnyho Cashe? Já myslím, že to si myslím, že je muzika, která rozhodně nikoho nesklame a naopak třeba i povzbudí do toho dnešního dne. Prosím zahrát kapelu Camelot, já zas jak dřív, děkuji za krásný hlas Bučka a krásnou píseň napsala nám Dana. Všechno bude, všechno zahrajeme, tak jak vy si diktujete ve vysílání Country Rádia. Ať už díky telefonní lince 210 323 333 nebo třeba pomocí SMSky 720 00 11 11. Ale máme taky aplikaci Country Rádia, která je krásná, žlutá a stáhnete si ji prostě raz, dva. Jo? Za chviličku vám poradím, kterak na to, jak jednoduché to je a schválně, jestli mi nějaká zpráva skrze aplikaci Country Rádia dorazí. Tak moc se na ní těším. Tady už jsou stánky, pojďme zpívat.

0: Antri počasí.
1: Krátce před 9 hodinou dopolední jsou teploty po venku mezi 8 až 12 stupni Celsia, ale přes den se vyšplhají mnohem výše. Na 20 až 25 dnešní den bude většinou jasný, na severozápadě až polojasný. Ráno počítejte ojediněle s mlhami.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Dnes je den české státnosti a také svátek svatého Václava, 28. září. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musí mít velké obchody zavřeno. Alespoň dnes tedy vynechte nákupy, odpočívejte, rozjímejte a vůbec si užijte volný sváteční den. Vyrazit ale můžete i na nějakou akci a že jich dnes je po celé zemi mnoho. Například oslavy svátku svatého Václava v Kutné Hoře. Ty jsou už tradičně spojeny s přehlídkou a ochutnávkou nejlepších vín od českých vinařů, a to v prostorách kláštera svaté Voršily. Chybět nebude pestrý doprovodný program, jehož součástí jsou koncerty, řemeslné trhy na Palackého náměstí a také aktivity pro děti. Zažít sváteční atmosféru můžete pod Bájnou horou Blaník. I tady probíhají svatováclavské slavnosti, konkrétně v malé obci Louňovice. Jarmark, ukázky tradičních řemesel, koncerty, bohatá nabídka občerstvení i program pro nejmenší. Vyvrcholením oslav bude příjezd svatého Václava na koni. Svatý Václav není jen patronem české země, ale také pivovarníků a vinařů, což připomínají tradiční slavnosti v jihočeské Třeboni. Na Masarykově náměstí v centru města si užijete trhy s regionálními produkty a bohatým občerstvením a zároveň celodenní kulturní program. Telské náměstí Zachariáše z Hradce se stává dnes dějištěm tradičních oslav spojených s řemeslným a farmářským jarmarkem, také koncertem a celodenním kulturním programem. Zlatým hřebem dnes bude velkolepý příjezd. Hádejte koho? Ano, správně, svatého Václava s královskou družinou přijede na náměstí. Tolik jen ve zkratce dnešní sváteční den. Slavit jako národ umíme. Teď je na vás, kde, s kým a jak. Duchovně, nákupy od regionálních farmářů, v muzeu, na výstavě nebo třeba sportem. Možností je dnes mnoho. Ať máte den plný zážitků, to vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Rangers, já si zajdu, tak to je muzika, se kterou začínáme další společnou hodinu, která bude opět plná písniček na vaše přání, protože tady máme svátek svatého Václava a samozřejmě taky máme Den české státnosti, tak jsme se rozhodli udělat vám radost v podstatě po celý den. Ano, budeme vám hrát tak, jak vy si budete psát, tak, jak vy budete volat, anebo tak, jak budete nechávat vzkazy ve vysílání Country Rádia díky aplikaci.
1: Od rána poslouchám tvůj milý hlas a když máme ten sváteční den, můžu poprosit o písničku Bílá bonanza od kapitána Kida pro všechny sousedy Dalibora, Zděnka, Radka, Ivana na naší zahradní osadě. Děkuji.
0: No tak samozřejmě, takhle jednoduché to je a takhle pěkně to zní, když zanecháte vzkaz díky aplikaci Country Rádia. Tak v této hodině si prozradíme, jak na to, abyste i vy mohli být slyšet takhle pěkně v éteru Country Rádia. Zahrajeme si tady Bílou bonanzu od kapitána Kida, ale máme tady připraveného i Boba Dylana a ten poběží nebo poletí za Tomášem, který aktuálně seká trávu, tak snad možná si to na chviličku vypne na nějaké 2,5 minuty. Kdy bude na Cannon Heaven's Door hrát jenom pro něj. Zahrajeme si i Míšu Leichta, písničku Nalejvej a to je písnička, která pro změnu letí za Eliškou až do Jablonce nad Nisou, že prý aktuálně už přemýšlí nad tím, co udělá svátečního k obědu. Tak možná, že načerpáte i nějakou inspiraci ve vysílání Country Rádia, protože budeme hrát i nějaké písně o jídle, jak se tady tak dívám. Tak hezké dopoledne.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každý úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí.

mobil, naší aplikace je úplná hračka. Teď vám řeknu takový úplně jednoduchý návod, který zvládne každý. Tak stačí si ve vašem mobilním telefonu otevřít Google Play, což je aplikace, kterou máte v chytrých telefonech už takovou přednastavenou, už tam je stažená. Je to taková barevná šipka doprava. A pokud máte telefon značky Apple, tak se mrkněte do App Store, což je aplikace s tím bílým A v modrém poli. Tam mezi jinými aplikacemi vyhledáte Country Radio, kliknete na stáhnout, protože vy si chcete stáhnout aplikaci Country Radio, no a za pár vteřin už nás posloucháte, taky sledujete, co je u nás nového, prohlížíte si nás, moderátory, kterak jsme krásně nafocení, takhle musím přiznat samozřejmě, že to jsou už trošku starší fotky, že? Takže tam vypadáme výrazně lépe všichni, ano, a samozřejmě si u nás můžete i nechat zahrát písničku na vaše přání, když nám nahrajete díky této stažené aplikaci hlasovou zprávu. Jako to udělal před malou chviličkou i náš posluchač. Tak uvidíme, kolik těch hlasovek se nám sejde během dnešního dopoledne. Teď tady je jedna ale zpráva, která přišla úplně běžnou SMS-kou. I to je samozřejmě varianta 720 00 11 11. To je to číslo, kam tyhle ty SMSky posíláte. Píše Zdenda z Liberce, krásný den všem. Poprosím pro posluchače, pro vás a celé Country Radio, pány Černocha a Dvorského, Láska prý. Tak ta už je připravena. Budeme si hrát i Praha prčice, což je písnička od Ivana Mládka a Benjo Bandu Ivana Mládka, písničku, kterou zahrajeme pro Tomáše, který aktuálně něco kutí na zahradě a jeho žena Eliška prý vůbec neví, co tam kutí. No tak stačí se jít podívat a nebo možná, že manžel přiběhne domů a s radostí řekne, no tak za to, že jsi mi nechala zahrát takhle pěknou písničku, tak já ti povím, co já tady všechno kutím. Tak si nechte i vy u nás nechat zahrát písničku na vaše přání, protože celý den až vlastně do kolika? Do pěti? Do šesti? Do šesti dneska budeme hrát jenom podle vás.

0: S vámi je Country Radio a s námi už je teď ve vysílání náš posluchač, tak halo, halo, hezké dopoledne, kdo pak tam?
1: Zdravím, tady Jirka, já bych si poprosil zahrát písničku Mašlička černá jak noc od Aleše Moudra a Zelenáčů.
0: Ano.
1: Jelikož teďka jsem byl o víkendu v Irsku v Dublinu a seděli jsme v jedné nejmenované klasické hospůdce a tam jsem tu písničku slyšel v originále, byl jsem úplně prostě z toho odvařenej.
0: Mm-hmm.
1: A tu písničku bych chtěl prostě poslat všem klukům z Bohemky, který byli na tady tom zápase s Bohemkou Dublin, a jak českým, tak irským klukům za to, že jsme vytvořili takovou fantastickou atmosféru a hlavně, že jsme ten zápas potom dohráli okolních pubek. A bylo to naprosto perfektní a můžu ujistit, že jako Češi jsme ostudu absolutně neudělali.
0: No teda.
1: A byli jsme tuchní.
0: No tak paráda, no tak evidentně jste ještě plný zážitků.
1: Ne, plný, jako akorát mě mrzí, že Greg, Conor a Mark to bohužel neuslyšeli, to jsou ty naši kamarádi z toho Dublinu, ale aspoň na tu dálku bychom jim to chtěli poslat, protože říkám, opravdu atmosféra naprosto perfektní, vynikající a plný dojmu budeme ještě dlouhý leta, jo.
0: No krásný, to takže jste si užil krásný prodloužený víkend, teďka to ve vás ještě doznívá. A když byste měl říct, jestli ta originální verze anebo ta česká je lepší, dá se to nějak porovnat?
1: Takhle, byla to živá muzika, bylo to trošku jako s překlepama v uvozovkách, ale neznám i tu verzi, neznám prostě tady to, Aleš to zpívá suprově, co si budeme povídat, je to kamarád, já to nemůžu pomluvit, ale zase bylo to něco prostě úplně co jiného a bylo to takový pohlazení po duši. Vždycky popíjelo a najednou prostě za zády se mi vozovala mašlička. No.
0: No takže to je samozřejmě úplně jiný, to má samozřejmě jiné grády a to se ledas, který překlep nebo přežbleb samozřejmě odpustí. Naživo je to samozřejmě úplně jiné a samozřejmě ještě v té atmosféře nějaké té pěkné hospůdky a v návalu té euforie, kterou jste zažili.
1: Jasně, já nevím, jestli můžu teda jako říct název té hospůdky, ale já
0: Lidně.
1: Si myslím, že to daleko, že to... Je to klasický tempel, jako tempel bar, no.
0: Mm-hmm. Tak teď už je to Aleš Moudr, jenom pro vás. A, mějte se krásně.
1: Pro mě, těchy, Iry. Díky.
0: Naslyšenou. Městě,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jedete někam? Tak pokud ano, tak samozřejmě poslouchejte Country Radio, vždycky o pulto pro vás máme dopravní servis. Ať už se chystáte někam vyrazit automobilem nebo vlakem, tak jsou tu informace, které se vám budou hodit. Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Vrchlabí, tak to jsou trasy vlakové, které dneska sjízdné rozhodně nejsou, pojedete autobusovou dopravou. Stejně tak na trase Bechyně Tábor, Praha Smíchov, Praha Jinonice, Karlovy Vary Dolní, Karlovy Vary nebo Merklín Karlovy Vary. No a co se děje na silnicích, tak to je samozřejmě informace, která zajímá všechny, co aktuálně sedí za volantem, tak mohli byste nám dát vědět na 210 323 333, jestli jsou někde nějaké kolize, protože podle nás to vypadá celkem dobře. Potíže čekejte pouze na D1 na 24. kilometru ve směru na Prahu, tak tam se stala dopravní nehoda, bohužel se zraněním, snad to bude jenom nějaké lehčí. Další informace zase za hodinu v našem vysílání.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

sa co vylétat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Mě tak napadá, že vlastně písničku na přání byste si mohli u nás nechat zahrát i prostřednictvím vlaštovky, jo? Takové to je složené, prostě z papíru. Když ji složíte, ale to byste museli být tady hodně blízko, aby se k nám do studia doletěla. Ale bylo by to tedy opravdu velmi originální. Napsala nám Tereska, zdravím Katku a celé osazenstvo rádia, děkujeme. Přeji příjemný den a ať vám to pořád tak krásně hraje. Chtěla bych zahrát pro ty moje děvčata, o kterých jsem minule psala, že jsme staré babky. Oni se trochu nazlobili. Byly, že sice staré ano, ale babky ne. Tak poprosím husličky. Husličky jsou připravené, Vlasta Redl a AG Fleck. Za chviličku se rozezní jenom pro vás. Pak napsal Tomáš, chtěl bych popřát obcím pod Řípem úspěch při záchraně lokálky Straškov z Lonice a nechat jim zahrát písničku od Michala Tučného blízko Little Big Hornu. Tohle taky zvládneme, určitě. A teď nám zvoní telefon, tak schválně, kdo tam? Nikdo? No tak nic, tak myslela jsem si, že uděláme takový dobrý skutek. Rychle něco najdeme, ale nevadí. Zahrajeme si tedy Vlastu Redla a AG Fleck v našem vysílání. No a pokračujeme v písničkách na vaše přání. Jich tady opravdu velká hromada. Už předem avizuju, že určitě se na všechny nedostane, ale jak říkám, hrajeme písničky na přání po celý den, tak to zkoušejte, držím palce.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš, buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

0: Ve 9:45 pokračujeme ve vašich písničkách na přání. Na lince je Adam. Adame, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak Adame, povídej, co si budeme hrát?
1: Já jsem poprosil cokoliv od Eagle.
0: Ano, tak Eagles máme připravený, Take It Easy, jsem vybrala písničku. A ta poletí pro koho?
1: Já bych ji poslal svému dědovi, protože ten country rádio miluje a od něho jsem získal taky svoji lásku ke country rádiu.
0: No to je hezký, to je hezký. A jakou písničku nejraději posloucháte? Třeba z těch českých, jo, když teda dáme stranou Eagles.
1: Já asi nemám nejoblíbenější písničku, ani kapelu.
0: Ne, prostě.
1: Já mám rád všechno.
0: Jasně, když nás posloucháš, no tak to samozřejmě strašně rádi slyšíme, tak zdravíme dědu a posíláme Eagles z našeho vysílání. Mějte se hezky, pozdravuj dědečka. Ahoj. Tak to byl Adam v našem vysílání, ale budeme hrát i kapelu Nezmaři, musíš jít dál, tak tahle ta píseň, ta letí pro Ondru? Pro Ondru, jo, je to pro Ondru od Ondry, tak to mě trošku zmátlo. Pro Ondru, který je aktuálně na stavbě a s Ondrou dalším něco si staví, něco kutí. No tak teď je ideální počasí na to být někde venku a třeba někde prostě něco stavit. Ano, přidat ruku k dílu. A nebo klidně můžete i odpočívat, však je sváteční den. Zahrajte všem bezvalidem od fešáků Dilema. A moc rád bych si s ním zaspíval. Spravuji plot, tak ať se daří. Děkuji za písničku. Vidíte, tak vy využíváte tento volný den k nějaké aktivní činnosti. To je pěkné. Klidně mi dejte vědět, co všechno dneska děláte a proč bychom vám zrovna měli zahrát písničku na přání, aby vám to šlo lépe od ruky. Ale co? To potřebujeme vědět. Tak zavolejte nebo napište. Pěkné pondělí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít.

0: Country počasí.
1: Venku jsou teploty mezi 12 až 17 stupni Celsia, přičem všech 17 je tedy zejména na jižní Moravě. Ale dneska bude většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší denní teploty napříč celým územím České republiky 20 až 24 stupňů Celsia. No a jaké nás čeká úterý, tedy první pracovní den? Bude převážně jasné, v úterý přechodně až polojasné, nejvyšší denní teploty stejné jako dnes 20 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec. Dnes vám přináším několik tipů a rad, kam vyrazit. Svatá Hora se opět zapojila do dalšího ročníku celostátní akce Den věží a rozhleden, aneb stoupá celá rodina. V tento sváteční den se můžete vydat na svatohorskou zvonici. Vstupné je symbolických 30 korun. Při výstupu si můžete prohlédnout svatohorské zvony, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, nebo v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Už 95. rokem otevírá zoologická zahrada v Praze své brány návštěvnické veřejnosti. I dnes, tedy v Den české státnosti, otevírá své brány a celý den vás čeká bohatý program. Stačí si jen vybrat. Jestli chcete na povídání, přednášky, vidět krmení zvířat, nechat si pomalovat obličej nebo navštívit fotokoutek a udělat si fotku na památku. To je zoologická zahrada Praha v dnešní sváteční den. Pokud máte rádi veterány, tak ještě stihnete svatováclavskou jízdu veteránů, kterou pořádá klub historických vozidel Nový Jičín. Auta dojedou na Masarykovo náměstí. Uvidíte krásu, spanilost a technický dnes už dědečků automobilů a motocyklů. Auta ještě jednou, svatováclavská jízda historických vozidel se koná každoročně 28. září. Každoročně v tento den z Komenského náměstí v Mladé Boleslavi startuje dlouhá kolona několik desítek automobilových veteránů. K vidění jsou Škodovky a také starší Laurin a Clement, ale i značky cizí provenience. A když přijdete později, tak nevadí, připravený je doprovodný program pro děti i dospělé. No a na svátek svatého Václava jsou na Křivoklátě mimořádně připraveny prohlídky věže Václavky od suterénu až po krov, tedy míst, kam se jindy nemáme možnost dostat. A co si budeme povídat? Křivoklát je krásný hrad a vidět a být tady určitě patří k zážitkům v dnešní sváteční den. Ať je sváteční den krásný a plný zážitků, to vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či ho.

0: krásně zvolna a vlastně úplně tichounce po lehoučku začínáme další společnou hodinu. To byl Jim Reeves, Hell We Have To Go ve vysílání Country Rádia. Tak co si budeme hrát dál v našich písničkách na přání? To byste rádi možná věděli. Tak v aplikaci Country Rádia nám nechal vzkaz Michal.
1: Ahoj Kačko, prosím o zahrání písničky všem kamionákům, který teďka ve svátek museli opustit rodiny a své děti a cestují do zahraničí, tak prosím o zahrání písničky od Pavla Bobka, Můj rodný dům. Díky, Michal.
0: Tak Michale, zdravíme i všechny řidiče, kteří aktuálně něco rozváží nebo někam jedou a je to třeba za prací, protože i v tento sváteční den 28. září je samozřejmě potřeba pracovat. Ne úplně všichni můžou mít ten komfort sedět doma nebo prostě dělat to, co je baví. Tak věřím ale, že vás práce taky baví a nějakým způsobem naplňuje, alespoň potom třeba toho 10. nebo 15., kdy se to všechno zúročí. Pavel Bobek je samozřejmě připraven, Můj rodný dům také. Budeme si ale hrát i další písničku a ta bude od Jitky Vrbové Bílá pláž. Moc prosím o písničku od Jitky Vrbové. Ve čtvrtek jsem se vrátila z dovolené v Egyptě, tak bych si báječný pobyt moc ráda připomněla. Moc děkuji, napsala nám Věrka. Tak Věrko, zdravíme, doufám, že už jste se aklimatizovala. Myslím si, že teploty příjemné, že není to jako když já jsem třeba přijela z 35 do 12. To bylo teda, jako musím říct, že trošku náročnější. Budeme si hrát i krásnou písničku Hotel Kalifornia pro Václava na Karlštejn k dnešnímu svátku, napsal Bolek. Tohle všechno zvládáme a stíháme během nadcházejících možná 12 minutek. Co budeme hrát potom, to už je čistě na vás. 210 323 333, telefon do studia, SMSka 720 00 1111 a nebo e-mail studio@countryradio.cz. Krásné pondělí přeje Katka Čepelíková. Byla mi

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se jdeme podívat na dopravní situaci jednak na silnicích a také jednak na kolejích, protože na kolejích je hned několik vlakových výluk. Podrobnosti najdete na webu Českých drah, ale teď jenom na Mátkově. Bezdružice Pňovany nebo trasa Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí. Tam probíhají nějaké úpravy, opravy, takže tam je to zavřené a jezdí se autobusem. Stejně tak jako na trase Blatno Bečov nad Teplou nebo Cheb Luby u Chebu. Dávejte na to pozor, tak abyste nestali někde jinde, kde vlaky prostě nepojedou, pojedete tedy autobusem, takže z autobusové zastávky. D1 Brno-Praha, za sjezdem na Sázavu se začala tvořit kolona, a to jak osobáků, tak kamionu. Naberete tam zpoždění zhruba 20 minut. Na D11 z Hradce Králové na Prahu, zhruba na 60. kilometru máme porouchané vozidlo, nemělo by vás to tam zbrzdit, je dostatečně na straně, takže snad to tam pojede plynule celou dobu, dokud nebude odklizené úplně. Za chviličku Karel Kryl a za chviličku taky tu láctokovou stezkou s Vítem Pěkným, tak pokud hledáte nějaký tip na výlet, tak za chviličku v našem vysílání.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům a zejména tulákům a tulačkám. Dneska se podíváme na Muzeum historické hasičské techniky ve Velkých Svatoňovicích. To je v Královéhradeckém kraji, zhruba mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. V roce 2001 byla z opuštěné samoobsluhy za přispění obecního úřadu, ale především díky spoustě hodin dobrovolné práce, zřízena unikátní expozice hasičské techniky. Podnětem k tomu byla snaha zachránit historickou stříkačku ze starého Sedloňova, což je místní část obce. Návštěvníci v muzeu naleznou vše, s čím bojovali hasiči proti červenému kohoutovi. Jestli vás zajímá, kdy byla vyrobena první hasičská stříkačka, nebo odkdy se vlastně používají požární hadice, nebo jste jen fandové požární techniky, tak právě toto hasičské muzeum je pro vás to pravé místo. Po první získané a opravené stříkačce pak přišla na řadu i spousta dalších. Dnes se expozice může pochlubit více jak 30 velkými hasičskými stříkačkami, ale i spoustou dalších exponátů. Jsou jimi například hasičské uniformy, přilby, součástky výstroje i výzbroje hasičů. Na panelech pak je připomenuta jak historie vývoje hasičské techniky, tak historie dobrovolných hasičů. Průřezová expozice, která je stejně jako plocha muzea každoročně rozšiřována, tak dokumentuje vývoj hasičské techniky v českých zemích zhruba od poloviny 19. století do druhé poloviny století 20. Do Velkých Svatoňovic se kromě auta dostanete snadno také vlakem nebo autobusem. Od obou zastávek muzeu není daleko. Otevřeno je každou sobotu, neděli a svátek. V případě, že nebude právě otevřeno, můžete během několika minut přivolat zvonkem průvodce nebo se telefonicky domluvit předem. Na samotnou návštěvu si pak rezervujte zhruba 2 hodinky. Další informace o hasičském muzeu ve Velkých Svatoňovicích najdete například na webu kudyznudy.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: noches.
1: Buenas noches, Alan Jackson v našem vysílání, tak já vám nepřeju dobrou noc, ale přeju vám hezké dopoledne, pondělní 28. září. A speciálně teď zdravím Hanku. Hanko, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, tady je Hanka z Havířova, já bych prosila písničku Cukrárna od Petry Černocké pro hezký den všem posluchačům.
1: Dobře, tahle písnička se jmenuje Jednou otevřu si cukrárnu. Byl to třeba někdy váš sen, otevřít si cukrárnu?
2: Ne, ale jsem občasná návštěvnice.
1: Je, prozraďte nás, nalaďte nás teďka na nějakou sladkou notu. Co tam máte nejradši v cukrárně?
2: No, tak pařížský dort nebo kubánský dort.
1: Ale teda, a co třeba špičku nebo takovou tu klasiku, nějaký jako máslový dort? Baví vás ještě tohle?
2: Tak taky nepohrdnu.
1: Jo, takže co je, na co je zrovna aktuálně chuť? Tak teď jste nás teda namlsala, no teda. Já bych hnedka šla, ty cukrárny dneska jsou otevřené, to se týká jenom těch velkých obchodů, které jsou zavřené, tak možná někam vyrazím. Tak děkuju za tip. Mějte se hezky.
2: Děkuju moc. Nashledanou.
1: Nashledanou, Haní. Tak to byla Hanka. No teda, ta nás namlsala. Hned bych si něco dobrýho dala. No, hejte, ty cukrárny prostě jsou otevřené. Já tam asi dneska asi vyrazím. Možná místo oběda, co? Uděláme si společně nějakou pěknou sladkou chvilku. Zahrajeme si Gledly SV Vítr nad Berounkou pro všechny, kdo si dneska přijdou na Valenťák užít jeden z posledních otvíraček. Konec sezóny se blíží a já vzpomínám na Pikovar a oslavu 35 let Country Radio. Zdraví nás Míla. Taky vzpomínáme, tak věřím, že jenom v dobrém, protože tam byla prostě fantastická nálada. Budeme hrát tedy Gledly SV a docela určitě si zahrajeme i Karavanu mraků, protože o tu si napsala Ivanka z Hodonína. Pro všechny, co mají rádi country, všem dobrým lidem, co milují přírodu, lidi a zvířata, jste nej. Dáváte nám energii a dobrou náladu. Děkujeme, budeme v tom určitě i nadále pokračovat. Teď ale slibovaná Petra Černocká pro Hanku, jestli se nepletu, tak do Havířova. Právě teď. Hezké pondělí.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

plesat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

vámi je Country Radio. Stihneme docela ještě jednu písničku a já jsem vybrala písničku Pole s bavlnou, nebo já jsem to úplně nevybrala. Vybrala to Eva z Prahy, která by chtěla tuhletu písničku zahrát. Srdečně na zdraví píše, že krásně hrajete a já bych poprosila o tuto písničku pro všechny, kdo teď poslouchají vaše báječné rádio. Tak tahle písnička už je také připravena a jestli i vy máte tak nějak v záloze, v mysli nějakou tu písničku, kterou jste ještě neslyšeli a říkáte si, na ní ještě dneska nepřišla řada, tu já bych ráda slyšela nebo rád slyšel, tak si ji u nás nechte zahrát. Teď ale Rangers a Pole s bavlnou. Pane.

duši, když život patří katům, katům bým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude parádní, stejně jako zítřek. Dneska bude většinou jasno, na severu a severozápadě Čech až oblačno, ale s denními teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Noc ale bude chladná, počítejte se 7 až 12 stupni. A jaké bude úterý? Bude převážně jasné a slunečné, s nejvyššími denními teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia.
0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Ponožky pana Sem Tamťuka zahraje 9. října od 19.30 v Balbínově poetické hospůdce v Balbínově ulici na Praze 1. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libe Bona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se tam budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. A ještě restaurace u Vodárny v Korunní ulici v Praze. Tady hraje skupina Srdečná arytmie v pondělí 5. října od 19 hodin. Kdo má rád country a bluegrass, určitě tam nesmí chybět. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pohodová píseň na pohodové pondělní dopoledne v našem vysílání je 28. září, tak věřím, že si užíváte tenhle krásný den spolu s námi. Krásný je v mnoha ohledech. Spoustu lidí má volno, venku je nádherné počasí. Máme Den české státnosti, ještě ke všemu slaví svůj svátek Václav, Vašek, Vašínek, tak kluci, zdravíme vás, přejeme všechno nejlepší. Možná, že písnička, kterou za chviličku bude hrát, bude taky pro Vašky, nebo nebude? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tak určitě pro Václavy jako bude, protože no máme i v rodině.
0: No vidíte.
1: A hlavně teda bych chtěl zahrát kamarádům z České unie a z brdského klubu.
0: Mm-hmm. Poslouchají teďka aktuálně?
1: No. Ale mohli by, no. Tak jeden hraje s papírkama, druhý jako mají různý kapely, country rádio poslouchají.
0: Dobře, tak budeme hrát Kapitána Kida a dáme si Mlhovej zvon. Tak my jsme tady trošku pátrali, že jo, o té písničce.
1: Každopádně
0: jako ve finále jsme zjistili, že to je takový ten zvon, co není moc vidět, že jo, protože je prostě ztracený v té mlze, ale my jsme ho našli, takže si ho určitě zahrajeme. Tak kam vás teďka můžeme pozdravit? Jste někde za volantem, předpokládám?
1: Já jsem za volantem, no, tady v Praze, v Klecanech, jako jedu směr.
0: Praze v Klecanech, jaká je tam doprava, když to nám můžete sdělit? Jak se
1: úplně
0: vám jede?
1: Pohodová.
0: Pohodová, krásná. Že jo? Úplně prázdná je ta Praha dneska, takže ideální prostě na nějaký výlet, pokud jste třeba dlouho nejeli autem, tak můžete vyrazit, protože je to všude volný a krásně se projede. Takže zdravíme moc, šťastnou cestu a tady je Mlhovej zvon od Kapitána Kida.
1: Děkuju. Hezký den.
0: Hezký den. Tak to jsme pozdravili jednoho našeho řidiče. Možná, že jste taky za volantem a chtěli byste si trošku zkrátit nebo zpříjemnit cestu. Možná, že někde stojíte, možná, že jste někde v koloně na té dejeničce, je to trošku komplikované. Tak nám zavolejte, trošku si zpříjemněte vaši cestu, ať už je kamkoliv. Budeme si taky hrát písničku Český vandrovník od skupiny Chudinkové pro hezký sváteční den pro všechny posluchače country rádia, píše nám Věra. A mohla bych poprosit o píseň Kočí od Pacifiku. Dnes se mi vdává kamarádka Marie a ráda bych jí to věnovala. Pohodu všem přeje další Marie z Podolí, samá Maruška. Všechno stihneme, nebojte se. Tak hezké dopoledne přeje Katka Čepelíková.
2: Když jsem se

velrybě na žádnej lok. Holky tam všecky mají k legraci sklony, odejít před ránem může jen cvok. Odbyla půlnoc a mlhovej zvon vydával podivnej varovnej tón. Sotva jsme v putice, našli si flíček, chlap vytáh měchejš a

0: hříšníka, který už rozpad se v prach.
1: Do dneška mají tam děravej strop a ten zvon mlhovej mlčí jak hrob.

0: Pacific, hej kočí, jedna z písniček na vaše přání a teď už je na lince Honza, který by si chtěl taky vyslovit svoje přání. Tak hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezký dopoledne i vám všem i posluchačům.
0: Ahoj Honzo.
1: Já bych strašně rád zahrál jednu písničku jednomu Vaškovi. On už teda strašně dlouho nežije. A to by byl svatý Václav, který má dneska svátek. A protože žil v děsně drsný době, tak bych mu chtěl poslat hucenský šífy.
0: No teda, tak jestli nás slyší, tak to si myslím, že bude hodně překvapen.
1: že tomu bude aj rozumět.
0: Ale to je hezké přání, to se mi líbí, to je jako velmi originální. Tak Honzo, budeme tuhle písničku hrát i pro tebe, i pro někoho třeba tak z tvého okolí?
1: Já si myslím, že bych ji nechal úplně všem, který dneska slaví svátek.
0: Dobře.
1: Takže... Ale nejenom svůj svátek, i svátek toho našeho patrona, vždyť to byl úžasný člověk.
0: Mm-hmm, no a vlastně jeden české státnosti, že jo, takže každý ho dneska může oslovovat po svém. Mm-hmm. Tak pro všechny, co teď aktuálně poslouchají Country Radio a nějakým způsobem ho slaví. Tak Honzo, přeju hezký sváteční den, měj se pěkně.
1: I vám. Ahoj.
0: Ahoj. Tak budeme hrát i Michala Tučného. Pro všechny slušné lidi napsal nám Dušan z Jindřichova Hradce a stihneme si zahnát určitě i od Gentlemanů písničku Naše máma. Jen tak pro radost napsala nám do Country Rádia Zdeňka. A obě tyto přání jsou poslané SMS-kou na 720 00 11 11. Ale využít můžete samozřejmě i jiné varianty. Můžete zavolat, můžete napsat e-mail a nebo třeba využít aplikaci Country Rádia. Tak pěkný 28. zářijový den.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

hrad, ať se na hlucom zkýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýší, kde najmout dát. Jo, ahoj!

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce po 11:30 se dostáváme k dopravnímu servisu a začneme pražskými výlukami. Až do dnešního dne je obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražské povstání Chodov. V úseku Chodov Háje je provoz metra zajištěn kyvadlově. Po každé koleji jede pouze jeden vlak tam i zpátky. A v denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC, která jede z Pražského povstání na Chodov. Tak počítejte s tím, že tedy metro dneska ještě nejezdí, ale zítra už by mělo být všechno v pořádku. Céčko, Pražské povstání Chodov, tak tam pojedete autobusovou dopravou. V Praze ještě chvilku zůstaneme, protože tady máme hned několik dopravních kolizí. Dva osobáky v sobě jsou na Olšanském náměstí, bouralo se taky na Poděbradské, tam je v sobě dodávka a osobní automobil, je to zhruba tam, jak jsou ty bleší trhy, tak zhruba v tomto místě. A další informace přišla ještě z Dostihové ulice, což je také v Praze. No a D1, 25. kilometr ve směru na Brno, tak tam máme průjezdce zvýšenou opatrností, protože tam bourali dva osobáky. Buďte na sebe opatrní a nechte si u nás zahrát písničko na přání pro hezký den.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tučný fidlej celý den, tak my nebudeme fidlet, ale my budeme hrát celý den na vaše přání. Stejně tak splníme přání i Jardovi, tak ahoj Jardo.
1: Ahoj, tady Jarda z Brna, zdravím Kačko. No a kdyby šlo zahrát skupinu na doraz, já jsem tak zdravej, ať jsme všichni zdraví a těšíme se z krásného dne pro všechny teda, kdo se z něj těšej. I pro ty, kdo jsou v práci, jako třeba ty, ať ti to rychle ubývá.
0: Mě to vždycky tady krásně ubývá, jak když mám kolem sebe takové skvělé posluchače, jako třeba tebe nebo ty ostatní.
1: Tak je
0: to vždycky jako super. Ty taky trávíš tento sváteční den v práci?
1: Ne, ale pracovně, jo, protože okolo baráku furt něco dělat.
0: Jo, takhle, tak ty jsi vlastně v práci pořád, jasně. A řekni mi, čím jsi se dneska zabýval už?
1: No, tak třeba izolací základů a tak.
0: Izolací základů.
1: Budeme něco přistavovat, takže...
0: Jo, takhle, tak pán se má a bude přistavovat. Jardo, tak nám ještě teda řekni.
1: Spíš opravovat, no, ale tak jako zní to líp přistavovat.
0: Takhle, no dobře, tak ať to máš pěkný, ať ti to všechno lícuje, máš na to parádní počasí a tady tě zahrajeme písničku Já jsem tak zdravej, užívej ve zdraví.
1: Díky, taky měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj, hezké pondělí. Tak budeme hrát i písničku Bůh mi sílu dej jako vzpomínku na manžela Jardu Kadlece a taky jako díky mým zlatým dětem, které mě podporují v mých cestách a dalších aktivitách. A taky nesmím zapomenout na kamarádku Ilonku, díky Stáně z České Lípy. I tuhle písničku stihneme zahrát v našem vysílání. Teď už ale na doraz, já jsem tak zdravej. Tohle všichni dobře známe, tak užívejte pondělí na Václava, na žádného nezapomeňte. Dneska prostě je to jenom o těch klucích s tímto jménem a nemusí být zrovna svatí.

Long. Když zastavil před salúnem dostavnický vůz, ten, co přivez tanečnice, samej prýma kus.

ženatý a já jsem pořád plonk. A pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady z

0: Joy Patrol ve vysílání Country Rádia a budeme si hrát taky České lesy. Dobrý den, prosím, o České lesy od Samsona. Čistím konečně houby v okolí Brna, tak hurá, děkuji moc, napsal nám Petr z Rosic. Takže ještě stále rostou, možná, že jste byli taky na houbách a chtěli byste třeba zahrát nějakou pěknou písničku, aby vám to čištění hub šlo taky od ruky. A nebo byste se chtěli pochlubit nějakým plným košíkem hub, tak klidně přidejte fotografie třeba na Facebook Country Radio, protože tam samozřejmě máme informaci o tom, jakým způsobem si můžete u nás nechat zahrát písničku na přání a můžete tam klidně přidat i fotografii toho, proč byste ji chtěli nechat zahrát. Tak další možnosti jsou tedy studio@countryradio.cz nebo SMS-ka 720 00 11 11. Do té 12. hodiny ale stihneme ještě jednu zprávu, která přišla skrze aplikaci Country Radio.
1: Dobrý den, tady Láďa Holeček. Nevím, jestli je to to správné číslo pro písničky na přání, ale přál bych si zahrát písničku od Gledly SV Pepíček pro moji Danielku. Děkuji, naschledanou.
0: No vidíte, Láďo, parádně jste to zvládnul skrze aplikaci Country Radio, bylo to úplně jednoduché. Pepička si taky zahrajeme. A když nám ještě zvoní telefon, tak bychom si mohli stihnout zahrát ještě do 12. jednu. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Josef Hubo Krutnová.
0: Josefe, prosím, stlumte si rádio, aby jsme se dobře slyšeli a já bych slyšela dobře písničku, kterou chcete nechat zahrát.
2: Ano, jsem daleko a chtěl bych, prosím vás, zahrát od Milana a od Brči Lepšovou panenku, určitě ji tam máte, už jsem ji neslyšel asi 5 let.
0: Vepřovou panenku, no jestli jste ji neslyšel 5 let, tak je dost pravděpodobné, že tady asi není a já ji tady bohužel teda nevidím. Tak zkusíme nějakou jinou píseň.
2: No tak něco třeba Hospůdku.
0: Hospůdku?
2: Od Majera.
0: Hospůdko známá, tak to si můžeme klidně dát. Komu ji pošleme?
2: Pošlete ji všem, kdo poslouchají.
0: Dobře. Tak jo, stihneme ji do 12. Mějte se krásně, naslyšenou. Tak to je muzika, která vás aktuálně čeká. Po 12. hodině už tady bude polední siesta. No a vy si pak dáte trošku oraz, dáte si obídek a po 13. hodině pokračujeme.
3: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čas.

jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

žít chtěl, jenže to nevyšlo, přiznávám bohužel. Smrt asi nejspíš doma dnes nebyla, nebo se jinde líp zabíjet učila. Zlepším si náladu, když jsou ti svátky, vrátím se do dětství na místo zpátky, kde jako malý kluk schovával hračku a nad ní do stromu vyřezal značku. Kde první kroky s rodiči spolu zkoušel jsem milovat okolo stolu s pomocí babiček a taky dědečku, tak poznal pohodlí suchýho zadečku. Vím, že už odpala na chatu v Jižboru, nejraději vzpomínám, běhal jsem nahoru za potok po lávce, tam kolem ke stránku běžinou věhličí naproti chodzánku, pak kolem hvězdárny lesem výš do polí. Čas, který uplynul, schoval mi za křoví. Už dávno starý plot blízko výkeře, stačí vzít za kliku, otevřít dveře. Kde první kroky s rodiči spolu zkoušel jsem pilovat okolo stolu s pomocí babiček a taky dědečku.

velice chybím a vrátit tě zpátky. To člověk neumí, na to je krátký. Alenka z pohádky zamává obrátek, tak aby krásný byl konec i začátek. Nevezme nikdo, co navždy v srdci má, když jedu údolí, rád se zas podívám. Na stráně úbočí skály a řeku, už je to dávno pryč a hlavně k steku.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Country počasí.
1: Jestli u vás svítí sluníčko, tak vězte, že bude svítit celý den a to nejenom dneska, ale i zítra. Dnes ale bude většinou jasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V noci se trošku ochladí na 12 až 7, ale v úterý bude zase slunečno a teplo. Bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku po ránu počítejte s mlhami, ale denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Užívejte krásný sváteční den.
2: Dřív než rychladnem a zblednem. Ještě jednou hlavu zvedneme.
3: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin a 30 minut, čili jakmile mládenci naladí.
2: Jo, ještě o nás holka uslyší.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec a tady je několik pozvánek. Národní svatováclavská pouť svým prvním ročníkem v roce 2003 navázala na staleté tradice velkých staroboleslavských poutí a slavností svatováclavského milénia v roce 1929. Poutní slavnost, která se koná v centru Staré Boleslavy každoročně, se stala hlavní událostí státního svátku, tedy Dne české státnosti. Do Staré Boleslavy spolu s představiteli církve a státu přivádí tisíce poutníků. Duchovní program potrvá až do večera. Folklorní festival krojů, tanců, písní a řemesel z Hané. To znamená stovky tanečníků a muzikantů a hlavně hanáků v hanáckých krojích, kteří se sešli právě dnes v Zábřehu, tedy nejsevernějším městě regionu Haná. Navštívit můžete vystoupení folklorních souborů a bohatý doprovodný program na Masarykově náměstí. V obci Opatovice nad Labem v místní části Pohřebačka se dnes koná už 14. pohřebačský jarmark. Těšit se můžete na více než 100 stánků a bohatý kulturní program. Patronem 14. pohřebačského jarmarku je herec Miroslav Táborský a po celý den bude možnost si prohlédnout a vyfotit závodní speciál Tatra z týmu Loprice. Milovníci výškových pohledů si mohou zpestřit dnešní sváteční den návštěvou těžních věží Ševčinského a Vojtěžského dolu a vyhlídkové věže památníku Vojna. Vystoupat na ně můžeme v rámci Dne věží a rozhleden. Atmosféru bývalého pracovního tábora mohou návštěvníci nasát v památníku Vojna Lešetice. Z věže je krásný výhled na část Příbramy v okolí Žežic. Dnes se koná spousta zajímavých akcí, ať zaměřených duchovně nebo sportovně. Stačí si jen vybrat. A pokud prahnete po muzice, tak si poslechněte naše country pozvánky. Ať je dnešní sváteční den jen ten nej, vám přeje Tomáš Adamec.
2: Polední siesta. Dnes plná písniček v podání nezapomenutelného Mirka Hofmana.

0: Polední siesta. Dnes plná písniček v podání nezapomenutelného Mirka Hofmana.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to tu celý pěkný. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj hůrák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Polední siesta. Dnes plná písniček v podání nezapomenutelného Mirka Hofmana.

Přes potok pak pojedeš přes rozvalený most a podle něj ne více než dva hřbety hor a dost. A vzhůru po těch hřebenech se dej pak cestou nést. Dvě ovčí stezky stranou nech, ty mohly by tě splést. Jen potoka se vpravo drž, pak rovně snaž.

Dál pod žulovým útesem, kde leží skáry vrak, dva ostrý hochy pod lesem, tam trefit můžeš pak. To musíš střílet nakonec, či dát se zabít sám. Tak snaž se vyjet na kopec,

Měl jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peciklár. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd. Oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robinse, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

A pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval. Gary Cooper, Louis Armstrong, Steve McQueen, John Wayne, Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Acuff, Johnny Horton, jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Pesi podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: to je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Dnes je den české státnosti a také svátek svatého Václava, 28. září. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musí mít velké obchody zavřeno. Alespoň dnes tedy vynechte nákupy, odpočívejte, rozjímejte a vůbec si užijte volný sváteční den. Vyrazit ale můžete i na nějakou akci a že jich dnes je po celé zemi mnoho. Například oslavy svátku svatého Václava v Kutné Hoře. Ty jsou už tradičně spojeny s přehlídkou a ochutnávkou nejlepších vín od českých vinařů, a to v prostorách kláštera svaté Voršily. Chybět nebude pestrý doprovodný program, jehož součástí jsou koncerty, řemeslné trhy na Palackého náměstí a také aktivity pro děti. Zažít sváteční atmosféru můžete pod Bájnou horou Blaník. I tady probíhají svatováclavské slavnosti, konkrétně v malé obci Louňovice. Jarmark, ukázky tradičních řemesel, koncerty, bohatá nabídka občerstvení i program pro nejmenší. Vyvrcholením oslav bude příjezd svatého Václava na koni. Svatý Václav není jen patronem české země, ale také pivovarníků a vinařů, což připomínají tradiční slavnosti v jihočeské Třeboni. Na Masarykově náměstí v centru města si užijete trhy s regionálními produkty a bohatým občerstvením a zároveň celodenní kulturní program. Telské náměstí Zachariáše z Hradce se stává dnes dějištěm tradičních oslav spojených s řemeslným a farmářským jarmarkem, také koncertem a celodenním kulturním programem. Zlatým hřebem dnes bude velkolepý příjezd. Hádejte koho? Ano, správně, svatého Václava s královskou družinou přijede na náměstí. Tolik jen ve zkratce dnešní sváteční den. Slavit jako národ umíme. Teď je na vás, kde, s kým a jak. Duchovně, nákupy od regionálních farmářů, v muzeu, na výstavě nebo třeba sportem. Možností je dnes mnoho. Ať máte den plný zážitků, to vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Je pondělí 28. září, 13 hodin 8 minut, je den české státnosti. Zdraví vás Jitka Koutná, no a k tomu sluníčku venku vám přeju tu nejlepší náladu, no a k tomu samozřejmě krásnou muziku z Country Rádia. Dnes je sváteční den, takže máme pro vás taky sváteční písničky na přání, o které si můžete zavolat 210 323 333, takové je číslo do Country Rádia. A nebo SMS brána je k dispozici, číslo je 720 00 11 11. A nebo pište na studio@countryradio.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte mi píseň pro Kristýnku od Valdemara Matušky. Moc děkuju, Jaruška, nebo Jarka, vaše stála posluchačka. Já bych si moc přála, milé Country Radio, zahrát naši oblíbenou písničku Whisky, to je moje gusto pro moji milou sestru a moc děkuju. Takže pozor, začínáme, 3, 2, 1, teď!

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, o písničku na přání si můžete taky zavolat. Zvedám telefon, Kanthe Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, je tu škola tady Stáňa ze Strašnic, já mám na vás prosbu.
1: Ano, už jsme ve vysílání, jaká mám, písnička to bude?
2: No, nějakou, já nevím, jestli Štrůdl nebo Ričmondský vězení, anebo Dlouhou řeku mám.
1: Tak jednu si mám tak vybrat, jo?
2: Jednu vyberte, já to nechám na vás.
1: Dlouhá řeka. Já,
2: no, od toho a posílám mu to nahoru Richardovi Tesaříkovi, ano?
1: Jana Trečková, Vladimír Tesařík, Dlouhá řeka.
2: Jo, Vladimír, no, dobře, já jsem se spletla, dobře.
1: No,
2: přeju krásnou službu, je krásný den.
1: Vy jste myslela asi Richarda, ale tak je to v podstatě jedno, že jo, kluci už jsou spolu, tak za chvilinku, jo?
2: Určitě.
1: Stáňo, nahoru, hezký svátek, přeju naslyšenou.
2: Vám taky a hezkou službu, nashledanou, děkuju.
1: Já taky děkuju. Dobrý den, prosím, milé Country Radio, zahrajte pro tatíka, který měl moc rád Sázavou, písničku o Sázavě, děkuju moc. Dušan Pivoňka z Jičína, jste super, děkuju vám za vaši skvělou práci. Tak moc zdravíme, Dušane, písnička za chvilinku pro tatínka. Dobrý den, prosím, zahrajte od skupiny Molidury pro všechny nás, co zpíváme v nějakém sboru, děkuju.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme vás za volant. Pozor na silnici 282 v obci Koberovi, je to okres Jablonec, nad ní jsou. Tam došlo k nehodě, srazila se tam dvě auta, naštěstí bez zranění. Na místo jede policie České republiky, jeďte tam se zvýšenou pozorností. D1 Brno, směr Praha, kilometr 191, tam došlo k nehodě a pozor, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Divokej Praha, Západ, rok 2014 a Blanka Šrumová. Pěkné odpoledne, je po druhé, 4 minuty. Zdravíme z Country Rádia všechny vašíky, venoušky, Václavíčky, všechny vašky, ale nejen je samozřejmě. Pro vás, pro všechny jsou tady písničky, sváteční písničky na přání, když máme dnes ten sváteční den. Dobrý den, milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku Ptákům křídla nevezmou, moc děkuju, Milouš. Prosím, zahrajte chajdu malou pro všechny, kteří na takovou chajdu jezdili i ve vyšším věku, stále třeba ještě jezdí. Díky moc, Květa. Malá chajda, Eldorado, na vaše přání.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, máme sváteční písničky na přání. Můžete si o ní i zavolat, 210 323 333. Zvedám telefon, Country Radio. A tady musím, tak ještě jednou se to nepovedlo. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už se to povedlo, dobrý den.
2: Jo, tak jste hodná, děkuju. Já bych vás poprosil od Michala Tučnýho Báječnou ženskou a bylo by to pro kapelníka Frantu Valnovu z Ostružna. Bohužel už to je na obláček. Počkej, vám děkuju, Pepa Studnova. Děkuju.
1: Písnička za chvilinku, díky, že jste zavolal, děkuju. Pepo. Hezký den, naslyšenou. A co budeme hrát dál? Hezký den všem, prosím, zahrajte písničku od 10 k 5. Pro mého Pepu děkuju, Eva. Za chvilku.

0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Dvě děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavní je být pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči, utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude od teď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude od teď tvoje noční můra, já jsem jenom jeden, ale vás je fůra a na světě je plno utrpení, plno krás a já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
2: Tak to řekli za mě Martin Čepelík, Andrea Minela, od 10 k 5 na vaše přání. Máme totiž sváteční písničky na přání na Country Radu. Moc zdravím, Jitko, chtěla bych poprosit o písničku od Vojty Nedvěda Do lepších dní. Pro vás a pro všechny, kterým se ta písnička líbí, moc děkuju. Ivanka.
3: Country Radio.

0: Antri počasí.
1: I zítra bude hezky, bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, ráno mlhy. Teploty zítra 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19 a povane mírný jihovýchodní vítr.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Ponožky pana Sem Tam Ťuka zahraje 9. října od 19.30 v Balbínově poetické hospůdce v Balbínově ulici na Praze 1. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libe Bona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se tam budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. A ještě restaurace u Vodárny v Korunní ulici v Praze. Tady hraje skupina Srdečná arytmie v pondělí 5. října od 19 hodin. Kdo má rád country a bluegrass, určitě tam nesmí chybět. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Šéfe, fešáci a Robert Moucha. Pěkné odpoledne přeju. Teď je 14 hodin 9 minut, hraje vám Country Radio. Co hraje Country Radio? Vy hrajete, protože vy si můžete vybrat. Venku je totiž sluníčko a teplo a na Country Radio sváteční písničky na přání. Je to tak, můžete volat 210 323 333 nebo psát na SMS bránu a písničku si tam objednat 720 00 11 11, takové je číslo, a nebo mail studio@countryradio.cz. Celé odpoledne budu tedy vybírat písničky, o které si budete psát. V 17 hodin začínají klasické písničky na přání, to jsou ty, které objednáváte v předstihu k výročí svatby, třeba k narozeninám, k svátku. No a protože je pondělí, ač se to nezdá, v 18 hodin bude mít Country Radio pro vás připravený čaj o 6. V 19 hodin pořad Milana Schmidta Srdcem v country. Jeho dnešním hostem bude Slávek Janoušek a samozřejmě nebudou chybět písničky právě Slávka. Country je všechno, co se mi líbí, tak to patří k pondělnímu večeru s Petrem Kucmanem ve 20 hodin, tak já myslím, že se máte na co těšit. Přeju dobrou náladu, hezký den.

Dnes odpoledne hrajeme písničky na vaše přání. Milé Country Radio, prosím nějakou písničku od Michala Tučného, moc děkuju. A je tam na konci takové sluníčko, dobře, tak zdravím sluníčko, něco vyberu. Ahoj, píše Terza. Já bych si přála písničku Eldorado od Valdemara Matušky pro svou sestru, která je na cestách po Jižní Americe. Moc děkuju, Terza. Zdravíme.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, tak teď je tady zase čas popojet v písničkách na přání. Tak dopak se na mě dobejvá Country Rádio Jitka. Písničky, dobrý den. Haló?

0: No, už jsme ve vysílání, dobrý den.
1: Haló, tady je Vlasta z Prahy.
0: Vítejte, co to bude, Vlasto?
1: Prosím vás, já bych potřebovala trochu potěšit.
0: Ano.
1: Dneska je to zrovna 3 měsíce, kdy mi zemřel manžel. A tak bych mu chtěla zahrát písničku Jak se ti spí.
0: Dobře.
1: Děkuji vám moc krát.
0: Písnička za chvilinku. Naslyšeno. Mama. Milé Kanty Radio, prosím zahrát písničku Za modrou horou od Mirka Hofmana. Děkuju, přeju všem hezký den. Marie, prosím o Flaming Star mému Vaškovi k svátku. Děkuju, Dášinka.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dá. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí, možná se vrátíš.

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům a zejména tulákům a tulačkám. Dneska se podíváme na Muzeum historické hasičské techniky ve Velkých Svatoněvicích. To je v Královéhradeckém kraji, zhruba mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. V roce 2001 byla z opuštěné samoobsluhy za přispění obecního úřadu, ale především díky spoustě hodin dobrovolné práce zřízena unikátní expozice hasičské techniky. Podnětem k tomu byla snaha zachránit historickou stříkačku ze starého Sedloňova, což je místní část obce. Návštěvníci v muzeu naleznou vše, s čím bojovali hasiči proti červenému kohoutovi. Jestli vás zajímá, kdy byla vyrobena první hasičská stříkačka, nebo odkdy se vlastně používají požární hadice, nebo jste jen fandové požární techniky, tak právě toto hasičské muzeum je pro vás to pravé místo. Po první získané a opravené stříkačce pak přišla na řadu i spousta dalších. Dnes se expozice může pochlubit více jak 30 velkými hasičskými stříkačkami, ale i spoustou dalších exponátů. Jsou jimi například hasičské uniformy, přilby, součástky výstroje i výzbroje hasičů. Na panelech pak je připomenuta jak historie vývoje hasičské techniky, tak historie dobrovolných hasičů. Průřezová expozice, která je stejně jako plocha muzea každoročně rozšiřována, tak dokumentuje vývoj hasičské techniky v českých zemích zhruba od poloviny 19. století do druhé poloviny století 20. Do Velkých Svatoněvic kromě auta dostanete snadno také vlakem nebo autobusem. Od obou zastávek muzeum není daleko. Otevřeno je každou sobotu, neděli a svátek. V případě, že nebude právě otevřeno, můžete během několika minut přivolat zvonkem průvodce nebo se telefonicky domluvit předem. Na samotnou návštěvu si pak rezervujte zhruba 2 hodinky. Další informace o hasičském muzeu ve Velkých Svatoněvicích najdete například na webu kudyznudy.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

jsem byl jí jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

0: a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Je sváteční odpoledne a tak hrajeme sváteční písničky na přání. Dobrý den, píše Jirka, takže dneska nepracuji. A pro všechny pracující, prosím, zahrajte holku Nitroglycerin, moc dlouho jsem ji neslyšel a taky moc děkuju, že jste Jirka. Jirko, je to kapela Krakatit, tak za chvilku na vaše přání holka Nitroglycerin. Teď bereme někoho do party, kdo pak se dovolal? Country Radio.
2: Ahoj, Tuško, tady Jana, Ústí nad Labem.
1: Moc zdravím, co dáme?
2: Dáme Jo, třešně zrály od Valdemar Matušky. Pro vaše skvělý rádio.
1: Děkujeme.
2: Pro všechny, kdo poslouchají. A pro mý drahý tam nahoru.
1: Janičko, opatrujte se, písnička je tady. Zase někdy zavolejte, naslyšenou.
2: Děkuju moc.

Znáte? O vodě a vínu Nezmaři na Country Radio. Další písničky, to znamená, až se přehoupne ta 15. hodina, budou zase na vaše přání. Máme sváteční písničky na vaše přání a v 17 hodin už ty tradiční písničky na přání. V 18 hodin, protože vlastně v pondělí, tak čekejte čaj o 6. budeme podávat. V 19 hodin potom pořad Milana Šmita Srdcem v country. Jeho hostem bude Slávek Janoušek. No a od 20 hodin už to tady všechno bude patřit Petrovi Kocmanovi. Konkrétně ve 20 hodin pořad country je všechno, co se mi líbí. No a zítra bude úterý a to budeme hrát v tandemu.

0: Country počasí.
1: Zítra je úterý 29. září, bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, dopoledne většinou mlhy. Teploty zítra 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 19 a do toho mírný jihovýchodní vítr.
0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice.

Dobré odpoledne, posloucháte Country Radio, zdraví vás Jitka Koutná za všechny tady od nás. Tak co, už zazněla ta vaše písnička? Máme totiž den, svátečních písniček na přání, o které si můžete volat nebo psát. Tak před námi je další hodina, to znamená, že zase uděláme radost někomu z vás. Prosím, milé Country Radio, zdravíme z cestování po Albánii a rádi bychom slyšeli písničku od skupiny Camelot zas jak dřív s krásným hlasem Vůčka, který už bohužel dlouho není mezi námi, zdraví Vladimír. A tutéž písničku by si přála Lída z Berouna, která píše Ahojitko. Mohla byste zahrát Já zase jako dřív od Camelotu, je to pecka, málo se hraje, zdraví Lída z Berouna. Tak písnička už je nachystaná, za chvilinku zesilte Country Radio. Ahoj, prosím o zahrání písničky Čekám, až se rozední od skupiny Gram všem Václavům a všem pamětníkům letních ozdravných pobytů v Trojanovicích. Moc děkuju a zdravím, Honza z Prahy.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, před námi jsou další písničky na přání, podle vás tedy, podle toho, jakou písničku si zavoláte, takovou vám najdu. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěl zahrát písničku všem Václavům, popřát všem Václavům písničkou.
1: Ano.
2: A zvlášť mému kamarádovi Václavovi, který už tady nějakou chvilku není.
1: Ano. A jakou písničku?
2: Od Michala Tučinýho, Tam u nebeských brán.
1: Hledám, nacházím, za chvilinku zazní, jo? Naslyšenou, děkuju za zavolání. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Když ohně zaplanou od Františka Nedvěda. Moc děkuju, Vlasta. Moc prosím, milé Country Radio, zahrajte Už z hor zní zvon s Karlem Gottem. Děkuju, Pavel.

0: pondělí 12. října od 10 hodin oslavíme společně s Miloněm Čepelkou jeho životní jubileum. V živém vysílání si společně připomeneme jeho divadelní i písňovou tvorbu a dojde i na gratulace z řad známých osobností. Tak nalaďte Country Rádio v pondělí 12. října v 10 dopoledne. Čeká nás narozeninové vysílání s Miloněm Čepelkou.
1: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Country Radio.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, na řadě jsou další písničky podle vašeho gosta. Prosím o písničku Dokud budu žít pro svého manžela Milouše. Moc děkuju. Vaše posluchačka Ivana ze Stochova. Písnička za chvilinku. Teď totiž zvedám telefon. Přeju pěkné odpoledne. Country Radio písničky. Dobrý den. Haló? Tak zkusíme někoho jiného. Dobrý den. Country Radio písničky. Dobrý den. Haló? Country Radio, dobrý den.
2: Haló?
1: Ano, písničky na přání, co mám vybrat?
2: Ježiš, dobrý den, já jsem úplně špatná, že jsem se řepala.
1: No to snad ne. Co mám vybrat? Ježiš,
2: já víte co, já bych chtěla, zaprvé teda manžel má výročí úmrtí a byl, jmenoval se Václav.
1: Aha.
2: Nemohl byste mi zahrát Modrou růži?
1: Modrá růže, na vaše
2: myslím,
1: přání.
2: Že to
1: ano, a zelenáči.
2: A zelenáči.
1: Ano, tady máte. Naslyšenou.
2: Prosím, děkuju a hezký den na své.
3: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci.

Zažádal jsem květinářku, aby růži opatřila s tuškou, na které bude napsáno Drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami

nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: Country počasí.
1: Zítra by mělo být podobně jako dnes, takže hezky. Je úterý 29. září. Bude převážně jasno. V Čechách přechodně malé polojasno. Dopoledne mlhy. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě 19. Mírný jihovýchodní vítr.

Teda mě tady přibylo objednávek, tak honem do toho, máme totiž sváteční víkend, nebo respektive prodloužený víkend, dnes je státní svátek a máme sváteční písničky na přání. Krásné sváteční odpoledne všem do Country Rádia a chtěl bych vás poprosit o zahrání písně Zlatá rybka. A tu písničku bych chtěl na dálku poslat své manželce. Jsme spolu už 32 let, ale kdybych zlatou rybku chyt, jenom tebe bych si přál. Prosím, milé Country Rádio, ahoj Jitko, o zahrání čehokoliv od Romana Horkého a skupiny Kamelot mým kamarádům, kteří již odešli, Václavům, Haspeklovi a Přibylovi a taky vám, Jitko, a celému Country Rádiu. Děkuju, Tonda.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A můžete ho vytočit, můžete ho použít, pokud byste si chtěli zavolat o písničku na přání. Ahoj, Jíťo, naše baby, mami a prababy je nemocná, tak prosíme léčivku, divadelko v suterénu a moc děkujeme, tři broučci. Moc za vás všechny zdravím, včetně babičky a prababičky a maminky. Za chvilinku písnička. Milé Country Radio, moc vás prosím, zahrajte píseň Časy se mění, Alena z Opavy, děkuju, tak to je Golden Kids. A ještě vezmeme někoho do party Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych prosil, kdybyste mohli zahrát mojí přítelkyni, s kterou slavíme 16 let.
1: Ano.
2: Brhlík a Sojka. Je to bezvadná ženská.
1: Tak moc zdravíme, hezkou oslavu přejeme. No a posíláme teda bezvadnou písničku, mějte se hezky.
2: Děkujeme
1: dalších
2: moc.
1: 16 let a dalších přejeme. Tady je.
2: No moc děkuji.
1: Zatím.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
2: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla,

Tak komu teď splníme přání? Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Michala Tučného, Modrá z Číně Seprana. Přeju všem hezký den a moc děkuju, Elena. Hrajeme písničky na přání, sváteční, na Country Radio.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, 16.31 začíná dopravní špička, všichni se vrací z výletu. Pozor na komunikaci číslo 151 Radkovice u Budče. Je to okres Třebíč, tam došlo k nehodě a zatím je tam kyvadlový provoz pouze jedním jízdním pruhem z důvodu tedy havárie osobního automobilu. D2 Nosislav, 15. kilometr směr Bratislava, taky nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, na místo jede policie České republiky. Dobře, dojeďte.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Lančura s 80.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou
1: nestrácejte naději.
0: Ale do

0: Country Radio.
1: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tak co jsme ještě nehráli, co si zahrajeme? Ahoj, Country Radio, prosím, zahraj pro sebe, děkuju, a pro všechny kamarády a pro celé Country Radio písničku Přes pláně, děkuju, Bizon z Plzně, za chvilinku. A teď zvedám telefon, Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, prosím, já bych prosím zahrát od Michala Tučného Tam u nebeských bran.
1: To jsme hráli před chvilinkou, prosím, to jsme hráli před chvilinkou, nemohl byste vybrat nějakou jinou?
2: No tak taky tak báječnou ženskou už tak.
1: Je, to jsme taky hráli, minulou hodinu.
2: Je takhle, tak, no. Tak něco od Michala Tučného by to bylo a taková vzpomínka Michala, on je na obláčku, tak děkuju moc krát.
1: Tak já něco vyberu, dobře, tak děkuju, že jste zavolal, děkuju. Naslyšenou.
2: Děkuju.
3: Teď všichni Kaliforňané

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zvedám telefon, copak si zahrajeme na závěr této hodiny. Dobrý den. Haló. To je vždycky někdo překvapený, že je najednou ve vysílání, tak já se budu muset rozloučit a zvednout jiný telefon. Dobrý den. Ahoj, Jitko, prosím, ráda bych písničku pro manžela Václava Davyho, zřejmě Davyho, od Fechtýřů, prosím, moc děkuju, Bobina. A Bobina, ano, bych chtěla já tady mám poslední cestu od Fechtýřů. Ještě zvedneme telefon, Country Radio, dobrý den.
2: No, ahoj, Jitko.
1: Tak kdo pak se dovolal, vítejte.
2: Jarda Jablonec.
1: Co zahrajeme?
2: Zahrajeme pro Elišku Kotlínovou, já hraju furt jen pro ní.
1: Dobře.
2: A zahrajeme to, Bůh mi seslal krásný ráno, můj čítal.
1: Už to hledám a za chvilinku zahraju, jo? Zatím, naslyšenou.
2: Děkuju a hezký den.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Hledej oca s kocouří, se ke mně máš do očí, tu jižic měl. Pás nedopitých piv a vajků se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, která vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl ho plnou náruč a nějak cítil, že mám všechno,

vzácnou sílu boží. Mír, jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškvat už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak cár.

z konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: Jsem starej Tomšur z pobřeží, pamětník slavných dob.
1: Vesla na vodu, chlapi.
2: Stálo už večeru na malečku Neru, dospěli k názoru, piráti
1: vzrušený. I slastný klid. I dobrodružství. Zažijete? Na Country Rádiu. Country počasí.
3: Zítra má být taky hezky. Převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty 20 až 24, na horách kolem 16, na Šumavě dokonce 19 a povane mírný jihovýchodní vítr.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, ahoj, vítejte v písničkách na přání. Snad je to tím, že dnes má svátek Václav, nebo nevím, ale mám tady spoustu objednávek, takže já už to vidím, že to určitě v té poslední hodince písniček na přání určitě nestihneme, ale určitě můžu dát avízo, že příští víkend, který bude vlastně první v měsíci, ten bude zase, jak už je tradice na Country Rádiu, plný písniček na přání. Takže když se nebudu zase já dlouho vykecávat, tak toho stihneme určitě hodně. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku Dobrý lidi pro naše dobré kamarády, pro Jiřku Husákovou a jeho manžela Vasila, kteří dnes společně oslavují nejen výročí narozenin, ale taky výročí sňatku. Milá Jiřko a Vasile, všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, lásky a i božího požehnání vám oběma přeju Zdeňka a Standa z jihu Moravy. A od nás taky z Prahy letí obrovské, obrovské blahopřání. Písnička za chvilinku. Milé Country Radio, zahrajte prosím 28. září, což je tady dnes, písničku Do tmy se koukej pro bráchu Václava Ladra z Dobranova k svátku. Všechno nejlepší přeje Martin a děkuju za zahrání. Blahopřeju moc.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete zkusit i zavolat. Country Radio, písničky, dobrý den. Halo. Halo,
2: Karlík tady. Halo, halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, už ano, co to bude?
2: No, prosím tě, Jitko, já nevím, co tam máte.
1: Jakou?
2: Máte tam Brabence, kapelu.
1: V Kredenci?
2: Brabenci. Ne Brabenci v Kredenci, ale kapelu Brabenci. Hrajou Bluegrass.
1: Ano, mám tady od nich písničku Cowboyův song a Končí víkend. Tak kterou?
2: Tak tam něco z toho rejte, už je úplně jedno. Já jsem strašně rád, že tam máte.
1: Já myslím, že jsi strašně nastydlej, dobře. Tak dáme Končí víkend, to se hodí, jo? Ahoj.
2: Jo, dobře, díky, ahoj.
1: Dobrý den, milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Bráchovi, a sice nějakou od skupiny Kamelot. Pro mého staršího bratra Martina bude slavit a taky na jeho počest. Stal se totiž magistrem ve farmacii, no tak v první řadě moc blahopřejeme. No a tady je Kamelot.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Písničky na přání na Country Radio.
1: Dobrý den, milé Country Radio. Zahrajte prosím tam nahoru k svátku panu Václavu Hankovi z Plzně a stejně tak přeju všem známým všechno nejlepší, všem známým Václavům. Jarka, moc děkuju. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Já to nejsem od pana Kocmana a Lucie Vondráčkové pro manželku Elišku k našemu výročí 52 let spolu, no a taky k jejímu svátku, který bude mít, děkuju, manžel Miroslav. Moc vám blahopřejeme, písnička za chvilinku. Posluchačka Milena by si přála písničku Jako silnej strom, jako vzpomínku na svého manžela.

0: odejít.
1: Country Radio.

Posloucháte písničky na přání na Country Radio. Dobrý den. Chtěla bych nechat zahrát písničku Hlásná třebáň od Ivana Mládka pro svého manžela, který slaví svátek. Všechno nejlepší přejí manželka Gabriela a dcery Vilma a Vanda. Prosím, zahrajte mému partnerovi k svátku všech Václavů. Písničku Je dobré najít někoho od nezmaru. Přeju jemu i sobě hodně zdraví a ať nám ten pohodový život ještě dlouho a dlouho vydrží. Helena z Tábora.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: Abych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tuák@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádiu.

Milé Country Radio, prosím, zahrajte v písničkách na přání písničku od Neila Diamonda k dnešnímu svátku pro mého manžela Vaška, pro syna Václava a naši malou vnučku Vendulku. Moji milovaní, všechno nejlepší k svátku. Moc děkuju a srdečně zdravím posluchačka Jana z Roztoku.

0: Ahoj milé Country Rádio, prosím zahrajte Stánky pro všechny kamarády, díky, Kubrt. Ahoj, prosím o píseň zkratky pro mě a pro manželku, která to zvládá zpívat s ním, s Ivanem Látkem, pro všechny v Country Rádio, pro všechny posluchače, prostě všechno nej všem k dnešnímu dni přeje věrný posluchač Machotka z Planý nad Lužní, nebo z Planého nad Lužníci. Ahoj. Ahoj, zahraju. Dobrý den, chtěla bych, milé Country Rádio, nechat zahrát své dceři Jitce k zítřejším 51. narozeninám. Nějakou pěknou píseň od Jindřicha Šťáhlavského. Moc děkuju, Marie z Jihlavy. Všechno nejlepší, krásné narozeniny.
1: Já v Sydney jako malej kluk se všemu jenom smál. Nosil sebou bumerang a často

Dobrý den, milé Country Radio, prosila bych zahrát k dnešnímu svátku strýčkovi Václavovi písničku Fialka s Michalem Palečkem, děkuju Jitka. Prosím, zahrajte Jožina z Bážin pro Vojtíška, pro Barunku, pro Julinku, kteří právě jedou autem na výlet, a taky pro tátu, který řídí, moc děkujeme. Dobře, dojďte.

černém lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Dobrý den, zahrajte prosím písničku k dnešnímu svátku všem Václavům, třeba v naší rodině, má jméno Václav v tradici, píše Bohunka. Můj děda, můj tatínek, bratr, jeho dcera Vendulka, její syn Véna. Všem vše nejlepší a krásný den přeje sestra, teta a prateta Bohunka. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro manžela k dnešnímu výročí a taky pro děti. Děkuju, Monika.

0: Country počasí.
1: Bum a je po písničkách na přání. Další zase zítra od 17 hodin. No a jak bude zítra, tedy v úterý 29. září? Převážně jasno, podobně jako dnes. V Čechách přechodně polojasno, zpočátku i mlhy, ale jinak sluníčko a teploty až 24, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 a pováne mírný jihovýchodní vítr. Je pondělí a to znamená, že vás za 2 minuty čeká čaj o 6. Dobrou chuť přeju. Potom Srdcem v country s Milanem a Slávkem Janouškem. Potom přijde Petr Kocman a začne Country je všechno, co se mi líbí, a to samozřejmě ještě není všechno. Loučí se Jitka, díky za pozornost a mějte se hezky.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den všem posluchačům a zejména tulákům a tulačkám. Dneska se podíváme na Muzeum historické hasičské techniky ve Velkých Svatoňovicích. To je v Královéhradeckém kraji, zhruba mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. V roce 2001 byla z opuštěné samoobsluhy za přispění obecního úřadu, ale především díky spoustě hodin dobrovolné práce, zřízena unikátní expozice hasičské techniky. Podnětem k tomu byla snaha zachránit historickou stříkačku ze starého Sedloňova, což je místní část obce. Návštěvníci v muzeu naleznou vše, s čím bojovali hasiči proti červenému kohoutovi. Jestli vás zajímá, kdy byla vyrobena první hasičská stříkačka, nebo odkdy se vlastně používají požární hadice, nebo jste jen fandové požární techniky, tak právě toto hasičské muzeum je pro vás to pravé místo. Po první získané a opravené stříkačce pak přišla na řadu i spousta dalších. Dnes se expozice může pochlubit více jak 30 velkými hasičskými stříkačkami, ale i spoustou dalších exponátů. Jsou jimi například hasičské uniformy, přilby, součástky výstroje i výzbroje hasičů. Na panelech pak je připomenuta jak historie vývoje hasičské techniky, tak historie dobrovolných hasičů. Průřezová expozice, která je stejně jako plocha muzea každoročně rozšiřována, tak dokumentuje vývoj hasičské techniky v českých zemích zhruba od poloviny 19. století do druhé poloviny století 20. Do Velkých Svatoňovic se kromě auta dostanete snadno také vlakem nebo autobusem. Od obou zastávek muzeu není daleko. Otevřeno je každou sobotu, neděli a svátek. V případě, že nebude právě otevřeno, můžete během několika minut přivolat zvonkem průvodce nebo se telefonicky domluvit předem. Na samotnou návštěvu si pak rezervujte zhruba 2 hodinky. Další informace o hasičském muzeu ve Velkých Svatoňovicích najdete například na webu kudyznudy.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: vařím a pak to sežerem. Pěkný podvečer u čaje o 6. Co byste řekli takovému receptu na kuřecí karbanátky? I tento týden se budeme povídat o mletých masech. Budeme potřebovat mleté kuřecí maso, půl kila, cibuli jemně nasekanou, asi 100 gramů, 2 až 3 nasekané stroužky česneku, nasekanou petrželku, nějakou tu strouhanku, 1 vejce, 30 ml mléka, olivový olej, sůl, černý pepř, namletý uzenou papriku, sušené oregano a mletý kmín. V míse smíchejte mleté kuřecí maso, nasekanou cibuli, česnek a petrželku. Přidejte strouhanku přiměřeně, mléko a vejce a důkladně promíchejte, aby vznikla kompaktní směs. Dochuťte směs solí, pepřem, uzenou paprikou, oregánem a mletým kmínem a dobře promíchejte. Ale bacha na to, nepřesolte to, protože zasyrová to chutná trochu jinak. Tak, dochuťte směs solí, pepřem, uzenou paprikou, oregánem a mletým kmínem, dobře promíchejte a navlhčenýma rukama vytvarujte asi tak 8 stejně velikých karbanátků nebo kuliček. Na velké pánvi klasika, rozeřejte olej olivový na středním plameně a smažte 4 až 5 minut z každé strany pěkně do zlatova. Podávejte teplé s pečenou zeleninou, salátem nebo v pita chlebu. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 29. září se rozezní v tamtamech osobitý hlas brněnské trampské písně. Přivítáme Janu Zuzanu Radovou.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Hezký večer, milí posluchači, vám přeje Jirka Vondráček a jsem tady s písničkou 40. týdne. V karavaně zazněla vedle další písničky Pavla Pokorného a kdybyste chtěli slyšet obě, tak stačí přijít na YouTube kanál Country Rádia a tam najdete v karavaně číslo 97 právě obě tyto písně. A najdete tam samozřejmě nejen karavanu, ale taky další pořady Country Rádia. Třeba Tramské tamtamy, Srdcem v country, Čapek show, Hovor zvon. A pak nám můžete taky napsat, jak se vám třeba YouTube kanál líbí, anebo koho byste chtěli slyšet v Country Rádiu častěji. A nebo můžete napsat přímo, kterou písničku byste chtěli slyšet. Ale dneska je tady písnička 30. týdne, složil ji Pavel Pokorný a jmenuje se Trosečníci betonových měst.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu, zdraví vás Vít Pěkný. Peugeoty a Jeepy vyráběné v Číně se budou vyvážet i do Evropy. Skupina Stellantis investuje miliardy do svého působení v Číně a plánuje odtud dovážet vybrané modely také do Evropy. Začít chce už příští rok. Cílem investice ve výši 8 miliard čínských juanů, tedy asi miliardy eur do výroby v Číně, je uvést do roku 2027 minimálně 4 nové modely určené pro domácí trh i export. Stellantis však poskytne jen 130 milionů eur a zbytek do euromiliardové investice dodá čínská strana, uvádí web Motor 1. Z historického hlediska jde o pokračování dlouhodobé spolupráce, protože francouzská část koncernu PSA spolupracuje s automobilkou Dongfeng už od roku 1992. Všechny novinky se budou montovat ve wuhanském závodě společného podniku Dongfeng Peugeot Citroën Automobil. Výroba se zaměří výhradně na tzv. Vozidla na nové energie, kam patří elektromobily, plug-in hybridy i elektrické vozy se spalovacím motorem, fungujícím jako generátor pro dobíjení baterií během jízdy. Modelová ofenzíva se rozdělí mezi značky Jeep a Peugeot. Každá dostane po dvou modelech. Jeep samozřejmě bude orientován na modely zaměřené na jízdu v terénu. Další podrobnosti však koncern zatím neprozradil. Další dva modely ponesou logo Peugeot a jejich design bude vycházet ze studií Concept 6 a Concept 8. Ty se poprvé ukázaly na letošním autosalonu v Pekingu. Představili nový designový směr, původně určený jen pro Čínu, který se ale od roku 2027 rozšíří globálně. Partneři zároveň podepsali memorandum o strategické spolupráci, které má v dalších letech společného vývoje nových automobilových technologií dále prohloubit jejich vazby. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio.

0: Dobrý podvečer, milí posluchači. Už podle písničky vám asi jasné, kdo bude mým dnešním hostem a je to tak skutečně Slávek Janoušek. Slávku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: Tak se mi konečně podařilo tě sem dostat do Country Rádia, taky do pořadu Srdce v Country. Poslechli jsme si klasiku Imaginární hospoda. Zmiňuješ tam Ústí nad Orlicí. Asi bychom měli zmínit proč, protože přestože jsi přijel z Brna, tak v Ústí si dlouhou dobu žil a hlavně je tam ten slavný festival.
1: No, tam tudy já jsem a už tam sice 50 let nebydlím, no. Ale letos byl 41. ročník, jak se tomu už od začátku říkalo, Janoušku a Ústí, já jsem se tomu pořád bránil, muzikanti na hřišti, na plovárně, muzikanti v cakli postupně, jo, jak jsme zastěhovali. No a stejně se tomu vždycky po mně říkalo. Mně se to vždycky nelíbilo, protože tam je Kociánovo Ústí a Hranovo Ústí, jak jsem říkal, to je blbý. Ale tak prostě už to tak ryháme. No. A už jsme začali pátou dekádu, to je neuvěřitelný, že a pořád toho jsem, jako nikdy jsem nechyběl.
0: No.
1: Úžasný.
0: A no, je to úžasný, to bylo celý. Dobrý. No, bylo to dobrý, já jsem tam letos byl, viděl jsem, hrál jsem sice jenom v pátek, protože v sobotu jsem byl už jinde, ale moc pěkný a nebyl jsem tam poprvé, takže ono se někdy může stát, když někam přijedeš jednou, že tě to jako natchne a pak, že to třeba, ale ne, tady je prostě kvalita tradičně, protože...
1: No a v sobotu byli Zdenka Jirka Tichotovi, no legendy jo. Spiritual Quintetu, no to bylo úžasný, Standing Ovation na závěr a Jirka byl takový dojatý, ale že jedou domů. Já jsem říkal, kdo řídí? Já mu říkal, tak já. V 89 letech prostě perfektně hraje, řídí všechno. Prostě vzory jsou.
0: No jo, jo, je kam koukat. Takže to byl takový úvod jenom k tomu, že zazněla písnička, která patří k Ústí nad Orlicí, ale začněme od začátku. Slávku, 50 let žiješ jinde, ale pojďme hodně zpátky. No. Jak jsi se dostal k muzice? Kdo tě k tomu přived?
1: No, v podstatě to asi byli Beatles.
0: Jo, jo.
1: Protože...
0: Já myslel ten Dylan, jak o něm zpíváš.
1: Ne. V roce 64 jsem poslouchal Beatles z magnetofonu mého strýce. Mm-hmm. A byl jsem prostě z té muziky úplně, to mě totiž dostalo úplně na
0: jasně,
1: záda.
0: Jasně.
1: No, ještě vlastně předtím, možná si vzpomínka mi teď naskočila, když jsem ještě nehrál na nic. Já jsem začal hrát v roce 65 na tu kytaru. Aha. Ale to mě právě ty Beatles k tomu tak nějak... To, ale ještě, když jsem si pamatuju, chodil do 4. třídy, tak já jsem měl sestřenici, která byla o 3 roky starší a ona si vedla zpěvníček a zapisovala si všechny ty písničky tehdy jako Semaforu a prostě to, co se hrálo v rádiu. A já jsem si to opisoval po ní.
0: Aha.
1: A na rozdíl od ní já jsem to uměl i zaspívat všechno. A tak si pamatuju, jak jsme byli ve 4. třídě na nějakým lyžáku se školou a já, jak sedím na takové té, jak jsou postele nad sebou, tak sedím na té posteli, kejklám nohama a jenom zpívám, protože jsem neměl žádný nástroj a maximálně si takhle do kolínka pleskám rukou a celý ty 2 třídy, co jsme tam byli, tak mě poslouchali a pak vždycky potlesk. Aha. Mě zalíbilo už tehdy.
0: Jo, to chápu, to je adrenalin a to je prudce návykový. Takže Beatles tě přivedli k muzice, ale skončil si u folku, co to, že si nešel třeba cestou nějakého popu nebo roku?
1: No, napřed jsme měli Big Beatovou kapelu a dokonce jsme už v roce 68 s vlastními písněmi, co by nejmladší kapela okresního festivalu v Jablunem nad Orlicí, jsme už jako měli docela úspěch a jenomže pak jsme převáželi aparaturu a ujel nám na vozíku Bass Reflex, rozmlátil se o protější plot, nedal ani přednost na silnici a teď ten obrovský, to byl to půlmetrovej reprák a teď to na ty silnici ujel wow. A bylo po Big Beatu a stali jsme se folkovou kapelou. No a pak mě ten Dylan uhranul teda, to jsem pak zkoušel ty strojky, té pravé ruky a docela mi to šlo, takže jsem byl hnedle takový ten jednovokej mezi úplně slep pejma, protože všichni hráli jen tak ohňově, šmrdli a já jsem prostě tady tam vybrnkával nějaké tóny, že jo? A takže prostě každý ukáž, jak to děláš. No, a takže to bylo dobrý. No a úplně od začátku, ledva jsem začal hrát, jsem si začal vymýšlet písně. Už od 6. třídy už jsem měl
0: první svoje písničky.
1: No.
0: Říká Slávek Janoušek, mimochodem to si mi připomnělo s tím basreflexem, i to je takový ukazatel toho, jak ta technika letí dopředu, protože samozřejmě, když se podíváme, jaká letadla lítala před 60 lety a jaká lítají teď, ale je to i s tou aparaturou. Já si vzpomínám z mojí kapelu Primátor Dietrich, jsme to nemohli narvat do autobusu RTOčka, dneska se to vyjde do osobáku, pomalu, ta aparatura má to stejnou sílu. No,
1: to jsme to měli, basreflex, to je prostě obrovská bedna, to byla s jedním reprákem pro basistu a to bylo vyřazeno z kina,
0: takže
1: to jsme okamžitě jako zabavili a jenom, že pak se nám to rozbilo a bylo Big Beat
0: skončil. A začal folk. Dáme si další písničku, co navrhuješ teď, co bychom si mohli zahrát?
1: Tak něco z té staré dávné doby, tak třeba píseň Náš dům.
0: Dobře.

Není tu hospoda, všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl, počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je tu celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu.

0: Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: Slávek Janoušek a vzpomínky. Ty jsi mě touhle písničkou dostal už pomalu k portám a k těm věcem, kdy jsem tě já začal registrovat, ale ještě než se dostaneme v povídání k tomu, tak já navážu na to, aby jsme nějak chronologicky postupovali. Ty jsi učitel, ty jsi vystudoval pedák, jo? A i jsi učil.
2: Ano, šest let jsem učil.
1: To je povolání samozřejmě důležité. Dnes spousta učitelů si asi povzdechne, že ti staří kantoři měli větší autoritu než oni dnes, že dneska ty děti dneska je pro ně nějaký hrdina spíš těch her a z takových věcí. Co si myslíš, že na té kantořině za A lákavý a za B nejtěžší?
2: No, tyjo. Já jsem byl docela jako oblíbený učitel, protože mladý v tom týmu, že no?
1: Jo.
2: A tak a s těma dětskama jsem vycházel dobře. Sice jsem moc mluvil, takže se mi dost brzo začali dělat uzlíky na hlasivkách.
1: Jo.
2: A už to vypadalo na nějakou operaci. A to si myslím, že je právě to nejtěžší na této profesi. To
1: umluvit
2: uřvat udržet to tak, abys nemusel zvyšovat hlas a abys pořád nemluvil. Protože já, když jsem prostě mluvil 8 hodin denně, každý den, tak prostě jsem najednou zjistil, že mám problém.
1: Já pak o tom něco vím.
2: Pak jsem jenom přestal učit a přišel jsem k foniatrovi a říkal, ono to je pryč. Aha, ono se zastratilo. No, takže prostě jako tohle je určitě teda těžký. No a pak je těžký taky nezískat takové ty profesionální deformace. Jako, no. To už jsem i po těch 6 letech začínal trošku jako pociťovat, že jenom běžíš do lékárny, do zborovny, protože si někdo tam a krev z prstu a to. A teď já jsem doběhl do ty zborovny a otevřel jsem hodiny, víš?
1: Jo.
2: Tak jsem říkal, ježišmarja, pro náplast. Tak to už jsem si říkal, aha, tak už to začíná, už je to.
1: Já si myslím, že, nebo já nejsem učitel, ale vždycky jsem o tom přemýšlel, protože jsme měli fajn učitele, fajn třídního na základce a vždycky jsem si říkal, že musí být strašně těžký najít tu hranici, do jaké míry být s těmi dětmi a s těmi žáky a případně studenty jakože kamarád, protože to je jakoby fajn atmosféra, ale kde udělat tu lajnu, aby to nepřerostlo v to, že vlastně pak si každý dělá to chce, co chce v té škole.
2: To je samozřejmě hrozně těžký, ale já to neumím posoudit z dnešní dobou, protože tehdy nebyly mobily, tehdy prostě to fungovalo trošku jinak. A navíc ještě to bylo za bolševika, takže prostě tam jsi měl furt nějaké povinnosti, jako, že jsi musel něco jako by navíc dělat, ale to, s tím já jsem si uměl poradit, že třeba když se po mně chtělo, že musím mít nějaký kroužek, tak jsem měl divadelní kroužek, protože jsem předtím externě hrál třeba divadle na provázku, takže jsem tyhle ty metody se hnedka snažil využít, tak jsme dělali s dětma divadelní hru, kterou jsme nacvičovali a pak jsme třeba s dvoukulákem s kulisama jezdili, v červnu nám to ředitel povolil, jezdili po okolních školách a všude jsme tu hru zahráli a bylo to výborný, takže to bylo fajn.
1: Pojďme si dát další písničku, co navrhuješ?
2: Tak co bychom dali, tak něco, co bylo takového zásadního a to byla píseň Kdo to zavinil a podle ní se jmenovalo i LPčko, co vyšlo tenkrát ještě u národního podniku Suprafon v roce 88.
0: Country Radio.

toho textu mrazí. Pořád. No. Pořád. On nestrácí jaksi na aktuálnosti nikdy. Prosím tě, ono celé to album vlastně, to mě docela zajímá. Mimochodem, já tohleto album představím už následující neděli jako album týdne, aha, tady v Country Rádiu. Mám z něj velikou radost, že vlastně jsem si ho připomněl a že ho máš i na CDčku, čili mohu přehrát, protože já bych tady gramofon asi nenatáhl do

0: tohle album, protože jako samozřejmě, že v těch textech je cítit to, co tam cítit je.
1: No, tam se totiž už trošku v roce 87 začaly lámat ledy, že jo, a Gorbačov a takové věci. Mm-hmm. A takže se určitý věci měnily. Já jsem tenkrát se domlouval a ptal Vabyho Daňka, jak postupovat, protože on rok předtím vydával svoje LPčko, tak mi říkal, no musíš tam poslat spoustu textů navíc a i takovou ty návnady, které ti samozřejmě vyhoděj, že jo. Já jsem pak musel i v textech, který mě povolili měnit různý slova, protože se jim něco jednotlivého nelíbilo, tak musíš a já jsem poslal rok na to i s těma návnadama, jako jo, a oni mě napsali, jako že, jako ano, cokoliv, jako nic nevyřadili. Aha. Prostě to, jako, to jsme zůstali paf, jako, jak to?
0: Co no, se to je děje?
1: Něco se děje. No, takže prostě už to, jakési změně došlo, no a tam tenkrát, jako to hlavně dlouho trvalo, než to vlastně jako vyšlo. No. Ale důvodné na tom bylo, že malou desku jsem vydal u Suprafonu i u Pantonu, takže vlastně takzvaný průzkum trhu se odehrál u obou společností, které ku podivu v tehdejší socialistické společnosti byly konkurenční.
0: Konkurovali si,
1: což
0: jo,
1: normálně nikde žádná konkurence v podstatě nebyla. Jo? A tak jedni mě nabídli, že mě vydají LPčko a krátce na to, a řekli mi nějaké podmínky, a krátce na to jsem dostal i od Pantonu nabídku. Jo, takže prostě, tak a dali lepší nabídku. Tak jsem prostě se šel zase na ten Suprafon omluvit, že teda já to asi teda vydám u toho Pantonu. Co vám řekli? Tak a navýšili.
0: A
1: tenkrát nešlo o, peníze byly furt všude stejný, ale jasně, šlo o to, o vyšší nákladu.
0: Ano.
1: A o ten čas, kdy, jak dlouho budeš čekat, až to vyjde.
0: Jasně.
1: A teď to prostě postupně zkracoval. Já se chodil asi 4-5krát navzájem omlouvat, až pak už pan Tycl z Pantonu nabídku Suprafonu nepřebyl. Aha. A začalo se na nějakých 10 000 a skončilo to na 80 000 LPčkách a 20 000 kazetách. A to normálně celý takhle jako šlo. No a fakt se to normálně prodávalo tak neuvěřitelně, že já jsem pak třeba přijel měsíc a půl po té, co to vyšlo do Michalovců, tam narvaný klub,
0: no,
1: a všichni si to zpívali se mnou. Já jsem prostě, protože tam hutoria, že jo, a když někdo mluví trošku rychleji, já jsem ani nevěděl,
0: co říkají.
1: Ty slovenštině, co říká. A pak skončil koncert a prostě, a tam stálo 100 lidí s deskou a šli si to podepsat. Prostě to byly neuvěřitelné věci, co se tenkrát jako bylo možné dožít. No.
0: No a přátelé, my si to album poslechneme si ho tuto neděli od 23 hodin, pokud tedy posloucháte v premiéře, protože v repríze už to bude potom pase. Ale dáme si teď další muziku, vybírej něco, Slávku.
1: Tak zase nějakou ještě tak zásadní píseň, každý potřebuje otce.
0: Jo, jo.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: Tak my jsme se písničkou Každý potřebuje otce dostali už trošičku dál, ale já se vrátím zase ještě k albu Kdo to zavinil. Když vyšlo v roce 88, tak ty mluvíš o jakémsi rozvolnění, dobře, ale ty si ty písničky už vlastně hrál na portách i dříve. Setkal jsi se třeba s tím, že, protože nemyslím u lidí posluchačů, tam jasně, ty si četli mezi řádky, ale mezi funkcionáři, že třeba přišli a říkali, tak ne, soudru Janoušku, tudy ne? Jako?
2: No tak samozřejmě dokonce přímo písničku Kdo to zavinil jsem nesměl hrát. Oni to nenazývali zákaz, ale nedoporučení.
1: Jo.
2: Ale nedoporučení znamenalo, že zahraj to a končíš. Jenom, že byly takové metody, že se s pořadateli vždycky dalo domluvit, paní pořadatelka třeba řekla, když dám takhle ruku v bok, budu stát na konci v těch dveřích, vy tam budete spory a vidět, a když dám ruku v bok, tak bacha, jsou tady.
1: Jo, jasně.
2: A dejte opatrně jako pozor, co budete hrát. A když budu mít ruku podle těla, dejte cokoliv. No, tak jsem hrával, i Kdo to zaviděl, co právě byla píseň nedoporučená. Na přehrávkách mi ji teda nedoporučili, protože přesně nebyli si jistí, kdo to teda zavinil.
1: Aha.
2: A dopadlo to tak, že když to potom nakonec, jak se to bude jmenovat, mě řekli na Supraformu, tak jsem zkusil, jestli teda by se to mohlo jmenovat takhle.
1: Když už teda takhle.
2: A on říkal, no to je hezký název, ano, kdo to zavinil, teď to tam čukal, já říkám, prosím vás, bez otazníku, jen tak jako to. No a pak jsem s tou deskou šel na brněnskou agenturu, to dát ředitel, a ten mě s tím vyhodil, že nějaký soudruzi z Prahy nám nebyl tvrdit, co tady v Brně máme dělat, a zákaz nedoporučení platí.
1: Platilo dál.
2: No ale to už, na to už se nehrálo tehdy vůbec.
1: No ty jsi, když teda jsme se dostali k těm koncertům, ty jsi zažil ty porty vlastně v tom nejslavnějším, mnoha tisícovým obsazení tam. Co ti z té doby jako nejvíc utkvělo v paměti z těch pocitů, jako jak bych to řekl správně, o čem to vlastně bylo, jaký ti z toho zůstaly zážitky a jaký ti z toho zůstaly v paměti prostě pocity ve srovnání třeba s těmi dnešními festivaly?
2: No bylo to naprosto úžasný v tom, jaká masa obrovská lidí to byla, a přitom jako všichni v podstatě bych řekl, jako na těch pár dní se stali nějak jako lepšími, jo,
1: Ta komunita tam fungovala, ano,
2: ale prostě nebyly třeba ty mobily, tak všechno se psalo na nějaký papírky a každou celou u sloupu a takový ty domluvy byly a prostě jako skončil koncert a tam prostě nebyly žádné kelímky, nic, jako všichni si všechno odnesli. A když tam někdo něco pohodil, tak jiní to jako sebrali. To prostě bylo opravdu úplně takové jako ideální společnost, taková hra na ten ideál. A to teda jako, a navíc jako takový to soudrženství, tak jako to proti tomu bolševikovi to tam prostě
1: to tam fungovalo, cítit, ten jako, podtext tam byl, to tam znášelo nad tím prostě naprosto. Určitý protest jako vzdor v tom.
2: Ano, ten vzor tam prostě jednoznačně byl a ten spojoval ten jako to je jenom
1: jasně,
2: to říct.
1: No.
2: A i takový ty zážitky typu, já nevím, když zapršelo u Žalmana a teď oni prostě, a dvakrát se to stalo po sobě a třetí rok najednou, když zaspíval něco o vodě nebo o dešti, tak prostě celý ten areál se pokryl igelitama, deštníkama, pláštěnkama, prostě, jo, že si domluvili takovouhle akci jasně, že prostě na to téma se pokryli jak jaký choreo na Spartě, no.
1: Jasně, no. Možná já to tak i vnímal jako vlastně v té době, že ty lidi, přesně jak říkáš, to nebylo, že by to bylo obecně, že by k sobě lidi měli nějak blízko, ale tady na té portě, já jsem to vždycky tak vnímal, jako že vlastně je to takový ten svět, jaký bychom chtěli v té době. Jako mít takový ten, že možná trošku hra, ale...
2: Trošku to byla hra, ale
1: hlavně
2: jako
1: unik,
2: bylo by to hezký,
1: unik,
2: kdyby to tak fungovalo.
1: Jo. Dáme si další písničku, co vyberem?
2: Tak něco jste už novější doby, tak třeba písničku Narodit se po válce.

0: Takže píseň Narodit se po válce, předtím Každý potřebuje otce, to jsou písničky vlastně, který ty hráváš třeba i na parníku Country Rádia, když je tam si jako host.
1: I s kapelou.
0: Jo, i s kapelou. Lidi si je pobrukujou. Ty si těch písniček napsal, máš to nějak zmapovaný, asi nevíš hlavy kolik, viď? Noc.
2: No, tak trošku vím podle osy.
0: Aha, aha.
2: Tak tam mám asi 400 hlášenek.
0: Aha, aha.
2: Tak, ale v podstatě musím hned jedním dechem dodat, že muzika tam je vždycky teda moje, ale co se textu týče, tak jsme spolupracovali s Jirkou Žáčkem, aha, básníkem, tak tam už je to skoro kolem 100 písní, mm-hmm, a předtím taky jsou tam ještě všelijaké písně, co jsem třeba dělal k divadlům, a to byly taky často třeba i zhudebněné texty. No ale tak si myslím, že takových 250 textů svých mám a těch 400 písní dohromady s těma cizíma textama to bude.
0: Já se ptám, protože vlastně jsem mluvil o Portě se Žalmanem a on říkal, dřív to žádný zpěvníky nebyli, lidi si to psali do těch notýsků, no, ty texty, kolikrát zkomoleně ptali se, co to tam vlastně zpíváš. Jak si na tom ty v tomhle směru máš? Nějaký zpěvníky vydal si?
2: Ano, vydal jsem 2007, bude to pomalu 20 let, tak jsem vydal 140 písní a jmenuje se to Téměř kompletní zpěvník.
0: Aha.
2: Takový modrej. Aha. Pak jsem třeba taky vydal zpěvník dětských písní, protože mám 4 děcka, takže první 2 jsme tam dali. No, jenomže bohužel mě umřel pan vydavatel, no, takže asi ty další 2 už, a to už asi k tomu nějak nedojde. No ale tak jako pár těch svých věcí teda, tak tady řekněme nějakých 4, tak takových 180 písní mám teda v notách uvedených jako knižně.
0: To jsou zpěvníky. A co takhle, protože ty jsi muž vlastně více profesí, jsme říkali učitel, mimochodem i herec, k tomu se taky ještě dostaneme, a ne že herec jako ochotník, ale prostě jako jo, vystudovaný. Co takhle jako spisovatel, po spolupráci s panem Žáčkem, nenapadlo tě třeba napsat, a teď neříkám zrovna životopis, ale třeba nějaký vzpomínky na tu Portu, to by bylo zajímavý.
2: No, tak možná, tak v podstatě to tak trošku i mám v knižce, která se jmenuje My tři a já, nebo ano, když jsme měli to období, kdy jsme hráli s Vlastou Redlem a Samsonem Lenkem, tak jsme psali knihu, kterou jsme nakonec potom roztřetili, jmenuje se, všechny tři díly se jmenuje My tři a já, a každý si ji napsal jako svůj. Napřed jsme to měli tak, že některé historky jsme popisovali jako i všichni, pak jsme od toho ustoupili, a takže vlastně každý popisujeme úplně jiné věci, tak tam já mám třeba i takové vzpomínky třeba na tu Portu a tak. V podstatě je to taková knížka, kde jsem se tak už jako vykecal z různých těch věcí, jako i historicky, protože to byl vlastně Vlasta, který tam zatáhl to, že jsme nepopisovali jenom naše zážitky nás tří, ale kde jsem se k tomu dostal, tak popisoval tam třeba různé historky se svým strýcem, protože byl Slovák, tak ujem, že jo, a tak. A teď, tak jsem samozřejmě tam zařadil vzpomínky na mýho dědu, milovanýho. No a tak jak tohle to všecko už jsem tam napsal, takže se domnívám, že jsem si tak trošku sám sebe vykradl tu možnost, kdy v jedné písni tvrdím, že v 90. napíšu paměti s názvem Toto ale uteklo. Ale jestli tomu dojde, otázka, nevím, protože už mnohé bych musel vlastně vykrádat sám sebe. Jasně, jo? No, tak rozumím. Prostě nevíme, jak to dopadne. No,
0: tak vychází knihy v novým tisku s novýma obrázkama, ono by to šlo. Pojďme si na další písničku.
2: No tak vybereme, protože čas teda už postoupil, jako i v tom životě, myslím, tak si dáme píseň Je to tak krásný, a ono to pokračuje Bejt starý. Je to tak krásný, bejt starý, zdravej.

0: Au.
1: Slávek Janoušek, je to tak krásný. Slávku, my tě jako představujeme v tom medailonku, ale ono představovat tebe a Žalmana a Samsona, to je taký nošení dříví do lesa pro naše posluchače, ale mám takovou anketku,
0: ano.
1: Ona je taková spíš veselější, ale mnohdy vypoví o tom mém hostovi víc než třeba celé to povídání, jo? Protože jsou to takové věci, které by možná třeba se hodily částečně do bulváru, ale hlavně taky takový zkratky, které nás někam směřují. Takže budu se tě ptát a ty mi odpovídej. Takže prosím tě, Slávku, fotbal nebo hokej?
0: No, v oboji jsem hrál těžký. Hokej asi spíš.
1: Mm-hmm. Slavia nebo Sparta?
0: A tatínek byl slavista, já to mám nerozhodně.
1: Nerozhodně. Kočka nebo pes?
0: Kočka.
1: Svíčková anebo smažák?
0: Svíčková.
1: Kafe hořký anebo sladký?
0: A malilinko sladký.
1: Malilinko, tak někde zase na půl. Na ty remízy. A co pivo nebo víno?
0: A pivo.
1: Pivo. Kino nebo divadlo?
0: Divadlo.
1: Knížka anebo film?
0: Film.
1: Film. A moře nebo hory?
0: No to taky tak na půl.
1: Muž remíz, Slávek Janoušek. Pojďme si dát další písničku.
2: Hladovým bože dopřej hody, pardům ať jsou zase fit, moře plavců dej moře vody,

0: můj dnešní host Slávek Janoušek a tohle byla písnička, která už je vlastně z té spolupráce, kterou jsme naznačili už, když jsme se bavili o tvých písničkách ze spolupráce s panem Žáčkem.
1: Ano, ano, s Jirkou Žáčkem jsme začali dělat písničky, to už je takových 15 let zpátky a vzniklo jedno dětské a pak postupně tři dospělé. Se svýma textama to nemontuju, prostě, že to jsou vysloveně jeho zhudebněné texty a došlo to vlastně až tak daleko, že když jsem po třech myslel, že to bude jako už všechno, tak on zas měl 80. A za poslední rok mi naposílal tak krásných věcí, že jsem prostě udělal ještě zase jedno a to se jmenuje Prožij 100 životů a tu si dáme jako poslední.
0: Dobře, potom. Než se k ní dostaneme, tak přesně 100 životů, ty bys naplnil těch 100 životů, protože jak jsi říkal, učitel, muzikant a já už jsem to nakous, taky herec. Co to, že jsi od toho utek, kdy to je celkem taký zajímavý?
1: Ale to já jsem v podstatě dělal při tom školství, jako, jo, že to byla taková víceméně zájmová činnost. Vždyť jsem hrál jako i v tom externě na tom provázku, ale to zase bylo většinou v nějakých hrách, kde se použila kytara a tak. Ale měli jsme malé divadýlko, se to jmenovalo. A To byly autorské hry, v kterých jsme se prostě vyblbili, tak jsme si tak trošku hráli v dobách, kdy bylo zavřeno Národní divadlo, neboť se přestavovalo, tak jsme vlastně jakoby doplňovali tu díru a hráli jsme hry z Úsvitu našich národních děn, jako Dívčí válka, ještě mnohem dřív než Ringo Čech, jo, a nebo Sámokupec francoslovanský. A to byly opravdu výborné hry.
0: A já teda myslel, že to máš vystudovaný.
1: Ne, fakt vysloveně. To jsem byl vysloveně jako amatér herec.
0: Aha, dobře, no, tak to možná kdo ví, třeba se k tomu ještě zase vrátíš a ono konec konců to vystoupení i muzikantské je svým způsobem taky trošku herectví, ono tak, to tam k tomu patří. No. A tím už se dostávám vlastně k samotnému závěru, než si pustíme písničku Slávku. Sezona pomalu končí, ale tím pádem i další začíná. Takže kde tě uvidíme, kde tě máme hledat a co chystáš?
1: Aha, no tak já si to teda ale vůbec nějako nepamatuju, takže doporučuji, když tak jako slavikjanousek.cz koncerty, tam to, a to musím teda taky doplnit, protože tam taky nemám ještě všecko vedené.
0: Facebook.
1: Jasně, no. Ale prostě já teďka na podzim, protože už jsem konečně zase dodělal sadu písniček, tak mířím do studia a jdu ještě znova natáčet další svoje dílko se svými texty. Nebude to moc pozitivní, protože hold, žijeme ve složité době, takže země lezou takové, že těch srandovních písní, tam mám zatím asi dvě jenom, takže to ještě možná musím nějaký dodělat, než tu práci celou ukončíme potom.
0: No tak já, protože znám tvůj světonázor, tak se na to moc těším. Já teda bez ohledu na to, jak veselé nebo smutné to bude, si to rád užiju, rád poslechnu a rád představím našim posluchačům. Hned jak to bude hotové.
1: No, hned budu hlásit.
0: Hned hlaš. Určitě se uvidíme, uslyšíme někde. Já ti popřeji hlavně pevné zdraví. Pozdravuji i pana Žáčka a brzo zase někde naviděnou, naslyšenou a dáme si teda poslední písničku, která se jmenuje
1: Prožij 100 životů.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj. Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij 100 životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Ponožky pana Sem Tamťuka zahraje 9. října od 19.30 v Balbínově poetického sputce v Balbínově ulici na Praze 1. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se tam budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Willy Sedláček a For Folk. A ještě restaurace u Vodárny v Korunní ulici v Praze. Tady hraje skupina Srdečná arytmie v pondělí 5. října od 19 hodin. Kdo má rád country a bluegrass, určitě tam nesmí chybět. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný pondělní večer s datem 28. září vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí, kde vám vždycky hraje ze svého archivu písně, které mě provází celý můj život, některé kratší dobu, taky novinky. No ale dneska to bude všechno trošičku jinak, protože já už jsem v uplynulých dnech avizoval, že dneska budu mít ve studiu živě naproti sobě velmi milého a vzácného hosta. Ten host skutečně sedí naproti mě, ale v tuto chvíli je ještě tak trošičku v anonymitě, protože mám rád napětí. Host už se tady na mě směje. A možná vám trošičku víc napoví ta následující píseň, kterou ten dnešní pořad odstartujeme. Respektive napoví vám to, v jakém stylu se asi budeme pohybovat, a to možná mnohým bystrým napoví, kdo bude mým dnešním hostem. Tak teď vám prozradím jméno kapely Authentic Unlimited. Píseň se jmenuje Big Wheels a za chvíli můj dnešní speciální host.
3: Where are you going? Stop running.
4: Tell me what's up.
5: What is it?
4: There's nothing wrong with me.
5: You wanted to talk to me.
4: There's nothing. I'm trying to stay here, and you're trying to run away.
5: I'm done with this.
4: I just don't understand what you're doing.
5: You won't talk to me. You give me no reasons. You just get mad.
3: What is it? I just don't love you anymore.

0: Tak to byla skvělá kapela Authentic Unlimited, píseň Big Wheels, no a já jsem moc rád, že v tuto chvíli mohu ve večerní vysílání Country Area přivítat mého dnešního velmi vzácného hosta, kterým je, když to vezmu hodně ze široka, člověk, který je velice důležitý pro všechny milovníky bluegrassu, potažmo country v České republice a zejména tedy pro všechny hudebníky, kteří milují tento žánr. Mým dnešním hostem je výrobce luxusních skvělých hudebních nástrojů, pan Jaroslav Průcha. Jardo, já tě tady vítám, ahoj.
1: Dobrý večer všem posluchačům Country Rádia. A hlavně tobě, Petře, díky za pozvání.
0: Jsem moc rád, že seš tady, my se na to domlouváme už docela dlouho a my jsme teďka byli trošičku limitováni tím, že ty pořád někde cestuješ, ty seš pořád někde v Americe, k tomu se dostaneme. A nutno tedy podotknout, že tvým životem jsou nástroje, jednak banjo, ale i mandolíny, že jo. Mě zajímá samozřejmě zvlášť u tebe, jak ty to máš s muzikou. Je teda muzika, kterou ty posloucháš, úzce zaměřená a vyhraněná na bluegrass, nebo jak říkám, potažmo country? Asi ne, tak trošku hádám.
1: No, tak pro mě bluegrass a country, to je prostě můj život. Ale nezanevřel jsem na ostatní směry a rád, nebo můžu poslouchat i operu, veškerý styly prostě muziky, no. A já bych jenom tak začal, teďka v Americe probíhaly udílení cen Country Music Academy,
0: ano,
1: kde získala nejvíc nominací a nejvíc cen jedna ze zpěvaček Ella Langley. A já jsem, protože do té Ameriky jezdím od toho roku 89, tak jsem si uvědomil vlastně, že když jsem slyšel tuhletu věc od té Elly Langley, tak jsem si vzpomněl, že v podstatě před mnoha lety, kdy jsem byl v Americe a setkal jsem se tam s druhou trávou, která tam koncertovala, to bylo myslím v roce 93-94, tak v té době akorát vyšla píseň od Sheryl Crown, a bylo to její album a nejznámější její píseň All I Wanna Do.
0: Ano, album Tuesday's Night Club, slavný album.
1: A úplně prostě mě to vzalo tenkrát a my jsme tam právě byli s těma klukama z té druhé trávy, někde jsme seděli v baru a já jsem tu písničku slyšel a seděl jsem vedle Jiry Meissnera, basisty skvělýho, který ano, s nima v té době hrál. A říkám mu, ty kámo, tohle to bude normálně hit roku. A skutečně teda za rok ona dostala za to Grammy. Jo.
0: Ano.
1: No a teďka mě se to spojilo s tím, že prostě před dvouma rokama jsme byli s manželkou taky v Americe, přejížděli jsme někam do West Virginie, do západní Virginie a v autě jsme poslouchali muziku a tam prostě hrál, protože většinou poslouchám to country v té Americe, protože ty štreky jsou dlouhý a prostě je to jako příjemná muzika.
0: Řekl bych, že je nejhezčí muzika na cestu po těch amerických dálavách.
1: Jo, tak je to opravdu krásný, když jedeš tou krásnou krajinou a posloucháš to. No a tam jsme právě slyšeli párkrát tu Ellu Langley a ten její novej super hit. A já jsem si tak poburkoval, říkal jsem si, do prčic, tak tohle to bude normálně další oceněná.
0: Ano, ano.
1: Jo? A ono to prostě klaplo a prostě teďka nedávno dostala nějaké ty ocenění a ceny a teďka se očekává, že na tom vyhlášení té country music, že, která bude, já nevím, listopad nebo kdy to bývá.
0: Ano, listopadu, no.
1: Tak tam, že má hrozně těch nominací a že prostě pokoří úplně všechny rekordy, co byly. Tak...
0: No ona už je boří teď, já jsem o tom vyprávil zrovna minulý týden ve vysílání, protože ona už teď v těchto dnech porazila, co se týče tedy té písně Chosen Texas,
1: ano,
0: tak porazila ano. Mariah Carey s písní All I Want For Christmas, jo, která, takže jako rekordmanka úplně všechny prostě smetla se stolu. Přitom v podstatě tomu nikdo až tak moc nerozumí, protože ona samozřejmě její 27 let, je to krásná půvabná dívka, ale slyšel jsem i zlé jazyky, kteří tvrdili, že na té písničce nic zvláštního není. No ono není, ale tím, že není, tak vlastně je, jestli mi rozumíš.
1: Právě to je to, že ty, když si zaposloucháš do toho textu, že
0: ano,
1: to excuse me.
0: Ano, ano.
1: Tak prostě to jsou, to je normálně jako když se baví holka s holkou, nebo prostě kecají babi o tom, jak zbalit chlapa, že jo, nebo něco takového. Je to jednoduchý text a ta melodie a vůbec jako ta linka je tak podmanivá, že prostě když si to pustíš, tak potom to z té hlavy nedostane.
0: Ne, já si ji broukám už. Mimochodem, měli jsme stejný zážitek. Já když jsem to slyšel poprvé tu písničku, že Ellu Langley znám už opravdu ty její první desky, tak přesně když jsem slyšel poprvé Choosing Texas, tak jsem říkal, tohle bude hit. A opravdu se to přesně stalo. Mimochodem, tak v tom textu se najdou všichni, protože ona tam řeší to, co řeší určitě miliony dívek po světě, že má kluka, který se na ní v určitou chvíli vyflákne a kouká po jiný, nechá jí v baru s Jackem Danielsem a odejde pryč a ona říká, no tak co, tak co teda, co řeším, tak on si prostě vybral ten Texas, no tak je to tak. Mimochodem, nevím, jestli to víš, taková zajímavost, spoluautorkou té písně je další veliká country hvězda Miranda Lambert. Ta se podílela na té muzice, což je úžasný, ona si odskočí od svých projektů a jenom tak napíše mladé zpěvačce prostě hit, jo. Že, říkal jsem si, že si ho nenechala pro sebe, to je zvláštní.
1: Tak ona v té Americe prostě, já nevím, teďka třeba ten Nashville se strašně změnil, že jo, to prostě to je turistický město, hlavně tam Broadway, že jo, a když si to vemu, když jsme tam byli poprvé s tím Robertem Brownem v tom 89.
0: To bylo jinak.
1: Tak to bylo jak vesnička, jo. Dneska tam jsou prostě ohromný mrakodrapy, že jo, a žije to tam na každém rohu, v každém tom lokálu, tam muzika, slyšíš právě i tyhle ty hvězdy, které tam prostě hrajou v těch barech jakoby za všimný, že jo. A je to úžasný. Jako,
0: já si vzpomínám, tenkrát v těch 80. to muselo být úplně podle mě největší výkřik, tam byl Ernst Tubb Record Shop, to byl jediný, kde hráli všichni.
1: Ten je tam furt,
0: no, ale dneska tam mají všichni ty hvězdy, Blake Shelton, všichni tam mají svoje bary a Alan Jackson otevřel třípatrový bar a no, je to zvláštní. No, když jsme teda, Jardo, mluvili teda o těch dámách, o Ellu Langley, ale hlavně o Sheryl Crow, co bychom si teďka pustili tu Sheryl Crow, teda, že bychom zaspomínali na 90.
1: Já bych to dal určitě, protože to je podmaňová melodie a je to prostě takový lehoučký, houpavý, nádherný.
0: A ono z dnešního hlediska, mimochodem ta deska, ten Tuesday's Nightclub, je vlastně plný hitů. To je vlastně jedna pecka za druhou. A myslím si, že už tenkrát jsem o to byl přesvědčený, že vlastně Sheryl hrála a hraje čistokrevnou country. Jo? Tak jdeme si zaspomínat. 90. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: No to byla krásná vzpomínka na 90. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Úplně jsme si tady medili s mým dnešním hostem, kterým je Jaroslav Průcha, výrobce luxusních hudebních nástrojů. Předpokládám, Jardo, že jsi nerozšířil sortiment, že banjo a mandolíny jsou to pořád, nebo?
1: Ne, nám to úplně stačí, ty banjo a mandolíny.
0: Nestačíš vyrábět.
1: Nehledě na to, že prostě pro všechny ty jakoby známější výrobce děláme i ty kovové díly.
0: Ano.
1: Musím se pochlubit, že teďka už jsme přidali k těm všem dílům i náš vlastní tonering, protože jsem chtěl trošičku ještě jiný zvuk, než jsme měli do teďka. Takže jsme udělali i to a navíc teď jsem se dal dohromady i s Frankem Sullivanem a jeho parťákem Davidem Welshem. A začali jsme dělat, já nevím, jestli to znáš, ty tonslap, palcový trsátka, a aby toho nebylo dost, tak já jsem si řekl, no tak dobře, tak máme palce, tak jsem teďka dočinil i to, že jsem udělal všechny nástroje a všechno, takže jsme udělali i ty prstýnky, což bude teďka jakoby novinka, mám první prototypy udělaný, všechno to jako funguje, takže to teďka budeme představovat a sortiment toho všeho, co je k tomu banjo potřeba, už prostě
0: máš komplexní,
1: máme.
0: Komplexní.
1: Všechno, včetně strujníků, všechno děláme prostě my.
0: To je dokonalý. No, já miluju hlavně, Jardo, tvůj příběh, která ty ses dostal i k firmě Stelling, což je, já nevím, jak bych to nazval, ale pro milovníky banja je to takový, řekl bych, jako nebe banjový skoro, firma Stelling. A mě, když ten příběh vyprávěl, jak mohl bys ho, já vím, že je to na delší vyprávění, ale mohl bys posluchačům aspoň v kostce říct, jak to bylo se Stellingem?
1: Já nevím, co máš na mysli, protože no, těch příhod je hodně. A,
0: tak nějakou řekni, všechny jsou zajímavý.
1: Já třeba, jestli můžu to uvést do takového humorna, jako, jo, tak jedna z těch hezkých příběhů, jeden z těch hezkých příběhů bylo, když jsme tam byli poprvé nějak s Robertem Brownem, jsme tam přijeli, kdy teda já jsem, že za toho totalitního režimu, tak prostě to bylo šílený, protože si napsal dopis, čekal si, já nevím, 3 neděle, 4 neděle, než došel, pak prostě se musel ten odpovídající uráčit, poslat ten dopis zpátky, že dneska je to všechno ping-ping přes ten internet, přes ten e-mail, takže to všechno funguje úplně jinak. Ale v té době ten Jeff Stelling mi strašně pomohl, protože na cokoliv jsem se ho zeptal, tak všechno mi vysvětlil, i teda tou jakoby dopisovou cestou, tak mi pomáhal. Takže když jsme byli poprvé v té Americe s Robertem Brownem v tom 89., tak jsme samozřejmě asi na 3 nebo 4 dny zakotvili u Jeffa Stellinga ve Virginii a tam v tom jeho baráku a teď prostě takový omámený tou Amerikou, jsme tam seděli večer, on nám udělal stejky samozřejmě a teď jsme prostě tam popíjeli nějaký to pivíčko a vínečko a už jsme byli takový trošku jako unavený z toho a teď najednou ten Jeff prostě povídá, no a já mám v garáži Indiana. A teď prostě, jak je člověk trošku upravený, že jo, a ještě ta angličtina, to všechno do toho, tak já jsem prostě si představil, jak tam někde v rohu stojí ten Indián s tím kopím, s tou obrovskou čelenkou. A teď mu říkám, no ne, kecej, to není možný přece. A on říká, no mám tam Indiana, fakt, jako. A já mu říkám, no to není možný, no tak samozřejmě, že jsme došli do garáže, tam stála motorka.
0: Ano,
1: že?
0: Jistě.
1: To je hezký. Takže a jinak jako já s tím Jeffem Stellingu jsem strašně dlouhou dobu spolupracoval a vyústilo to v to, že v jednu chvíli on mě nabídnul, abych jako mu tam přijel, když jsem hrozně pokročil, že jo, protože se do toho

0: převzala a tak jsme jako trošku laškovali s tím, že by jsem tam teda jel, že by jsem si tam vzal svoji firmu a že by jsem vedl tu jeho firmu. No nakonec to prostě nedopadlo, protože já jsem v podstatě zjistil tak nějak, jako že on spíš to chtěl jako nafouknout, zmodernizovat, aby to mohl dobře prodat potom, jo, takže, takže z toho se šlo a nakonec my jsme usoudili, že já do té Ameriky jezdím hrozně rád, mě se tam hrozně líbí, je tam milion věcí, které mám rád, milion věcí, které prostě nesnáším.
1: Ano,
0: že
1: tak to je, no.
0: To je prostě všude, to je i tady.
1: Promiň, já vždycky říkám, že Ameriku, kam taky rád jezdím, tak mám rád i s těma jejíma chybama.
0: Ano, a to já taky, samozřejmě, no, a já jako furt, kdyby mi dneska někdo nabídnul, že bych tam jako mohl jet, nebo prostě já bych tam jel, i bych tam ty nástroje dělal, protože přeci jenom být v té Americe, mít ten přístup ke všem těm nástrojům, ke všem těm muzikantům,
1: to je všechno hlavně, jinak, no.
0: Tak prostě najednou se ti rozsvítí úplně ten obzor jinde. Ale rodina a syn, že jo, v podstatě Honza pokračovatel, tak ten je tady jakoby šťastný doma v Čechách.
1: No musel bys přetrhat vazby veškerý,
0: jasně,
1: že jo.
0: Jo, takže to by jako byla velká změna a nakonec dneska, když si to vemeš, tak v podstatě ten svět v té éře toho internetu a vůbec tohohle toho všeho, té techniky, tak je v podstatě malej pro nás, pro všechny.
1: Je to tak,
0: a je v podstatě jedno, jestli to děláš tady nebo v té Americe.
1: Ale v každém případě i pro mě jako nestranného člověka v podstatě to byla nabídka snů. Když si představím tak takzvaně v uvozovkách tehdy malýho výrobce nástrojů v Československu, že dostane nabídku od pana Stellinga, jestli by nechtěl v podstatě převzít firmu, to je přece sen.
0: No, to bylo to úplně úžasný a už v podstatě, když jsme byli poprvé v té Americe a setkali jsme se v tom, tenkrát to bylo ještě v Owensboru, ano, to IBM, tak jsme se setkali s tím Jeffem poprvé a teď já tam v tom hotelu dole, v té velké hale, rozbalil ty dvě benža, které jsme přivezli s tím Robertem. Ukázal jsem to a byl tam i John Monteleon, že ho známý výrobce kytar, mandolín a to. Tak teď to tam všichni obdivovali a to. A Jeff Stelling říkal, no tak on bude dělat u mě. On, jako, on už jako tenkrát jako chtěl, abych tam přijel, že jo, ale vzhledem k tomu, že prostě nebylo možné dostat nějaký víza takový, tak k tomu nedošlo. A tenkrát ten John Monteleon říká, no hele, když mu to nepůjde u tebe, tak já ho jdu.
1: To je krásné, takže se o tebe porvali amici. Jarno, já tě malinko přeruším, protože máme toho samozřejmě spoustu, jasně, co musíme probrat, ale já bych teď rád zahrál tu písničku od Ellie Langley, o které ty si vyprávěl. A je to duet s Roy Greenem, tak bychom si ji teďka mohli dát. Jo? A máš taky spojený některé místa v Americe, když se o tom bavíme. Já totiž vím, že mám některé místa, třeba když jsem přejížděl z LA do Las Vegas, tak přesně vím, kterou písničku jsem si v kterém místě hrál. Máš nějaký místo takhle spojený taky s nějakou písničkou?
0: To asi ne, protože já vzhledem k tomu, že tam jezdím tak třikrát, čtyřikrát do roka,
1: tak by to bylo hodně
0: přejezdů, prostě mám strašně moc a spíš už ty přejezdy jakoby nevnímám. Jo?
1: Ano, protože... ano. No tak jo, tak dáme Ellie Langley a Rayleigha Greena a mým dnešním hostem je pan Jaroslav Průcha.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Tak, to byla Ella Langley a Really Green, píseň na přání mého dnešního speciálního hosta, kterým je výrobce luxusních hudebních nástrojů, pan Jaroslav Průcha. Tak Jardo, ještě máš něco k té písni, kterou jsme slyšeli?
2: No, já jsem jenom, protože jsme hovořili o těch přejezdech v té Americe a je to opravdu jako peklo, jo, když sedíš v tom autě a teď těch 5-8 hodin furt.
1: Je prostě to strašný.
2: A posloucháš tu muziku, že jo, tak my jsme právě přejížděli na ten Blue Highway Festival s manželkou, s Petrou, a tam byla limit, byl 60 mailí. Mm-hmm. A my jsme si povídali, že jo, teď do tohohle ta písnička a to, a teď já nevím, jak si to uvědomuješ, ale vždycky prostě tam jsou ty dva proudy tam a zpátky, ano. Že jo, mezi tím ten trávník nebo ano. Ty lesíky a tam stojí zabukovaný ty šerifové.
1: Je to tak.
2: Jo, a teď my jsme takhle jako žvanili, že jo, a teď prostě jsme vyjeli spoza toho lesíka, já říkám, do prčic, a on tam stál, že jo. A já jsem na té 60 cel 80, což je prostě...
1: To je už na vězení.
2: To je prostě, to tě zabásnou, že jo. A tak říkám, no tak to jsme teda v háji, že jo. No a jak jsem to dořekl, tak jsem teda přibrzdil, samozřejmě ten hned vyjel z toho, že jo, z té cesty a zapnul ty světla a teď prostě jel za náma. A zapnul jenom bílý světla, jo. Nic. Jako stop nebo něco takového. A tak já říkám, no tak co je, jako, že jo, tak jsem zpomalil, že jo, na tu 60. No a on furt za náma, že jo, já jsem zpomalil ještě, tak on zpomalil taky, že jo, tak jsem teda jakoby zajel ke kraji. No a tak jsem očekával, že jo, tak prostě on zastavil za náma, jak jsem položil ty ruce na ten volant, jako způsobně a to. Teď přišel takový hezký, jako šerif, prostě chlapík, 50 letý a říká, tak dobrý den a to, a já mu říkám, ale já jako vím, prostě jel jsem rychle, já se strašně pomlouvám, my jsme tady žvanili s manželkou, že jo, nějaký kraviny a on říká, no jo, dobrý, tak mi dejte doklady, tak si odnes ty doklady, teď oni si sednou zase zpátky do toho auta, teď to tam čekujou, že, a tak jsem si říkal, teď dlouho, než to jsou dlouhý minuty, že jo, to čekání, jo, přitom je to minuta maximálně, že jo. No a tak říkám, Petře, no tak to asi jsme přišli o nějakou večeři, nebo máš po nějakém shoppingu, že jo, protože... No a tak on přišel, dává mi ty doklady a já jsem čekal, že prostě vytáhne nějaký ten tiket, že jo, a prostě to. A on nic a říká, tak jezděte opatrně a naschledanou.
1: Ten nevídaný jev.
2: No úplně já jsem prostě koukal, ještě se tak jako usmál, tak jsem mu poděkoval, že jo, válem jsem mu líbal boty, že jo. A tak jsme se rozjeli a přijeli jsme odpoledne na ten festival, na tu Blue Highway a já jsem právě hned tam šel za Jasonem Burlesonem, že jo, benžista známý od Blue Highway bandu.
1: Ano.
2: A říkám mu, kamaráde, co se mi stalo, prosím tě, mám očekávat, že, protože auto z půjčovny, tak jsem říkal, no tak dobře, tak pošlou ten tiket do půjčovny, že jo, ano, oni nám to potom naúčtujou. A říkám, hele, udělal jsem přestupek, a on říká, a co, jako, a já říkám, no na 60 jsem měl 80, a on, a malé tam spadnul na zem normálně, a jako říká, no tak to je prostě průšvih obrovský. A já říkám, no ale on nás normálně pustil, pozdravil nás, tiket nám nedal. On říká, to není možný.
1: Zázrak.
2: Tak prostě, tak my jsme celou dobu jako čekali, že i když jsme přijeli domů, takže ještě dorazí, přijde nějaký pozdrav přes tu Visa kartu, že jo, a prostě nic se nestalo, takže jsme měli jako štěstí, že jsme narazili na...
1: To byl nějaký milovník bluegrassu, to není
2: asi,
1: možný.
2: Asi, no ale tak já nevím, jestli viděl nějaký banjo v tom autě nebo ne, no ale každopádně já mám prostě, ty jak jsi říkal, s čím to máš spojený, nebo jestli to máš spojený, tak právě tuhle tu příhody mám spojenou právě s tou Ellou Langley a s touhletou písničkou, takže protože jsme to zrovna poslouchali a jako byl to docela zážitek. No.
1: Já jsem si mimochodem, já jsem teda pokutu za rychlou jízdu nedostal v Americe, ale vždycky mě uvádělo v šílenství, když jsem jel třeba z LA do toho Las Vegas, kde máš tu nevadskou poušť a tam je 110 na dálnici. Já vůbec nechápu, proč. A tak jsem byl v pokušení, že bych třeba jel 130 a všichni mě varovali domorodci, říkali, nedělej to. protože to bylo před x lety, dneska je to normální, ale jsem říkal, no jak mě může v poušti někdo změřit, tam přece vidí široko daleko, že auto není, a oni to měřili z vrtulníku samozřejmě.
2: Oni právě takže... to tam píšou všude kolem těch takže dálnic, ještě, že jsi sledovaný ze zora, ještě no. Tak, aby si dal pozor. Ne?
1: No právě. No, Jardo, teď si pustíme kapelu, která je pro tebe velmi důležitá. A to bych možná zmínil, ještě se o tom určitě pobavíme. Kapela Authentic Unlimited, kterou jsme pouštěli hnedka v úvodu. Prosím, řekni posluchačům Country Rádia, proč ji dneska budeme hlavně poslouchat, krom toho, že skvěle hrají. Má to i nějaký pragmatický důvod?
2: No, má to pragmatický důvod ten, že jejich skvělý banjista Eli Johnson hraje naše banjo. Mm-hmm. A ta kapela, prostě mě Jesse Brook, mandolinista, napsal někdy minulý rok nebo předminulý rok. Hele, ten náš banjista má strašný banjo. Chtěl by tvoje banjo, domluvíme se nějak, my ti ho zaplatíme, kapela se na to složí, prostě jo, koupíme jo. Mu banjo. Tak já jsem samozřejmě, že jsem jako zareagoval, že jo, a dali jsme se dohromady, banjo jsme mu udělali, který mm-hmm. si převzal teďka, když jsme byli v Nashvilleu na Spigmě, to je taky bluegrassový festival, tak tam si ho převzal. No a domluvili jsme se, protože tato kapela podle mě je dneska jedna z nejvýznamnějších, nejvýraznějších v tom bluegrassu, protože v podstatě, když se rozpadly Quicksilvery, protože Doy Lawson šel si odpočinout na rok a půl v podstatě do důchodu, protože teďka zase začal
1: ano,
2: hrát.
1: Začal hrát, ano.
2: Protože to nikdy žádnej z těch muzikantů, když jako je schopnej, mobilní, myslí mu hlava, že jo, tak to nevydrží, nedají to, tak prostě začnou znova hrát. No a tahle ta kapela prostě byla doprovodná kapela, nebo prostě to byli bývalí Quicksilvery, že jo, tak prostě nástrojema je to naprostá špička. Nehledě na to, že ty kluci prostě všichni úplně úžasně zpívají, což je úplně smrtelná kombinace. A tak já jsem si říkal, no tak když už teda je to takováhle pecka, tak ano. To by stálo za to, že jsem dostal, že jo. No takže jsme začali jednání, všechno dopadlo dobře, domluvili jsme se, takže 2. prosince v Pyramidě.
1: Na Praze 6.
2: Na Praze 6 v sále Dlabačov. Bude koncert, dvojkoncert té kapely, bude to od 5 a od 8 hodin, kam bych teda rád všechny pozval. A myslím si, že to bude jako událost letošního roku, protože fakticky si myslím, že ta kapela je naprosto špičková.
1: To je totální špička, ano. No. Já si myslím, že se určitě sjedou i milovníci bluegrassu z okolních států, tak typuju.
2: No, nám teďka se to začalo plnit v podstatě ten předprodej těch lístků a samozřejmě, že tam jsou už nějaký Rakušáci, Němci, že jo, Francouzi a takový, takže já si myslím, že si to nikdo nenechá ujít, protože je to jenom tady v té Praze. Oni přijedou na 2 dny, budou tady v Praze. A
1: exkluzivní
2: pak zase...
1: koncert
2: ano,
1: je to.
2: Ano, ano. Je to jenom prostě tady pro český bluegrassový publikum.
1: A to všechno díky mému dnešnímu hostovi Jardovi Průchovi. Jardo, já ti děkuju za bluegrassový národ. Vy si, milí posluchači, pamatujte dobře to datum 2. prosince. Bude to pro vás dneska ještě možná důležité. No a my si teď pustíme tu skvělou kapelu Authentic Unlimited, písničku Goodbye.

0: To byla skvělá kapela Authentic Unlimited, píseň Goodbye, která souvisí s mým dnešním milým hostem a vzácným hostem, panem Jaroslavem Průchou, což je náš exkluzivní výrobce krásných nástrojů, mistrovských nástrojů. Tak Jardo, jsem moc rád, že jsi tady. My jsme se tady bavili rychle v mezičase o životě v Americe a o všem možným, ale mě by zajímalo, jak ty to vlastně máš, jaký byl tvůj vývoj. Já vím, že by to bylo samozřejmě na dlouhý povídání všechno, ale jak ty si přičuchnul bluegrassu, jak jsi k téhleté muzice přišel, nebo poslouchal jsi od jak živa, nebo co tě k tomu přivedlo? Šel jsi klasickou cestou třeba přes Greenhorny, nebo jak to tak mývají muzikanti?
1: Ta historie je opravdu dlouhá, jo, Petře, ale já jsem začal hrát, když jsem byl ve druhé třídě v těch 8 letech na housle.
0: Ano.
1: 8 let jsem hrál na housle.
0: Chodil
1: jsem do té hudebky, že jo, nenáviděl jsem tu hudební nauku a všechny ty cvičení a takový, že jo, v té době jsme chodili i do skauta a u těch táboráků a to, tak se začalo hrát na kytary, začalo se zpívat, takže jsem začal hrát na tu kytaru. A jednou jsme měli tábor nebo prostě nějaký kemp a tam ty vedoucí pozvali kapelu, která byla Dixieland teda, jo, tam bylo čtyřkový banjo, tenorový. No ale já, když jsem slyšel ten zvuk toho banja, tak jsem byl úplně z toho hotový prostě. A věděl jsem, že prostě to je ten nástroj, který za A teda bych chtěl hrát, že jo, a za B potom časem jsem i zjistil, že prostě pokud na to budu chtít hrát, tak si ho nejdřív musím vyrobit, že.
0: No jasně.
1: No a pak jsem měl to štěstí, že do toho skautu chodil i David Vávra, známý člověk, a ten mě vzal na koncert Greenhornu do kulturáku na Smíchově.
0: Ano, tam byly ty legendární salony.
1: Ano, ty salony. A tam já jsem viděl poprvé prostě Marko Čermáka.
0: Promiskáču tě řeči, myslíme oba téhož Davida Vávru, architekta.
1: Ano. A tam na tom koncertě já jsem, nebo prostě úplně paf z toho pětistrunýho banja, protože to znělo úplně jinak než to tenorový. A navíc ten Marko to tam šmrdlal nějak těma prstama, že jo. Tam
0: měl prostě, ten svůj styl, no.
1: No takže bylo to slyšet, že jo, tak prostě s tím jsem objevil ty prstínky a prostě přiběhl jsem domů, tak jsem z konzervy si vyříznul nůžkama, který jsem ukradnul mámě, tak jsem si vyříznul první prstínky a prostě zkoušel jsem hrát, že jo, na to banjo tak, jak se má, no, ale k té výrobě jsem se dostal tím, že v podstatě já jsem sehnal nejdřív jenom jakoby čtyřstrunný banjo a zkoušel jsem na to hrát jako na tu pětku,
0: ano,
1: ale prostě ta pátá struna tam schází, že jo, a teď prostě. Takže jsem se seznámil v té době s Pavlem Krištůvkem, že jo, který je výraznou osobností této muziky i toho stavitelství, bohužel teda už není mezi náma. A tím, že já jsem se učil nástrojařem v té době a on, myslím, že byl mechanik nebo něco, tak měli jsme těma oborama k sobě blízko, tak jsme se začali doplňovat a všechny ty kovové věci a takový prostě jsme začali dělat společně, a takže jsme si předávali ty informace. A bylo to úžasný pro ten začátek a prostě já jsem si s tátou tenkrát vyrobil ve sklepě první banjo, jo, ale to bylo rok, já nevím, 86, 4, něco takového prostě, kdy, ty si to možná nebudeš pamatovat, ale prostě nebylo možný sehnat kus ebenu, že jo, kus javoru, jo, to prostě úplně šílený. A tak jsme s tátou obcházeli prostě ty opravářské dílny a nabízeli jsme prostě horentní sumy za hmatník na, aby jsem si mohl udělat hmatník na banjo, že jo, prostě. No a když jsem to první banjo dodělal, tak prostě to bylo úplně
0: zázrak.
1: Neskutečný. To jsem tenkrát měl tu první moji dívku, Lenku, a jeli jsme do Horní v Pošumaví.
0: Ano.
1: Jo? A jeli jsme tam tou nějakou tou úzkokolejkou. A já prostě to banjo večer předtím dodělal, že jo? A tak jsem furt tam seděl a tam jsem prostě cpal nějaký to fagy a to. A naproti mě seděl takový starý pán, jako jo, já dneska jsem v podstatě v jeho věku, ale tenkrát to byl stařec pro mě. Že? A tak on prostě po, já nevím, nějakých 10 minutách, kdy já tam furt zkoušel to fagy, prostě tak to je furt samý brnky, brnky a nemůžeš toho nechat. Takže jsem potupně schoval banjo do futrálu a dojeli jsme na místo určení. No. Ale ty začátky byly úžasný, že? Protože všechno to zjišťování, to není jako dneska. Dneska prostě si klikneš na tom internetu, všechno vidíš, všechno najdeš.
0: Na YouTube máš okamžitě veškerý.
1: Všechny postupy, že? Všechny, jako, co máš použít za laky, lepidla. Prostě všechno dneska vidíš. Tenkrát jsme prostě všechno objevovali, zkoušeli. Milion chyb jsme udělali, že jo, milionkrát jsme se spletli, ale myslím si, že právě to je to, co jako tě nakoplo tak, že, nebo si myslím, že mě nakoplo určitě, že jsem to až dotáhnul jakoby do toho dneška, kdy prostě ty nástroje jsou jako uznávaný všema těma kapacitama, banjovejma, mandolínovejma.
0: Protože jsi s tím prošel všechno, ano, jsi to ochytal.
1: A ještě navíc prostě to jméno má zvuk tím, že prostě všichni ty výrobci používají ty naše díly.
0: Ano, jo? Ano.
1: Což je unikum.
0: To je naprostý unikát, to je pravda. No. Přeruším tě písní, dáme si Authentic Unlimited, písničku Enga Time. A jenom ještě zopakuju rychle informaci, že kapelu, kterou uslyšíte, a vy, kteří jste přišli třeba až teď k přijímačům, tak kapelu, kterou uslyšíte za malý moment, tak to budete moci slyšet a vidět naživo 2. prosince v Praze na Dlabačově v Pyramidě. Budou tam 2 koncerty od 5 a od 8 hodin, takže 2. prosince. Já vás navnadím, dávám takovou vějičku. Authentic Unlimited, Anger Time.

0: Mým dnešním velmi milým vzácným hostem je Jarda Průcha, výrobce skvělých hudebních nástrojů, a kapela, kterou jste slyšeli, tak jak už jsem zmiňoval před písní, tak to budete moci slyšet a vidět naživo 2. prosince v Praze na Dlabačově v hotelu Pyramida, a to právě díky Jardovi a jeho velectěné firmě. Tak Jardo, je to, teď mě napadá, první počin tvůj, takovejhle koncert, že jsi sem někoho takhle přitáhl, nebo ne?
1: Ne. Já si myslím, že jsem byl jedním, kdo s těma koncertama začal, protože jsem přivezl tenkrát, myslím, to byl Special Consensus, potom to byly Kruger Brothers a Frank Sullivan.
0: Ano.
1: A pak jsem, protože jsem se ponořil víc do toho, do té výroby těch dílů a do toho všeho, protože při každý té Americe, teda při každý té návštěvě té Ameriky, já jsem klepal na ty dveře těch Gibsonů a říkal jsem jim, helejte se, tak udělal jsem struník, pak jsem tam přijel za rok a udělal jsem opěrku a prostě a oni vždycky, no ale my máme svoje dodavatele. Že? No a tak jednou se to zlomilo a ten Charlie Derrington na jedné té výstavě, na té Spigně, to bylo taky, tak přiběh a byl takový nervózní a u toho stolu našeho stál a my jsme měli stoly vedle Gibsonu a přišel tam i s tím ředitelem Gibsona. Fakt byli jako nervózní a když odešli, tak já jsem s tím Charliem šel, protože už jsem se s ním znal, že jo, a říkám mu, hele, co se děje? A on říká, no, zítra má být autogramiáda Erla Skraxe a my pro něj nemáme místo. A já jsem měl 2 stoly, tak říkám, hele, já ten jeden stůl sklidím, tady si může sednout pan Skrax, pro mě je to modla úplně, já budu nejšťastnější samozřejmě člověk. A máte místo a tím je to dané. No, tak on se tak pousmál, druhý den přišel, samozřejmě Gibson zajistil pro pana Skraxe super prostě místnost, kde se všichni s ním fotili a to, ale ten Charlie přišel a říká, hele, seš tady ještě v pondělí? A já říkám, jo. A on říká, tak jdeme na oběd. Tak jsme se sešli v nějaký restauraci a on nám tam tenkrát dal kontrakt na veškerý díly na Benja. Kromě teda Toneringu, ale prostě Pavel Krištůvku dělal flange, Láďa Ptáčku dělal ty stahovací kruhy, my jsme dělali ty struníky, ty šrouky a všechny ty tyče a takový. No prostě 10 let od toho roku 99 do 2010 jsme byli výhradníma dodavatelema prostě
0: firmy všech. Gibson.
1: Firmy Gibson. Pardon.
0: Což je teda, já musím podotknout, že firma Gibson, to je opravdu, není v podstatě nic více,
1: to
0: i
1: je,
0: pro kytaristy, to je,
1: prostě
0: jako,
1: to je
0: světově proslulá
1: značka.
0: To
1: je
0: značka,
1: že jo, kterou nemůže nikdo převálcovat a prostě je to úplně ten top, že jo, a my jsme 10 let dodávali ty díly, dokud nepřišla ta povodeň do toho Nashvillu, nespláchla tam to Grenoble Opry, že jo, a oni v podstatě v tom roce, protože my jsme dodávali cca nějakých 1000 až 1500 sad ročně, ano. Jo, šroubů, všech těch, to prostě neskutečný množství,
0: to je pořádná dávka teda.
1: Takže za těch 10 let to bylo víc jak 10 000 sad. Takže dneska, když ty lidi přijdou s nějakým Gibson Benjem třeba na nějakou údržbu, tak já říkám, hele, to jsou naše díly.
0: To je vaše.
1: A protože ta značka, že jo, to je modla.
0: Ano.
1: Tak ta prostě, je to úžasný, co se událo, ale prostě skončilo to.
0: Skončilo, ale začalo něco dalšího
1: hezkého. Samozřejmě.
0: A o tom si samozřejmě budeme povídat i nadále, protože můj dnešní host Jaroslav Průcha, výrobce luxusních nástrojů, tady se mnou zůstává i po 21. hodině a my si teďka dáme ještě muziku, bude to další špičková kapela Blue Highway, taky tvá oblíbená.
1: Taky má oblíbená, taky mají naše Benja.
0: Výborně, tak si je dáme a po 21. se na vás těšíme s Jardou Průchou.

0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Naladí

0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Tak, naše country kukačka ohlásila 21. hodinu, která je lehce za námi, ale stále přede mnou sedí můj dnešní host, velmi milý host, pan Jaroslav Průcha, výrobce luxusních hudebních nástrojů. My jsme se zastavili před koncem hodiny u toho, že ty jsi začal spolupracovat s velmi slavnou světově proslulou firmou Gibson, což teda si myslím, že je sen každého výrobce nástrojů. Já, když jsem to slyšel od tebe poprvé, tak jsem měl radost na tebe šílenou, protože to se nepovede jen tak někomu. A říká se, že to skončilo 2010, nebo?
2: 2010.
1: No, ale tím se ti zase museli otevřít další obzory, jak to tak bývá, že jo?
2: Těch výrobců v té Americe, těch nástrojů, co my děláme, jako ty banjo, ty mandolíny, je prostě přehršel, jo. To je, ty lidi jsou úžasný, jsou šikovný, prostě kolikrát si člověk říká, jako najdu ještě něco jako hezčího, než co znáš a takový, a potom najednou na nějaký té výstavě najednou uvidíš nějaký kousek, který ano. Je prostě fakt jako bomba. Mě to hrozně baví se tam jako učit, chodit se tam dívat na každý té výstavě, já si vždycky obejdu všechny ty výrobce, popovídám si s nima, protože už za ty léta fakt jsme si jako všichni zestárli a poznali jsme se, že jo. A já si neuvěřitelně cením toho, že v podstatě se nám tam podařilo prorazit. A dneska prostě třeba firma Stumek, to je firma, která prodává díly na Benča, tak mají jakoby ne výhradní zastoupení, ale naše zastoupení a vyloženě třeba v tom katalogu, když si to procházíš, tak aby zvýraznili jako ten brand, tu značku, že jo, tak tam mají prostě Struník Presto by Průcha, French Průcha, aby prostě tomu, aby ty lidi věděli, že to je opravdu jako to...
1: Aby dodali ten lesk tomu správný.
2: No. Takže to je fakt jako je to hrozně hezký a za ty leta prostě je to neskutečná záležitost, že prostě z toho snu toho malého kluka se to dostalo až takhle daleko, kdy prostě tam přijdeš a já nejsem takový jako průrazný, jo? Já jsem spíš takový, že se držím zádu a až když prostě mě někdo osloví, tak jako se začnu bavit, ale já třeba jdu za některýma těma benžistama nebo tak a teď prostě tam pokorně se požádám o nějaký rozhovor nebo prostě si chci popovídat a oni říkají, jo, tak já nevím, byl nebo někdo nebo prostě no a teď ty řekneš, no já jsem Jarda Průcha. Ježíš Maria, pan Průcha, to jste vy, tak ježíš, to je potěšení se s váma pobavit, jo. Tak je to fakticky jako hrozná satisfakce za ty léta toho makání, protože já fakticky jsem verkoholik, jo. Já jsem v té práci od rána do večera, jsem
1: protože
2: tam
1: tě to baví,
2: soboty, neděle, jsem dávno v důchodu, ale prostě jo. Pracuju víc, než kdybych jako začínal, jo. No a ke všemu tomu jakoby to uznání, nebo přesto, že ten Gibson pro mě je modla, je to značka, je to prostě úplně to nejvejš, tak jsem hrozně rád, že i ty muzikanti z té Ameriky, jako je Alison Brown, jo, nebo ten Jason Burleson z té Blue Highway, co jsme si hráli tu věc, Steve Dealing, jo, ten Brandon Green, tak všichni mi propůjčili svoje jméno a všem děláme, nebo děláme signovaný modely těma lidma, jo? Což si myslím, že je úplně úžasný, jo? Protože je. Prostě furt si říkáš ten Gibson a třeba ten Eli Johnson z těch Authentic Unlimited, který tady budou toho 2. prosince hrát v tom Dlabačově, tak ten měl Privor Benjo trojku, mahagonovou s jednodílnou flanží, jako ty lidi, kteří to znají, tak vědí, o co jde, jo, to je prostě taky modla, značka prostě Benja. A on si objednal teda to Benjo od nás a když jsme mu to dodali, tak teďka mi psal, že tu trojku prodal, že už ji nepotřebuje, že už má banjo, který chtěl vždycky a že prostě jo. naprosto spokojený. Jo.
1: Tak to je satisfakce, jak má být. No, jinými slovy, jméno firmy Průcha má ve světě zvuk, abych tak řekl.
2: Ano, trošku.
1: A to
2: jo,
1: doslova do písmene. No, mimochodem, když jsi teda nakousl to, k čemu jsem se chtěl dostat, tví takzvaně firmní hráči, Alison Brown si zmínil, tak já jsem si připravil teďka od ní jednu píseň, kterou mám moc rád a posluchači budou znát, protože je to velký vlastně poprokový hit, písnička Time After Time.
2: Jasně.
1: A Alison Brown ji skvěle udělala na banjo a já, když ji takhle občas pustím ve svých pořadech, tak se tetelím štěstím, že tahle ta dáma, která tak skvěle hraje, tak hraje na české nástroje.
2: Český banjo.
1: To je úžasný. Tak pojďme si pustit Alison Brown a Time After Time.

0: Tak to byla úžasná Alison Brown a píseň Time After Time, ze které udělala instrumentálku na banjo, což teda je něco nevídaného, neslýchaného.
1: Na banjo značky Průh.
0: Na banjo značky Průh a ještě ke všemu. Mým hostem je stále Jaroslav Průcha, výrobce právě těchto úžasných nástrojů. Mě vždycky mrzí, že vlastně to, co si tady vyprávíme mezi písněma, že taky nejde ven, k tomu bychom se mohli vrátit. No mimochodem Alison Brown, teda jedna z tvých, nazývejme to, firmních hráčů, kterých máš hodně.
1: Stájových
0: hráčů. Abychom zmínili i ty naše české, tak tam patří, pokud se nepletu, Martin Friedrich a
1: Jarda Jahoda určitou dobu hrál, no ona je to složitý, že jo, protože ty dobrý hráči i tady, jako je třeba Jarda Jahoda, ano. Že jo, tak to jsou lidi, kteří jsou hrozně tvořiví, on je modelář, že jo, prostě ano. Zámečník a to. No a dneska prostě on vyrábí benja.
0: Říkali mi to, ano.
1: A musím teda říct, že vyrábí super benja, hrajou mu krásně, že jo, protože je to muzikant a slyší to. Jo, takže,
0: on ví, co chce pod toho nástroje.
1: Jasně, takže si to umí se řídit. Že jo, to prostě zrovna tak třeba zmíním Pavla Zíchu, že jo, kterýho jsem teďka vzal, protože my jezdíme na ty Bela Fleck banjo campy.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat mimochodem.
1: Tak já jsem nahodil tu udičku. A takže já vždycky, když tam jedu, já jsem tam byl asi 4x nebo 5x už teďka, a když tam jedu, tak protože jsme jako sponzoři, protože nemůžeš chtít jenom po těch lidech, že prostě prodáš nástroj, máš ten výdělek z toho, ale musíš i tu muziku přiživovat, musíš se na tom podílet, tak my jako hodně sponzorujeme těma nástrojema. A třeba ten Bela Fleck Banjo Camp, tam už jsme dali nástroje, které se vydražily za bratru, já nevím, 25 000 dolarů, což
0: no, to
1: je,
0: není malá částka.
1: Což je jakoby strašně moc. A oni potom z toho zaplatí zase školní pro nějaký ty studentíky, ty žáky, že jo, kde teda já musím říct, že prostě tím, že tam ty 4-5 let jezdím, tak vidím, jak to vyrůstá, jo. A za ty 4 roky tam prostě ty talenty, to jsou muzikanti, že prostě úplně úžasný. A
0: Jenom malou vsuvku, pro posluchače, kteří úplně tak nefrčí v bluegrassu, tak Bela Fleck je v podstatě takovej banjovej pánbůh, dá se říct.
1: Ano.
0: Na planetě, na naší dokonce takhle banjo. Je to. Tak pro mě malou vsuvku je.
1: Jo, a takže tam jezdíme, sponzorujeme a já si tam vždycky beru dva lidi do týmu, kterým jakoby umožním to studium tam, že jo, to je vždycky 3-4 dny.
0: A promiň, to probíhá teda v té Severní Karolíně?
1: To je v Severní Karolíně, v městě Brevard, to je univerzitní městečko a vyloženě tenhle ten jakoby camp, vyloženě to místo je udělané na to, že je tam několik takových otevřených hudebních scén a z celé Ameriky se tam sjíždějí muzikanti, kteří tam dělají kempy. A nebo prostě celý orchestry, jezdí tam Brian Sutton, že jo, a prostě...
0: To jsou špičky v bluegrass.
1: Je to fakticky úplně úžasná záležitost a já si tam vždycky beru dva nějaký ty svý spolupracovníky, aby jsem jim umožnil nahlídnout do toho taje, toho banjovýho myšlení, toho Bela Flecka, jo. Protože tenhle camp vždycky má nějaký téma. Byly to hvězdní války, letos to bylo téma Beatles, kde každý ten lektor udělal jednu věc od Beatles na banjo.
0: Tam by se mi líbilo.
1: No, úžasný, ten závěrečný koncert vždycky, tak tam je nějakých, já nevím, 2 500 lidí, kteří to sledujou. A já jsem, vrátím se ještě zpátky, tak letos jsem tam vzal Jence Kocha a Pavla Zíchu, kterýho já si strašně vážím a považuji za jedno z nejlepších našich banjistů. Nechci říkat nejlepšího, i když si to myslím, ale prostě ten jeho rozsah je obrovský. A navíc on prostě poslouchá to banjo taky jako ten zvuk a prostě furt koumá, jak by ten zvuk vylepšil. A opravdu je hrozně důležitý u těch banjistů, že prostě si umějí seřídit ten nástroj, že prostě to slyšejí tak, jak to má.
0: Ano.
1: Protože plno těch lidí si myslí, hele, udělej mi model Jason Burleson, já budu hrát jako Jason Burleson z Blue Highway, ale ono to tak není, že? Protože
0: to víme,
1: ty ruce k tomu dodat nemůžeš mu je useknout. Ale tyhle ty kluci, právě se vrátím i třeba k tomu Jardovi Jahodu a k tomu Pavlovi Zíchu, že jo, tak ty kluci prostě hrajou super a navíc prostě ten nástroj umějí se řídit a dostat z toho ten zvuk, který prostě se má dostat. Jo.
0: No, když jsme tady u toho Bailey Flecka, já mám takový překvápko hudební pro tebe.
1: Jo.
0: Když teda to téma toho letošního kempu byly Beatles, který já teda miluju, tak mám písničku, která vznikla, a teď nevím, jak je to dlouho. Podle mě jsou to nějaký 90. leta, kdy Bailey Fleck se svojí skvělou partou Flecktones, která teda má k bluegrassu hodně daleko, modří vědí, tak natočil jeden živý koncert, no a tam si pozval Johna Cowena, což je bezesporu velká postava bluegrassový světa z kapely Newgrass Revival, v současné době už mnoho let vlastně basista kapely Doobie Brothers. A on tam zaspíval s Flecktonem a písničku Oh Darling od Beatles, ale to se teda připravte na jízdu, co z toho John Cowan udělal, zvlášť ten jeden moment, když tam přejede asi 3 oktávy hlasem nahoru. Tak pojďme si tu písničku pustit teda. John Cowan, Flecktones, Bailey Fleck a vzpomínka na Beatles, Oh Darling.

0: Eclectones, the one and only Johnny C.
1: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Tak tohle byl, přátelé, Bale Fleck a zpíval John Cowan, hrála kapela Eclectones a to, co jste slyšeli, tak ten hlavní part hrálo banjo samozřejmě a byla to píseň od Darling od Beatles a úžasný John Cowan tedy. No, mým hostem je samozřejmě i nadále, já jsem velice rád, Jaroslav Průcha, výrobce skvělých nástrojů. Říká se Benji, by se měl říkat asi. Jak to bench. Chceš skloňovat? Bench je správně, slyšel jsem i Benji někde, ale přibližně je to divný.
3: Je to divný.
2: Je to divný, je to, že jo. Tak prostě vyrábí skvělý benja a skvělý mandolíny, kterým tleská celý svět. A hrají na ně opravdu úžasní muzikanti, některý z nich jsme zmiňovali, i ty naše hráče. Ty jsi taky vyprávěl o tom, a zase jsme si to říkali mezi písní, že jezdíš 4x do roka do Ameriky. Já jsem se tě ptal, na jaký místa jezdíš, jestli jsou to vlastně stejný místa, nebo se to obměňuje, nebo co to je za akce, jak to. A jeden z nich byl, ten mě zaujal nejvíc, Metal Fest, což je můj miláček Doug Watson. O tom bys mohl něco možná říct, jak ten festival
3: ten
2: probíhá.
3: Metal Fest je úžasná záležitost, tam to je taky na 3-4 dny. Tak na, jako pro mě, já to vůbec nechápu, jak to vůbec můžou zorganizovat na to, protože na tom Metal Festu se protočí 60 až 80 tisíc lidí za 4 dny. To prostě, nehledě na to, že navíc v tom obdivuju to, jak ty Američani, prostě pro mě je nepochopitelný, jak žijou tou muzikou. Jako, jo? Opravdu to je, tam chodí celý rodiny a prostě dělají si tam z toho piknik.
2: To je vášeň úplná.
3: Je to úplně úžasný. Trošičku škoda je, že když já jsem na ten Metal Fest jezdil, tak to bylo ještě tak, že tam bylo hodně toho bluegrassu, kvůli kterým jsem tam jezdil. Dneska už je to, oni říkají All American, ano, jako music. A je to hodně už prostě ulítlý, a, nebo ulítlý, je to nádherná muzika, všechno, samozřejmě. Jo.
2: Ale je to víc komerčnější, ale dá
3: je
2: se
3: to, říct, je to prostě kvůli tomu, že oni tam potřebují přilákat ty davy těch lidí, nebo prostě potřebují to prodat, protože v podstatě z toho výdělku žije ta univerzita, ta college tam, takže, což podle mě je takhle nějak jakoby v podstatě ze všech těch festivalů, že prostě podporujou tu mládež a vychovávají si ty další generace těch muzikantů. A já jsem, jak jsme se tady bavili, tak jsem ti jenom říkal trošičku, že tam se mně hrozně líbí, jak ty Američani jsou jako přímí a prostě i když si můžeš kolikrát jako myslet, že to jsou křupani a takový, tak zase na druhou stranu ta přímost je jako hrozně příjemná, jo? Protože tam vystavuješ ty nástroje a teď ti tam přijde člověk a zabrnká si na tu mandolínu a tak si říkáš Američan, jo? A on ti řekne, co je to za nástroj? Tak mu řekneš mandolín, tak si zabrnká na to

0: banjo, co je tohleto za nástroj, to kulatý? Jak mu řekneš banjo, tak si říkáš, jsem jako tady správně, nebo co se děje.
1: Na Metal Festu ale, je to divný.
0: Jasně, ale je to úžasný, že prostě ty lidi přijdou všichni, jako jo, tam prostě fakticky v tom stánku, nebo prostě když tam seš, tak tam ty lidi to furt zkoušej a furt zkoumaj a ten přivede svoji kapelu a jo, mezi tím jo. Se tam mihne třeba i ten Béla Flex zahraje, si odběhne, že jo, za chvíli přijdou další lidi. A mě prostě trošičku mrzí tady, že my jsme vychovávaní, nebo furt to v nás přetrvává, taková trošku jakoby ten despekt, že prostě třeba pro mě je strašně důležitý banjo jamboree tady. Jo.
1: To je stěžejní bluegrassový festival pořád.
0: To je jakoby ano. Furt ten top festival tady u nás v Čechách, kde prostě si vyčleníš ten den, kde tam přijedeš, rozbalíš tam ten stánek a teď se tam vystavíš tam ty nástroje, říkáš si, no tak přijdou ty lidi a vyzkoušej si a ohodnotěj. A mně je jedno, že jako mají jinou značku nástroje nebo cokoliv.
1: Ano.
0: Ty tam jdeš s tím, aby si se prodal, aby si ukázal, aby si s nima popovídal. Ale ty Češi jsou takový, že chodí jako obloukem okolo, prostě pozdraví tě horko těžko a nikdo ten nástroj, i když mě to vadí samozřejmě, že prostě tam jí ty párky, ty bursty a teď
1: jdeme
0: to banjo, že jo, nebo tak, ale na to my jsme připravení, my tam máme to tekutý mejdlo, že jo, já každému říkám, hele, tadyhle, než si to vemeš, tak si tudy se umej. Mám výbornou příhodu s Billem Keesem, to jsem byl v tom Ovensboru na festivalu.
1: To je legenda velká.
0: Legenda nežijící dneska už taky samozřejmě a tak tam jsem přijel a Bill Kees, že jo, pro mě modla to, a tak já jsem tam za ním přišel a říkám mu, dobrý den, pane Kees, a prostě nemohl byste si zahrát na moje banjo, až budete mít čas a to. A on zrovna jedl, jo, jedl rybu, jedl jí rukama, jo. A teď já jsem tam stál takhle, jako ne, že by se mu chtěl to banjo vnutit, a on prostě odložil tu rybu, ty kosti, takhle si ošmudlal ty prsty a čapnul to banjo. Tak to bylo mý seznámení s Billem Keesem, ale každopádně na to zahrál krásně, i přesto, že mi tam zanechal nějakou tu kostičku.
1: Ale no promiň, ale co by za to kdo dal, kdyby mu Bill Kees upatlal banjo od ryby, že?
0: No,
1: zase na druhou
0: já
1: stranu.
0: Si myslím, že tady plno lidí by chtělo, ano. Aby...
1: A už by to na to banjo nikdy nehráli, a nechali by to tam tu rybu, jo.
0: Takže tyhle ty příhody jsou, že jo, a jenom se vrátím k tomu, že bych byl rád, kdyby na těch festivalech tady, prostě protože my těch muzikantů tady máme skvělých jako hromady.
1: Zaplatám mu, ano, jo? Spousta.
0: A všichni to porovnávají, že jo. Mimochodem, my s Martinem Mikulášem pořádáme Gibson Money, která se letos koná zase u nás v dílně 31.
1: Ano.
0: října, kde, kdyby někdo se chtěl přihlásit, tak ještě na Martin Mikuláš v Facebooku si to můžou najít, můžou se přihlásit. Takže jako já to beru jako tak, že ty lidi tam přijdou, přinesou si banjo, porovnají si svoje banjo s mým banjem, řeknou ti, ale tohle bych očekával, jo? Ale ono to úplně tak jako není. No.
1: Tak co, třeba to přijde.
0: Třeba to přijde.
1: Dejme
0: třeba
1: to přijde. Jardo, napadlo mě, že když jsme se bavili o Metal Festu, tak já jsem ti vybral zase překvápko další, pustím ti, myslím si, že nejenom mýho milovaného, ale i tvýho Doug Watsona. To je kytarista, na kterým já jsem vyrůstal. Ty, jak jsi říkal, že jsi skládal to banjo, určitě, že jsi nevěděl kdysi, jak, z čeho, tak já si vzpomínám, když jsem byl malý, tak jsem se učil písně Doug Watsona, měl jsem ošoupanou magnetofonovou pásku a podle ucha jsem si hledal ty hmaty a měl jsem z toho strašnou radost, když se mi to podařilo najít. Tak to je něco jako s tím banjem, že najednou ty jsi měl postavený banjo a postavil jsi ho sám, tak je to takový příměr podobný. Tak já bych pustil písničku, kterou určitě bude znát a jmenuje se Ride in the Midnight Train.
0: Jasně, já jenom ještě do toho skočím chviličku. Já jsem jenom chtěl říct, že ten Metal Fest se rozrost prostě z takový malý chajdy, kde teda oni hráli. Dneska tam je 10 stagí.
1: Neskutečně.
0: 10 stagí. Takže prostě fakt jako obr akce.
1: Tak pošleme na obláček Dakovi a Merlovi.
0: Pozdrav, ano.

0: Tak samozřejmě jste poznali kapelu COP, myslím na Colorado, no a v kapele COP hraje Martin Friedrich, což je jeden z firemních, nebo jak bych to řekl,
1: stájových hráčů
0: firmy Průcha, která dělá skvělá banja a mandolíny, a mám radost, že naproti mě stále sedí majitel této firmy, pan Jaroslav Průcha. Tak Jardo, jak je to s těma banjama? Ty jsi to vlastně nakousl tady v mnoha ohledech, že jak je to s tím sestavováním a tak, ale ty máš prim v této oblasti úplně jasný. Ty to banjo prostě dodáš komplet celý sakum prdum, abych tak řekl hezky no, česky.
1: Já si myslím, že ta naše hlavní jako výhoda, nebo prostě ta obrovská přednost je v tom, že tím, že jsem od mladá jako chtěl ty banjo dělat a chtěl jsem dělat všechny ty díla, samozřejmě, že jsem chtěl uspět na tom americkém trhu i s těma dílama. Protože ta nástrojařina, to je můj jakoby obor, který jsem se vyučil, takže k tomu všemu mám strašně blízko. A té Americe, převážně jakoby v té Americe, si hrozně cenějí toho, že prostě všechny ty díly děláme my. Jako, my děláme ty struníky, všechny prostě ty opěrky a já nevím co, všechno, všechny ty šroubky a všechno dneska, jak jsem říkal, tak už děláme i ty toneringy. A to je na tom jakoby nejvíc ceněný, protože v Americe, protože těm nejlepším firmám, jako i ty díly dodáváme, tak oni prostě jsou sestavovači pro
0: ano,
1: mě.
0: Jo? Ano.
1: On někde si nechá udělat rezonátor, třeba v dílně udělá krk, pak si nakoupí všechny ty díly a ten nástroj se staví. Když to, já si myslím, že ten jako goal náš je ten, že to všechno děláme, že si to všechno sestavíme.
0: Z jednoho zdroje to pochází, ano.
1: A přesně víš, co tam dáváš, přesně víš, jak to máš udělaný, přesně víš, jak to máš napasovaný. A to je prostě ten bonus toho našeho nástroje, že? A tím, že to děláme jako celý léta, tak mě v roce 21 ta Bluegrassová asociace IBMA udělila ocenění Distinguished Achievement Award, který dostal taky Marko Čermák a Lili Pavlák. A je to jako za celoživotní dílo a přínos tomu Bluegrassu a rozvoj toho Bluegrassu. Jo. Takže není to jako, že prostě napíšeš písničku a za tu dostaneš cenu, ale je to za celoživotní dílo, což je prostě úplně neskutečný. Jo. A myslím si, že jak ty Američany známe, tak nerozdávají ty ocenění jako někomu jinému než sobě. Jo?
0: No, protože oni mají hlavně vztah k tradicím všeobecně, jasně. Proto oni přece hodně rádi používají, jak byl třeba příklad George Hamilton IV. a tak oni si na to dbají. Že, a když to někomu dají z jiného státu, to už teda něco znamená. Jako.
1: Já si toho nesmírně cením a prostě považuju si toho, a jsem rád, že můžu být prostě v té family s Marko Čermákem, jo, hlavně.
0: Který si přece první banjo sestavoval podle fotky Pejcíkra z koncertu, což je něco neuvěřitelného.
1: Dneska jsme jako dobrý kamarádi, bych řekl, určitou, trvalo mi to hrozně dlouhou dobu, než jsem se jako s Markem jakoby tak zkamarádil jako dneska, že jo, dneska hraje i on na naše banjo. Ale je to prostě ocenění, že prostě s takovýmhle člověkem sdílíš stejné ocenění, je prostě nesmírný úspěch.
0: Je to krásné. Ja. Mimochodem, když vyprávil o tom, jak si na to svoje první banjo hrál v tom vlaku, strašně, tak mě říkal Marko už kdysi, říká, to ti musím říct, co mě ty prevíti udělali u Greenhornu v těch 70. letech, když na koncerty jezdili Greenhorni v jednom autobuse, to byla ta velká parta s Michalem Tučným, s Mirkem Hoffmanem, tak on všechny vytáčel a potvrdil mi tu informaci, teda i Honza Vyčítal a ostatní, Tomáš Linka, že on furt hrál, Marko furt hrál na banjo, v autobuse seděl a furt pikoval. A Marko mi říká, co mi ty darebáci udělali, on to řekl trošičku jinak. Představ si, že mi vystřihli z papíru banjo, na to natáhli nítě a to mi dali a já jsem v tom autobuse musel hrát z papundeklu na to banjo, abych ty prsty trénoval a říkal, nejhorší bylo, že kolem jezdili ty řidiči a koukali, co tam sedí za magora, který hraje na papírový banjo s nítěma.
1: Jasně, no, tak trenažér, ale zase kluci měli klid. No.
0: Měli klid a Marko,
1: aspoň v autobuse.
0: Ano, a Marko cvičil vlastně. Tak zdravíme, Marko, kdybys poslouchal, moc tě zdravíme s Jardou. No, já si myslím, že bychom mohli udělat jednu věc, milí posluchači. Jarda Průcha byl tak hodnej, že nabídl jednu věc. My jsme se tady bavili několikrát o tom, že v prosinci v Praze proběhne jeden takový speciální koncert kapely Authentic Unlimited. Bude to na Praze 6 v hotelu Pyramida. No a Jarda říkal, že by dal takzvaně do soutěže vstupenky. Jednu nebo dvě, Jardo, schválně, jak budeš
1: štědrý? No, já si myslím, že asi, protože ty manželky jsou důležitý,
0: ano,
1: jo,
0: tomu, velmi důležitý.
1: Tak bych řekl, že bychom měli dát dvě, aby ten šťastný výhodce mohl vzít i tu manželku.
0: Ano, to je rozumný. Ano. Tak připravte se, posluchači, v dalším vstupu dáme telefonickou soutěž. Vy, kteří číslo znáte, tak si značit nemusíte, vy, kteří ne, tak 210 323 333. Připravte si telefony a budete moct vyhrát vstupenky na koncert naprosto famózní bluegrassové kapely, kterou si teď pustíme, abyste věděli, co vás čeká.

0: To byla špičková bluegrassová kapela Authentic Unlimited, písnička Praying for the Night. Mým dnešním hostem je stále Jaroslav Průcha, výrobce skvělých hudebních nástrojů. A samozřejmě pánové z této kapely hrají na jeho banjo, pochopitelně, jak už jste slyšeli. No a my máme pro vás tu soutěž, která se týká koncertu téhleté kapely v Praze. Jak jsem říkal, telefonní číslo do studia 210-323-333. A Jardo, ty teďka řekni teda tu soutěžní otázku. A kdo se dovolá se správnou odpovědí, tak získá dvě vstupenky. Tak ještě nevolejte, ale prosím vás, vy už voláte a ještě ani neznáte otázku. Tak počkejte, tak takhle by to nešlo. Tak já vás ještě vypru a Jarda řekne tu soutěžní otázku teď.
1: Tak bude to hrozně náročný. Chci vědět datum konání toho koncertu.
0: Ano. Tak a volejte, můžete právě teď. Tak teď jsem zvědavý, jestli budete volat. Kolikátýho vystoupí tato kapela v Praze? Tak hele, telefon. Halo, halo, tady Petr a Jarda, kdo je tam?
2: Halo, halo, tady Blanka.
0: Blanko, dobrý
2: večer. Odpovídám na otázku.
0: Ano, tak schválně. Tak kolikátýho?
2: 2. prosince tohoto roku.
0: Ano, výborně. Potlesk letí za vámi. Skvělý.
1: Tak, já jenom, jestli... Dobře, tak povídej.
0: No ale mě jenom zajímalo, jestli jste Blanko fanoušek nebo faninka ve vašem případě bluegrassu, nebo jak to máte?
2: Jsem faninka, nejsem znalá, ale se mi to a lístky použiju pro kamarádku.
0: No tak, no já jsem myslel, že byste si doplnila vzdělání, protože po tom koncertě určitě byste byla znalá teda. Tam byste viděla a slyšela, jak se bluegrass má dělat ve vrcholné formě. Tak jasně, výborně. Blanko, já vás poprosím, zůstaňte mi na drátě. My si pustíme ano. písničku a jenom, abyste se s Jardou domluvili o předání těch vstupenek a já vám ještě jednou moc gratuluju. Tak neopouštějte linku,
2: moc,
0: zůstaňte
2: já děkuju,
0: tam.
2: Tak
0: jo, tak
2: ano,
0: jo.
2: Ano.
0: Tak a Jarda ještě něco má?
1: Já jenom v rychlosti bych chtěl posluchačům vysvětlit, jak to funguje. Normálně otevřete stránku prucha.banjos.cz, tam na vás vykoukne první slide, kde je fotografie kapely Authentic Unlimited.
0: Krásná, mimochodem, viděl jsem.
1: Jasně, oni jsou takový větší všichni ty kluci. A takže tam si kliknete na ten koncert, buď to od 5 nebo od 8 hodin, to je důležitý, tam se vám otevře to jeviště, kde si zatrhnete sedadlo, který chcete a pak už to normálně naskočí samo, vyskočí vám tam QR kód nebo prostě jakou, jakým stylem chcete zaplatit a všechno funguje prostě automaticky.
0: Krásný, no tak to je vyčerpávající odpověď. Dobře, tak dáme si, Jardo, co bys řekl na Nickel Creek?
1: No, tak
0: dobrý, ne?
1: Super,
0: dobrý.
1: Super.
0: Tak jo, a jdeme se domluvit s posluchačkou teda na vstupenkách. Jdeme na to, Nickel Creek.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country.

0: Tak, je krátce po 22. hodině, posloucháte večerní vysílání Country Rádia, no a se mnou ve studiu ještě na poslední vstup můj velmi milý a speciální host, výrobce luxusních hudebních nástrojů, pan Jaroslav Průcha. Tak Jardo, my jsme předtím poslouchali Rickyho Skeksa, jeho vypalovačku Country Boy, kterou složil vlastně Albert Lee, vynikající kytarista. A ty si říkal, že samozřejmě i benžista od Rickyho Skeksa hraje na tvoje banjo. Je někdo, kdo nehraje na tvoje banjo?
1: Tady na té nahrávce, co jsme poslouchali, tak to byl samozřejmě Jimmy Mills. Ano. Dneska hraje s Rickym Skeksem Russ Carson. Ano. A měl jsem teda moc velkou radost, když nás taky oslovil a v podstatě 4 roky hrál naše banjo taky s Rickym Skeksem, takže to jsou jako úplně ty největší ocenění.
0: I kdyby nic jiného už nebylo, tak.
1: Jasně. No. A jinak jako, jak jsme se bavili tady ještě mezi tím s Petrem, tak já jsem mu právě říkal, že prostě muzikantský život pro mě je strašně náročný a u všech těch muzikantů, který se té muzice opravdu věnují, všechny ty muzikanty strašně oceňuju a nesmírně si toho vážím, protože já si myslím, že když jsem začínal hrát na to banjo, tak si myslím, že by jsem byl dobrý banjista. Jo? Ale asi bych ten muzikantský život nezvládnul, proto jsem si vybral jakoby tu stavbu těch banj, i když potom, když tyhle ty kluky slyšíš, jak hrajou a říkáš si, kurňa, mohlo to být taky takhle nějak, že jo. Ale prostě když to vidím, obzvlášť v té Americe, kdy prostě oni cestují v těch autobusech a jsou celý týdny prostě od rodiny a prostě pryč, tak neskutečně to obdivuju a smekám před všema muzikantama, který se věnují muzice.
0: No ono je to mimochodem vidět třeba i v krásném filmu Wode Line, což je životopisný film od Johnny Cashovi. Tam je to vidět, když byl s tou první ženou Vivian, jak malá Rosen Cash prostě tím trpěla, že vlastně tatínka neviděla. Jako. To bylo velmi zvláštní. No, tak to holty jenom. Jardo, co prosím tě, aktuální plány firmy Průcha Banjos, tak jak to je?
1: Teďka příští úterý zase odjíždíme skoro na 3 týdny do Ameriky na letošní poslední American Tour s naší cestovkou a jedu teda s Petrou, se svojí ženou a absolvujeme tři festivaly, přiletíme do Nashvillu, tam odsaď si vypůjčíme auto a jedeme rychle do západní Virginie, do Big Stone Gap, kde je Blue Highway Festival. A musím teda říct, že ten Blue Highway Festival, kde teda taky sponzorujeme, aby jsem se tím pochlubil, protože i tam na každém tom festivalu dáváme banjo, který oni si nějak vydražejí, tak tam pomáháme finančně a musím říct, že ten festival je neskutečně dobře obsazený. Mm-hmm. Jo? Kromě teda Rondy Vincent, Blue Highway a poslouchejte všichni, Reunion Boxcars, jo, což je prostě naprostá pecka, že jo, mandolinista a Ron Stewart na banjo a prostě úplně úžasný. Potom pokračujeme do Severní Karolíny, tam v městě Maneo, což je na kraji prostě tam moře, tak normálně je festival Island Festival, Outbank Festival a tam normálně máš pódium, který je průhledný, že lidi sedí na jedné straně a z druhé strany máš otevřené moře.
0: Jo,
1: prostě je úžasný. A tam teda v obsazení taky, kromě Punch Brothers a Kruger Brothers a všech těch kapel uvidíme zase neskutečnou muziku taky. No a pak přijíždíme, samozřejmě, že je to spojený s tím, že moje žena teda bluegrass úplně nemusí. Jako, jo?
0: To je zvláštní, ale.
1: A tak o to víc jí cením, že jo? Protože prostě tomu dává celý svůj život taky.
0: Jinými slovy, bluegrass prověřuje vztahy.
1: Ano, velice dobře, to znám. A tak já jí vždycky slibuju, že po cestě si zajedeme někam zašopovat a takový.
0: Ano.
1: Minule jsme přijeli na ten Blue Highway Festival a říkám, tak máme 3 dny volna, tak někam pojedeme. Mm-hmm. No a ona zrovna to, co si vybrala, že tak bylo asi na 5 hodin cesty. No,
0: tak to jsi obytoval ty zase.
1: Takže jsme skončili ve Walmartu, jo.
0: Ano.
1: Ale takže i tentokrát to bude jako zážitková dovolená za odměnu pro Petru, jo, protože prostě těma přejezdama vždycky mám naplánovaný návštěvy benžistů, který mají třeba privor benža a nebo nákup dříví a takový, jo, takže jako bude to náročný a budeme končit teda v Chattanooze, kam se přesunula teďka ten největší bluegrassový festival, to IBMA, kde se sejdou teda všichni ostatní taky a prostě zakončíme to na konci října, zase přiletíme zpátky a budeme z toho žít až do února.
0: Ano. Jenom bych doplnil, že vlastně IBM festival je nejprestižnější bluegrassový festival na světě.
1: Abych
0: řekl.
1: A i na tom festivalu, na tom vyhlášení těch award show, budou hrát ta kapela Authentic Unlimited, kam bych vás chtěl všechny pozvat do sálu Dlabačo 2. prosince. Jsou dva koncerty, je to jediná túra, nebo jediná možnost je vidět tady v Evropě tenhle rok. Bude koncert od 5 a od 8 hodin, tak jste všichni zvaní, abyste si mohli poslechnout tuhle tu skvělou kapelu.
0: Já myslím, že nic lepšího, bluegrassovějšího se moc najít nedá, takže je to opravdu exkluzivní záležitost, kterou byste si neměli nechat ujít. A děje se tak díky právě Jardovi Průchovi, mému dnešnímu hostovi. Tak Jardo, já ti moc krát děkuju za návštěvu.
1: Já děkuju mu za pozvání.
0: Z celého muzikantského srdce, ať se ti daří, protože já jsem zastáncem toho pohledu na život, že když se bude dařit mému okolí, tak mě současně se bude dařit taky tím pádem. Je to velmi jednoduchá rovnice, si myslím. Jasně. A já jsem nesmírně šťastný, protože bluegrass je vlastně moje srdeční záležitost. Od malinka vyrůstal jsem na tom a že někdo z Čechů se dokáže dostat takhle strašně daleko, ať už to byla ta firma Gibson, nebo ty úspěchy, který má, že ty špičkoví hráči světoví hrajou na tvoje nástroje, tak to já ti tleskám a hlavně ti to moc přeju, opravdu upřímně ti to přeju a přeju si, aby celý svět byl zahlcený benjama, mandolínama od pana Průchy. Jo. Prosím tě, a na závěr tady mám ještě nějaký pozdravy, aspoň jeden ti ještě rychle přečtu, ať už tě propustím domů. Dobrý večer, Petře, moc díky za další večer s fantastickým hostem, Richard z Babic nad Svitavou. Tak
1: nevím, jestli znám, ale zdravím taky.
0: Neznám, ale jenom ti to čtu, že snatchnul posluchače a jejich samozřejmě víc. Tak moc rád ti děkuju, že jsi přišel a kdyby byla nějaká novinka zase, kdyby jsi třeba pořádala zase nějaký takový exkluzivní koncert nebo něco zajímavého, tak určitě prosím tě přijď informovat posluchače Country Radio, rádi tě uslyšíme. No já si myslím, že na závěr nemůže zaznít jiná kapela než Authentic Unlimited, která vystoupí v prosinci v Praze. Díky tobě a já ti přeju šťastnou cestu domů, šťastnou cestu do státu. Tvé paní přeji pevné nervy s bluegrassem, ať to vydrží a měj se moc hezky. Mým dnešním hostem byl pan Jaroslav Průcha.
1: Já děkuju a naschledanou.

Michal Tučný a LPčko Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Písnička pochází samozřejmě z něj a myslím, že to byl rok 1987, kdy Michal tuhle senzační desku vydal. No, při poslechu písně jsem měl takovou zvláštní asociaci, když jsem slyšel Pes, tak jsem si uvědomil, že nevím, proč se mi ta informace usadila tedy v mysli, ale pamatuju si, že 28. září je Světový den proti steklině. Představte si to. No, tak jsem se o to zajímal, jak je to se steklinou. A no, steklina, ta se samozřejmě vyskytuje na celém světě, ale představte si, že záznamy o její existenci jsou staré více než 5000 let. No a teď už tedy cituji chytré knihy. Nákaza vytváří přírodní ohniska, ve kterých jako rezervoár nemocí slouží především šelmy a letouni. V Česku bylo v roce 1953 zavedeno povinné očkování domácích psů a od roku 1989 do roku 2009 probíhala dvakrát ročně i orální vakcinace lišek. No a díky tomu byl jedním z posledních výskytů steklin v České

0: Česku případ dokumentovaný v dubnu 2002, a to u lišky v okrese Trutnov. A od roku 2004 bylo Česko prohlášeno za zemi vztekliny prostou. Ovšem v roce 2015 byla pak nákaza identifikována u netopíra a představte si v pražských rýgrových sadech. To bych nečekal. No, vzteklina u netopíru je ale poměrně specifická. Odhalení proto nemělo vliv na označení Česka jako země vztekliny prosté. Takže vzteklina tady není, nemusíte se bát. No a když jsme se bavili o té lišce poslední se vzteklinou, tak jsem vybral tematickou píseň, která o vzteklině není, ale odehrává se pod liščí skálou a zpívá Honza Vyčítal a Greenhorni.
1: Pod liščí skálou pátek býval, který mítil člověk a ne vítr.

To byla Kenny Rogers a jeho píseň z roku 1981, I Don't Need You. Píseň, kterou taky znáte v české úpravě, v českém podání od Karla Černocha. Já jsem si před malou chvíli myslel, že jsem se úplně zbláznil. Přišel mi totiž e-mail, ve kterém stojí: hlásím, že Jizerka je stále ještě bez sněhu. Radek Jablonec, Liberec. Tak jsem si říkal, no proč mi to někdo hlásí? To je nevyžádaná informace. Tak jsem si nad tím lámal hlavu. Až potom jsem si všiml, že je tam drobným písmem napsáno info pro Vláďu s Kačkou. Takže chtěl jsem vám teda říct, že Jizerka je ještě stále bez sněhu, když jsme u toho, takže můžete být v klidu. Ale Jizerka pod sněhem je taky moc hezká, byl jsem tam takhle několikrát. A je to krása obrovská, takže ať už zavítáte na Jizerku v jakékoliv roční době, tak si myslím, že neprohloupíte, protože vždycky je opravdu krásná. Tak to jsem vám chtěl říct na závěr hodiny. Před námi ještě několik písní, no a budu se na vás těšit samozřejmě po 23. a budeme soutěžit o knihu. Tak nezapomeňte si připravit telefony. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Rok 1974, Dolly Parton a její obrovský hit Jolene. Je 23 hodin 11 minut a vy posloucháte noční vysílání Country Rádia s vámi Petr Kocman až do půlnoci. No, na první pohled nemají vůbec nic společného, možná by se nikdy nepotkali, jenže osud tomu chtěl jinak. Dívka rodičům tvrdí, že v Paříži studuje práva, ale přitom pracuje v květinářství. A jejím koníčkem je prohlížet si byty, které si ale nechce koupit. Pak je tu postarší dáma, která nabízí svůj byt k prohlídkám, ale prodávat ho nemíjí. Jen prostě nechce být pořád sama. No a do třetice pohledný realitní makléř jenž nutně potřebuje peníze z provize. Jakmile se ti tři dají dohromady, odstartují sled událostí, které si dokázala vymyslet snad jen francouzská spisovatelka Sophie Astraby. Vychází z toho, že někdy je prostě snaží ponořit se do života druhých, než žít ten svůj. A právě o tom je laskavý román Všechny naše životy. Poeticky řečeno, střípky tří životů vytvoří pozoruhodnou a čtivou mozaiku. Mimochodem, výraz mozaika je odvozen z latinského úsloví opus musivum. Jak byste ho doslova přeložili do češtiny? A to je otázka na vás, milí posluchači. Pokud byste chtěli vyhrát knihu Všechny naše životy, tak musíte znát číslo do studia, které je 210. 323, 333 a co nejrychleji se dovolat se správnou odpovědí. Takže otázka zní ještě jednou. Latinské úsloví opus musivum doslova znamená za A maličké dojmy, za B věnované múzám, nebo za C rozbitá číše. Ještě jednou, za A maličké dojmy, za B věnované múzám, za C rozbitá číše. 210, 323, 333 můžete volat právě teď.

0: Tak já jsem si, posluchači milí, myslel, že to bude velmi snadné. Bylo tam takové, řekl bych, klíčové slovo, podle kterého jsem si myslel, že to okamžitě odhalíte, ale nebylo tomu tak. A těch telefonátů přišlo hodně, ale ani jedna správná odpověď až do chvíle, kdy zavolala posluchačka Michaela, kterou mám právě teď na drátě a které ještě jednou přeju krásný, no už není dobrý večer, krásnou dobrou noc vlastně. Michaelo, krásnou dobrou noc ještě jednou.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak, mě zajímalo, co skrývá latinské úsloví opus musivum. A byly tyto varianty: za A maličké dojmy, nebo za B věnované múzám, a nebo za C rozbitá číše. A vy jste správně řekla, že to je...
1: Tak správně, to je věnované múzám nebo zasvěcené múzám.
0: Ano, skvěle. Posílám vám potlesk do Jizerek.
1: Děkuji.
0: Krásný. Gratuluju. Tak doufám, že si hezky počtete. Je ta kniha docela tlustá, ale řekl bych, já mám takovou představu. Podívejte se, vy z těch Jizerek, tam už teďka je docela slušná zima určitě, tak vidím to tak, že sedíte někde v teple, zabalená do deky a čtete knížku a pijete třeba čaj. Vidím to správně.
1: No, to je úplně krásné.
0: Je to taková romantická představa, ale docela to sedí, si myslím. No, já teda, když dovolíte, posluchačům prozradím, že vy voláte z Kořenova, takže ta informace, kterou jsem podával, která teda nepatřila mně, ale Kaťce s Vláďou o tom sněhu, tak vy jste řekla, že doufáte, že ten sníh tam ještě dlouhou dobu nebude, protože já si myslím, že vy zažíváte ty zimy teda zhusta v těch Jizerkách, že?
1: No, jsou tady někdy náročné.
0: Myslím si to taky. Tak já vám přeju, ať teda ten sníh přijde co nejpozději, i když mezi náma, já si přeju, aby přišel brzo, protože já už se těším na lyže teda, jo. Lyžujete tam u vás? Předpokládám, že všichni asi ne?
1: No, lyžujem občas, hlavně děti.
0: Ale krásný. Tak přeju dětem, aby měli dobrý sjezdy, aby neupadli, nic si nezlomili. Vám přeju hezké počtení, děkuji za zavolání a zdravím vás do Jizerek, do Kořenova. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji, pěkný večer.
0: Vám taky. Děkujeme.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

zeleni od přítelky nejbližší. Vítá je otevřená náruč syrské pouště a počasí se drží, neprší,

Dneska ráno, když jsem se vracel se svým kamarádem z tenisu, tak jsme se oba velmi podivili, že už poměrně brzo ráno jsme potkali na silnici stopaře, ale napřed to vůbec jako stopař nevypadalo, protože to bylo takové zvláštní, aniž by se chtěl někoho probůh dotknout, ale zvláštní individuum, které vypadalo, že každou chvíli spadne do silnice. A pak jsme zjistili, že skutečně to byl nějaký, no slušně řečeno, opilec, navíc evidentně bez domova, ale stál ve vozovce a stopoval neustále. A já jsem si vzpomněl na jedno povídání pana Jiřího Sováka, mého milovaného herce, který dokonce jednu ze svých vzpomínek v jedné ze svých knih nazval Stopař, tak já ji s dovolením ocituji. Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v Praze Košířích, v době, kdy bylo auto řídký jev. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nás projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne. Třeba, že si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. Byla to ojetá Zetka, Hurvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému lysému a přece jen zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala.

Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla. Hurvínka jsem měl rád a jiný bourák jsem nikomu nezáviděl. Dnes má auto každý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere závist. Jednou jsem jel se svým Spartakem ze zájezdu do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupil k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Byli jsme zhruba stejně staří. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějaké slabé brzdy a trvá mi dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby dobrý vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dotčeně vybafl, no kam bych jel, snad do Prahy, ne? To jsem zpozornil. Najednou mi bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadlem složený hever. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které stopař přerušil neobvyklým a svérázným dotazem. Hergot, chlape, ten váš ksicht jsem už někde viděl. Nehrajete fotbal za Plzeň? Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvilku, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí. Když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažérovi bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu a ten člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to možné, že on na autu nemá, ačkoliv je jistě starší a má dvě děti a tetu na venkově a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu ven. Pomohla mi náhoda. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poškození využil. Zastavil jsem a požádal stále meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že se zcela čistým svědomím.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

zmedech. Jen zkuste můj hrob znova překopat, pak snad pomine ten váš pech. Já slyšel jsem,

co Bob tehdy řek. Teď návruší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl

Přibližně za 12 minut odbije půlnoc. Já se s vámi tedy, milí posluchači, pro dnešní večer loučím. Děkuji vám za všechny vaše milé vzkazy pro mého dnešního hosta, pana Jaroslava Průchu. Všechno jsem mu vyřídil. No a budu se na vás těšit samozřejmě zítra opět ve večerní vysílání. Přeji vám samozřejmě úspěšný den, pokud se chystáte do práce, tak všechno zvládněte a večer, ať si pak dáte zasloužený odpočinek, nejlépe s country rádiem. A propos, když jsme u té práce, tak jsem nedávno četl jeden krásný bonmot od amerického prezidenta a také hollywoodského herce Ronalda Reagana, který jsem neznal. A Ronald Reagan kdysi řekl, je pravda, že tvrdá práce ještě nikdy nikoho nezabila, ale já si říkám, proč to riskovat? Tak, riskujte nebo neriskujte, mějte se moc hezky a zítra naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman. Přeji vám klidné sny.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám, v druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Kenny Rogers. Pořadem vás provede Miloš Keller, začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády, John Morgan, Kid Myself. A je tu místo čtvrté, o jedno si polepšil Kenny Chesney s nahrávkou Carry On.

Doznělo místo třetí, Stella Lefty, Boston. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Druhý je Luke Combs s nahrávkou Be By You. A pak zazní vítěz tohoto týdne Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1983 byl song Dixieland Delight, podání skupiny Alabama. Shelley West měla hit José Cuervo a do třetice číslo jedna z roku 1983 Highway 40 Blues podání Rickyho Skaggse.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Kenny Rogers. Kenny se narodil jako Kenneth Donald Rogers 21. srpna 1938.

0: 8 v rodině Dokaře. Už mládí se Kenny dostal k muzice jako člen školní skupiny Scholars, se kterou v roce 1958 nahrál popový hit Crazy Feeling. Kenny se zpíváním nepřestal ani později při studiu hudby a komerčního umění na Houstonské univerzitě, ani v jeho následném zaměstnání pracovníka propagačního oddělení jedné gramofonové firmy. Jako skutečný hudební začátek Kennyho Rogersa lze považovat jeho členství v jazzovém triu Bobbyho Doyla, kde působil jako baskytarista. Po vystupování s vokálním kvartetem Lily Lanz se Kenny stal členem slavného sboru New Christy Minstrels. Z jehož tvorby vycházeli později i čeští Rangers. Po rozpadu Minstrels v roce 1967 založil Kenny společně s několika dalšími členy Minstrels skupinu First Edition, se kterou v následujících letech nahrál pro značku Reprise mimo jiné singly Just Dropped In a nebo Ruby Don't Take Your Love to Town, Ruben James a Heed the Call.
1: Country Radio.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted head.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: V roce 1971 však začala popularita First Edition prudce klesat a skupina postupně zanikla. A tak se v roce 1975 Kenny rozhodl, že se postaví na vlastní nohy a uzavřel exkluzivní nahrávací smlouvu se společností United Artists a hned pro ní nahrál svůj nový country single Love Lifted Me. Ovšem ten pravý úspěch mu přinesl až v roce 1977 single Lucille, který Kennyho okamžitě proslavil doslova po celém světě. Nahrávka dosáhla nejen na první místo v country hit parádě, ale zároveň bodovala i v popovém žebříčku. V anketách CMA a ACM a dalších se Lucille stala singlem roku a zároveň pro Kennyho získala i jeho první Grammy. V anketě ACM se Kenny stal zároveň i zpěvákem roku. A od této chvíle Kenny Rogers začal hromadit další úspěšné nahrávky a samozřejmě i další zajímavá ocenění v nejrůznějších anketách. Z této doby pocházejí například nahrávky The Gambler, She Believes in Me, You Decorated My Life a Covers of the County.

V roce 1980 vydal album Kenny, které kromě posledních dvou jmenovaných singlů obsahovalo i nahrávky písní She's a Mystery a Goodbye Mary. V roce 1983 ukončil Kenny Rogers pětiletou spolupráci se značkou United Artists a podepsal smlouvu se společností RCA, pro kterou v tomtéž roce nahrál country popový duet s Dolly Parton Islands in the Stream, který se stal opět celosvětovým megahitem. V roce 1989 se Kenny opět rozhodl ke změně nahrávací společnosti a od RCA přesídlil do stáje společnosti Reprise Records, pro kterou v zápětí naspíval další velmi úspěšný pop hit duet s Dolly Parton Love is Strange.

Zapřísáhlí country meni však stále více Rogersovi vyčítali, že se věnuje víc popu než country music, a tak pro ně Kenny v roce 1991 připravil stylově countryovou kolekci s příznačným názvem Back Home Again. Na konci tisíciletí Kenny slavil u amerických posluchačů velké úspěchy se singlem The Greatest, který se také stal součástí Kennyho nového alba. To album v hitparádě časopisu Billboard Top Country Albums zahajovalo 29. května na velmi pěkném 6. místě a ani v týdnech následujících nestratilo kontakt s první desítkou.

0: Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a výborně smontoval Kuba Jiroušek, za což mu z celého srdce děkuji. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

jen zboře roste Sisyfus, přitáhnu ho oni kolem ramen, rozmu jak trní myší trus. Ke vší té bídě na úbočí hory,

0: řeknu, tu jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly,
0: a na to
1: svedeš velkou věc.
0: Na velkou věc jsem tu zemalý,

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatých

0: New Yorkském metru sedí Černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne Žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste Černoch.
1: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět, nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje, oni nevidějí, co se tu děje. No a co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
0: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
2: Co se stalo, pane šéf?
0: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
1: Jak bych mohl?
0: Nepřerušujte mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
1: Ale...
0: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás, pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
1: Máš jít k šéfovi.
0: Ke kterému?
1: K seniorovi.
0: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
1: Neumím si, pane Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
0: O to Fischer vydechne blahem.
1: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: Zrychlený obchodní styk. Posíláme vám objednané zboží a fakturu splatnou do týdne. Zároveň předáváme celou záležitost našemu právnímu zástupci.
1: Lyonský zbohatlík, který konvertoval ke katolíkům, provází návštěvu po svém novém domě. Zde je naše jídelna, typický Biedermeier, zde ložnice ve stylu Ludvíka XVI., tu manželčin rokokový salonek. A toto, to je pokojík po mém otci. Vidím, přeruší jej host. Předkřesťanská epocha.
0: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
1: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchod školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci.

0: Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
1: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
0: No, dobře. Ale co pak?
1: No, pak se na to zvykne.
0: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuju Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.